čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, krátci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víni, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: A potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna?
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už. Jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám přidělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A to člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří,

0: tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
1: My jsme měli jeden obrázek Blatna, zámek Blatna tam, a to bylo vše.
0: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
1: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
0: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
1: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
0: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
1: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
0: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
1: To všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

Bůh. Dal právo lžím a pravdě půl.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A Dávidek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vebě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk. A já jsem si šla koupit parfém do obchodu. A tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala. A najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, čekaj, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, v 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jo, jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou, anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo? Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce. Máte
2: kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova. Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádí. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand. A nebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand. To je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo.
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se to vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu, a tam seděla a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky. A tak on střelil, ale už bylo šero. A oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváte, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takový zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal bys si.
2: Dal bych si,
1: ale no. Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře. Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budou probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě, to já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane,
4: ale
3: to nejde
4: jako
3: na černo.
4: Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: Pani, no.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No je třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiš.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
4: vás
3: jo,
4: mě seslalo samo nebe. Ty byste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo.
4: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, no. Iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, aby tam byl nějaký odraz.
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího, obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval, to se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery, já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly, a vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo.
0: Aha, aby se to nový záběr,
1: a to šlo
0: intenzitu
1: k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No, vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No, to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno, ta odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: si
1: nesměl.
0: A podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano, že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Hrny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohrilovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého děkuju. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašo, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No charašo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: No, ne,
9: obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč?
11: Já.
9: No pre problém.
11: To
9: ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: Saša, Saša.
9: Saša. Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A umíraj!
12: Dobrý den! To se tapu. Sasa, Kapus, já vás, nový ochránce, Kim Jong Chang.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
3: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
3: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
3: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
3: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako. Takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
3: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
3: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
3: No.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 to
3: bylo. Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo. Byli jsme takový staromilci, oni jsou
4: takový. To bylo
3: takový...
4: i u LP desek, a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
3: Přesně, a ten filmový, a všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu. Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady na
2: žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím.

0: že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
1: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
0: Ne,
1: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
2: Tati, není tam benzín.
1: No tak ho tam nalej.
2: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
1: Proč?
2: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
1: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
0: Se divíš.
1: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
0: no,
1: to samý.
0: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
1: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
2: Tati, nádrž je plná.
1: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
0: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
1: Chytil!
0: Běží!
1: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
2: Tati, jeď rovně.
1: A neraď.
2: Uber plyn. Ale
1: proč?
2: No přehřeješ to.
1: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva. Ale
2: tati, tak to není.
1: Ale to je známý fyzikální úkaz.
2: Ne, tati, ne.
1: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
0: Fando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
2: Už je v růži.
0: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
2: Zatočil do brambor.
1: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
2: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
1: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
0: Kde je tatínek?
2: Je na střeše.
0: Já ho nevidím.
2: Ale u sousedů na střeše.
0: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
1: Jsem Tifa Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Esse geš, vajo geš, opersi megamata. Sono sano e to bene. Jestem z doruf i pavoči mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
0: Ne, to ti zakazuju.
2: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
1: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
5: Jsem tušil, to bylo ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou...
4: Domácí sekačku.
5: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
4: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
5: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr než šutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
4: Máte ho někdy vystavený?
5: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo.
4: Ano, ano.
5: Jo, ale ano. Já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo...
4: U nás to soused měl, já to teda jo, v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou jo, sekačku jo. Podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
5: no,
4: jako
5: ano,
4: nepřejel.
5: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
4: ale i tohle měl na to, aby to
5: no,
4: dotáhnul.
5: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
4: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
5: stroje,
4: to nám teď všechno řeknou určitě.
5: No.
4: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku, protože maminka ji potkala v lázních v Karlově studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
1: Děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si, po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: A dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by zjet pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně.
3: Ano, ano.
1: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? Pane, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pan Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jaký je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ba to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? Pane, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak si na něj pamatuje Ondra?
3: No,
1: nebo jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký
3: ale
1: dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo, no. Tak jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli, škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála, já jsem prostě neuspěl dneska, tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900, posíláte SMS, když se neprovoláte, máte tu šanci na číslo 90 011 04, heslo Humor Mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor Mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Halo.
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stopečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No. Pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikde neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou. Jo? Třeba 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá nula! Já vám to vysvětlím názorně, ano? V autobuse jede 5 policajtů, ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem 3x, jo. No. Poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, tak jsem jí 30x objela, že jo?
5: Nepřepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela,
5: ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. Svěkalo jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil, děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka, to byl s námi, děkuju moc za návštěvu.
6: Já
1: moc děkuju leto,
6: za milé setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
1: Přežijte. Ten víkend, klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
7: Už dál.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Koryčany chystají den otevřených dveří v novém domově pro seniory. Prožnovští radní dnes budou řešit budoucnost tamního fotbalu. Končí lhůta pro odstranění chyb na kandidátkách do obecních zastupitelstev. Dnes bude zataženo bouřky a částečné ochlazení, teploty až 28 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Koryčany na Kroměřížsku pořádají zítra den otevřených dveří v novém městském domově pro seniory. Zájemci se mohou přijít podívat od 14. do 18. hodiny. 22 klientů se z původního domova do nového zařízení stěhovalo v průběhu minulého měsíce. Nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová Českému rozhlasu popsala, že starý domov pro seniory už přestal vyhovovat požadovaným normám.
2: Jako je například výtah pro postele, tak pro stojící nebo na křesle, jo, velikost dveří do pokojů a takové ty technické věci, co se nám jevilo lepší postavit nový domov, než za provozu dělat stavební úpravy razantní. Máme tam ty těžší případy, kdy lidi už nejsou mobilní a nejsou schopni se sami o sebe postarat.
0: Rada Rožnova pod Radhoštěm dnes projedná situaci kolem místního fotbalového klubu. Ten má nevyúčtované dotace vůči městu, krajskému, Zlínskému kraji i Národní sportovní agentuře. Co chce město udělat, aby fotbal v Rožnově zůstal, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
3: Město má hlavní cíl, a to je, aby fotbal v Rožnově byl zachráněn, takže jsme podali pomocnou ruku, oslovili jsme jak předsedu, tak členy, aby hlavně svolali valnou hromadu, ať se může budoucnost klubu vyřešit s tím, že máme variantu, kam by mladí fotbalisté i ti dospělí mohli přejít, tak aby už v blížící se sezóně mohli naplno nastupovat.
0: Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory. Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Spielberg zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniku je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
4: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převážně zataženo, místy přeháňky a déšť, odpoledne intenzivnější i s bouřkami. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 18 stupni a nejvyšší teploty budou 25 až 28 stupňů. Povane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kratší pauze vás, milí posluchači, zdravím a vítám do nového týdne. Léto pokračuje, prázdniny jdou do poslední čtvrtiny, to znamená, že je před námi 17. srpen. Doufám, den po všech stránkách příjemný a pohodový. Přeju dobré ráno, teď máme 5 hodin a 5 minut, za chvíli otevřu pravidelné kalendárium.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím vás, milí posluchači, za Český rozhlas Zlín. Vítám do nového týdne, je 17. srpna. Vybírám z kalendária, mezi oslavence dnes patří zpěvák, skladatel a textař Karel Markitán. Narodil se v roce 1954 ve Zlíně. Začínal v kapele Rosa a spolu zakládal legendární folkrockovou skupinu AG Fleck. A to s Ivo Viktorinem, Blankou Táborskou, Pepou Šobáněm a později i se Zdeňkem Hromádkou. Psali vlastní písně a jejich prvním albem byla deska Blázni umírají na dvakrát. Karla zdravím. Dešek připomíná i slavnou značku Zetor. Vznikla spojením prvního písmene názvu používaného koncernem Zbrojovka Brno, ve kterém byl vyroben první traktor, tedy písmene Z, a posledních dvou písmen slova traktor, tedy OR. Proslulá značka byla zaregistrována přesně před 80 lety. Když se psal rok 1975, povedený útěk přes naše hranice se povedl 11 lidem. Na Lipno, kde se rekreovali stovky lidí, pro ně přiletěl vrtulník z Rakouska. Pohraniční stráž zahájila palbu, ale narušitelům státní hranice se podařilo uprchnout. Jednou větou rok 1982 tehdy vyrobili v Německu první kompaktní disk, tedy CDčko. 70. narozeniny dnes oslaví Chantal Poulain Polívková, filmová a divadelní herečka, zakladatelka a patronka nadace Archa Chantal. Samozřejmě gratulujeme.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Muzika, kterou dělá irská zpěvačka Enya, nás dokáže přenést do úplně jiné dimenze. Single z roku 97 je toho, myslím, skvělým příkladem. Orchestrální vrstvy, houslové linky, hned si poslechneme. Za minutu bude 4:06.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15, projdeme si aktuální předpověď, zjistíme, jaké změny nám přinese úvod nového týdne.
1: Počasí.
0: Ještě současné ranní teploty. 18 stupňů je v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 19 ve Starém Městě a v Holešově. Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a k tomu Bojkovice hlásí 16 stupňů. 14 stupňů vidí momentálně v Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. Zlín uvádí společně se Stráním stupňů 17. Když se podíváme do Luhačovic, Valašského Meziříčí, Vsetína, Valašské Senice, Rožnova pod Radhoštěm a Horní Bečvy, tak tady je to stupňů 15. Dnes očekávejme po celý den převážně zataženo, už ráno a dopoledne se budou na některých místech vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, odpoledne ale budou přehánky četnější a intenzivnější, budou doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. V noci na úterý na většině území srážky ustanou. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, k tomu Bované slabý proměnlivý, během odpoledne mírný, jihozápadní až západní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Dobré nebo velmi dobré jsou rozptylové podmínky, které by takovéto měly i vydržet, a biozátěž na dvojce střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se podíváme do vesmíru. Martin Písařík nám řekne, kde je rok kratší než den, už za chvíli.
2: Každé ráno začíná stejně. Stuhlé prsty, pomalé rozcvičování a naděje, že den bude o něco méně bolestivější než ten včerejší. Revmatoidní artritída postihuje nejen tělo, ale i duši. Proč se objevuje? Koho nejčastěji zasahuje a jaké možnosti dnes medicína nabízí? I na tyto otázky odpoví revmatoložka Uhersko-Hradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Už 19. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Ještě ani raz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Lidé z horního konce Bystřičky na Vsetínsku požadují po obci bezpečnější cestu k přehradě. Od kempu k vodní nádrži totiž místní i turisté chodí po frekventované hlavní silnici. Přehrada přitom patří mezi oblíbená rekreační místa na Vsetínsku. Kroměřížská radnice hledá další koordinátory na pomoc v sociálních službách. Stravenka. Jde o program, který pracuje s lidmi bez domova a sociálně slabými. Ti za hodinu uklidu veřejného prostranství dostávají od města oběd a papírový náramek k vyzvednutí dalšího jídla. Po dvoutýdenních prázdninách dnes zasedá vláda. Řešit bude hlavně sucho a jeho dopady. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ruský nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout o odvolání opoziční liberální strany Jabloko. Ta se brání proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko otevřeně vystupuje proti ruské válce na Ukrajině. Vyloučení z voleb požadovalo prokremelská nacionalistická partaj Rodina. Nejvyšší soud jí před týdnem vyhověl. Rusko čekají v září první parlamentní volby od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. Dnes bude v regionu zataženo, místy přehánky a déšť, odpoledne intenzivnější i s bouřkami. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 19 stupni a nejvyšší teploty budou 25 až 28 stupňů. Povane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Má barvu jako pivo, ale pomáhá čistit vodu. Nové české činidlo pro úpravu surové i odpadní vody odstraňuje nežádoucí látky, včetně fosforu, a to při jakékoliv teplotě vody. Odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd teď hledají možnosti průmyslové výroby. Víc si o tom řekneme už za chvíli. Teď je 17:30.

0: Dobré pondělní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší, vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, především od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji pivo Konský, tak byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně ono obsahuje železo a to barví do té žlutohnědé barvy.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu, a to bez ohledu na jejich teplotu.
1: To naše činidlo je specifické, že ty základní účinné složky jsou tady obě, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
2: V podstatě jako řetízek z přívěsky, který odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
1: Zároveň potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
2: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úpravna vody v Plzni. Je to sujová voda z řeky Úhlavy.
2: V každém z válců jsou tedy zhruba 2 litry vody.
1: Teďka zrovna z těch sklenic vyjíždí míchadla.
2: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávkuju ho do té sklenice.
2: Takže průhledná voda změnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
3: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
2: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
3: Chvílečku počkám a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
2: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
1: Tady třeba ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky.
2: To jsou ty nečistoty vlastně.
1: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady. Tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté, začnou sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší. A tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
2: Podobně činidlo odstraní nežádoucí fosfor z odpadních vod. Teď odborníci z Hydrologického ústavu hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu bude 6:45, jak nám vychází nový týden podle meteorologů, proberu v další krátké předpovědi. Začnu ranními teplotami kompletního Zlínského kraje.
1: Počasí.
0: 18 stupňů je teď v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 19 ve Starém Městě a v Holešově. 16 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy a Bojkovice. V Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích je teď momentálně 14 stupňů, 17 a Strání, 17 uvádí Zlín a Strání, 15 stupňů pak Vizovice, Luhačovice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. Dnes očekávejme po celý den převážně zataženo, už ráno a dopoledne se budou na některých místech vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, odpoledne ale budou přehánky četnější a intenzivnější a budou doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. V noci na úterý pak na většině území srážky ustanou. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, povane slabý proměnlivý, během odpoledne mírný, jihozápadní až západní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná, teď nejnovější zprávy mluví o jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Vydáme se do Rymic na Kroměřížsku, protože, Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
5: Tak já jsem se tady v Rymicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
2: Už ve středu 19. srpna. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Přejeme si dobré ráno do 17. srpna a připomínám, každé pondělí po 13. hodině pro vás Český rozhlas Zlín vysílá pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude polárník a dokumentarista Petr Horký. Tady je malá ochutnávka.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli si na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát polárník a dokumentarista Petr Horký. Nové zprávy už chystá Bára, uvede je přesně v 6 hodin, to znamená za 6 minut. Přejeme si dobré pondělní ráno tady na Českém rozhlase Zlín.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlíně dnes začne modernizace poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek. Vedra přidala práci i laboratořím ve Vsetíně. Mikrobiologům přibylo vzorků. Barum Rally Zlín ovládl premiérově zlínský Adam Březík. Dnes bude v regionu zataženo a bouřky, maximální teploty 28 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ve Zlíně dnes začne modernizace poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek. Práce se tentokrát přesunou na křižovatku ulic Gahurova a Vodní. Dělníci vymění stožáry se semafory, obnoví kabelové trasy a modernizují technologie řízení dopravy. Křižovatka zůstane po celou dobu průjezdná v obou směrech, jen provoz bude dočasně řídit mobilní světelná signalizace. Omezený nebude ani pohyb chodců.
3: Na dokončení modernizace této křižovatky následně naváže zprovoznění a finální nastavení celého systému. Ten by měl přispět k bezpečnější a plynulejší dopravě ve městě. Celkové náklady na projekt, na kterém město pracuje od června minulého roku, dosahují 220 milionů korun. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Vedra přidala práci i laboratořím v nemocnici ve Vsetíně. Do interních ambulancí teď míří lidi s dušností, úpaly, úžehy i pobodnutí hmyzem. Mikrobiologům zase přibylo vzorků. Kromě toho měsíčně řeší až 20 podezření na boreliózu a do 10 případů klíšťové encefalitidy. Čím vedra nemocnost ovlivňují, vysvětluje mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
4: V horkém počasí se rychleji množí bakterie v potravinách. Lidé často nedodržují chladový řetězec, takže přibývá střevních infekcí z jídla. Po koupání se objevují kožní infekce, někdy i záněty uší nebo očí. A velká horka zhoršují dehydrataci. Nebezpečná je hlavně u lidí s průjmy a zvracením, u malých dětí a u seniorů.
1: Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady se tak nechaly evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Oudfanne a spalil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hášením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa a pomůže i vrtulník z Česka.
2: Sport.
1: Vítězem automobilové Barum Rally Zlín se poprvé v kariéře stal zlínský Adam Březík. Do čela závodu se dostal po čtvrté ze 13 rychlostních zkoušek a od té doby už před sebe nepustil žádného soupeře. V cíli mluvil o tom, díky čemu se mu to podařilo.
5: Neměli jsme defekt, neudělali jsme žádnou zásadní velkou chybu, takže asi všechno dohromady. Když se na to tak podívám, kolik tady bylo odpadu a defektů a všeho, tak největší soupeř byla trať. To štěstí stálo určitě na naší straně.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu převážně zataženo, místy přehánky a déšť, odpoledne intenzivnější i s bouřkami. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 19 stupni a nejvyšší teploty budou 25 až 28 stupňů. Povane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu vám přeje Barbora Hejtmánková.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Když prší týden po svatém rochu, bramborů každý den trochu. To nám říká pranostika, staré lidové moudro a snad už se konečně trochy vláhy dočkáme. Vítám vás, milí posluchači, do pondělí. Nový týden otevíráme datem 17. srpna. Svátek oslaví Petry. To máme popis kalendáře, za chvíli přidám trochu historie v kalendáři, tedy hned po písničce Radka Tomáška. Pohodu na startu nového týdne přeje Petr Uhřík, máme 6 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím vás, milí posluchači, za Český rozhlas Zlín. Vítám do nového týdne, je 17. srpna. Vybírám z kalendária, mezi oslavence dnes patří zpěvák a skladatel, současně textař Karel Markitán. Narodil se v roce 1954 ve Zlíně. Začínal v kapele Rosa a spolu zakládal legendární folkrockovou skupinu AG Fleck. A to s Ivo Viktorinem, Blankou Táborskou, Pepou Šobáněm a později i se Zdeňkem Hromádkou. Psali vlastní písně a jejich prvním albem byla deska Blázni umírají na dvakrát. Karla zdravím. Dnešek připomíná i slavnou značku Zetor. Vznikla spojením prvního písmene názvu používaného koncernem Zbrojovka Brno, ve kterém byl vyroben první traktor, tedy písmene Z, a posledních dvou písmen slova traktor, tedy OR. Proslulá značka byla zaregistrována přesně před 80 lety. Když se psal rok 1975, povedený útěk přes naše hranice se povedl 11 lidem. Na Lipno, kde se rekreovali stovky lidí, pro ně přiletěl vrtulník z Rakouska. Pohraniční stráž zahájila palbu, ale narušitelům státní hranice se podařilo uprchnout. Jednou větou rok 1982, tehdy vyrobili v Německu první kompaktní disk, tedy CDčko. 70. narozeniny dnes oslaví Chantal Poulain Polívková, filmová a divadelní herečka, zakladatelka a patronka nadace Archa Chantal. K narozeninám gratulujeme a vracíme se zpátky do regionu. Rožnov pod Radhoštěm už měsíc provozuje sdílenou dopravu na zavolání. Více informací nabídne už za chvíli ve své reportáži Gabriela Hickl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Vracíme se do 60. let, kdy královala skupina Manfred Mann. Pozdější období, kdy se věnovali jazz fusion, nás teď zajímat nebude. Pustíme si vydatnou porci klasického big beatu. Hitparádovou jedničku na obou stranách Atlantiku v roce 64.
2: There she was.

0: 3 minuty čtvrt na 7 přejeme si dobré pondělní ráno. O sdílenou dopravu na zavolání je v Rožnově pod Radhoštěm velký zájem. Airbus jezdí měsíc a skoro pořád je plný, město tak přidává další zastávky. Cestující se ale musí smířit s tím, že vůz nepojede rovnou tam, kam chtějí.
1: Řidič teď paní Martě otevírá dveře.
2: Jdu na nádraží, 7:45 jede autobus.
1: Takže vy se takto jednoduše přiblížíte?
2: No, tady autobus se nejezdí, tak jezdí mají místo tého.
1: Já jsem se teď usadila do Airbusu, řidič Vojtěch Strapek teď hledá v navigaci. Jaké tam najdete informace?
3: Všechno o klientech, teda skoro všechno, telefonní číslo. A hlavně kde pojedu.
1: Klienti si pomalu na tu službu zvykají. Ten zájem je obrovský. Když tady registrujeme nějakých 60 lidí denně, asi by to lidé neměli nechávat na poslední chvíli.
3: Přesně tak. Jako nejhorší na tom je, že tady spousta lidí to využívá na to, že třeba spěchají. Jenomže oni si neuvědomí toho, že tady toto je taková sdílená jízda, takže vlastně oni čekají, že pojedu s něma až k tomu danému cíli. Jenomže bohužel já musím navštívit ještě jinačí cíl a to oni už jakoby nezvládají a už jsou aj třeba i ostřejší, takže je to takové záživné.
1: Spěchá i paní Marta, jde ale o sdílenou dopravu a tak je zklamaná, když se dozvídá, že musíme nabrat ještě jednu cestující. Máte tam dost místa?
2: Ale jo.
1: Je to třeba i dobré, že se s těmi lidmi pozdravíte a poznáte při těch jízdách, ne, paní Marta?
2: No, to se tady známe. Ona jede až do města, tak já vystupím tež.
1: S paní Martou vystupuji z auta. O co víc byli po spuštění služby nadšení místní, o to víc byli zklamaní taxikáři, které vyděsila nízká cena 15 korun za jízdu. Obavy z toho, že zkrachují, sdíleli v diskuzích na sociálních sítích. Například Vojtěch Drápala z Taxi Vojta ale po měsíci provozu přiznává, že situace tak dramatická nebude.
4: No, určitě to trošku ovlivnilo. Je to lákavé, protože jezdí za 15 korun ten Airbus, že?
1: Na to, až ukončím hovor s taxikářem, čeká nezávislý starosta Jan Kučera, se kterým stojíme na jedné z virtuálních zastávek. Ve městě je 250 a jejich počet bude ještě vyšší.
5: Bude se zvyšovat. My aktuálně sbíráme od občanů a vlastně od dalších organizací podněty, kde je doplnit.
1: Teď už je asi měsíc od spuštění služby. Co vás jako starostu nejvíce překvapilo?
5: Velikánský zájem. My jsme se bavili i s poskytovatelem té služby a říkali, že je to rekordní v rámci celé České republiky, kde provozují, že takhle rychlý start neměli nikde, je vlastně dvojnásobný. A Airbus v Rožnově byl téměř celý měsíc plný a máme přesně 1200 přepravených za jeden měsíc.
1: Jak Rožnov vůbec financuje tuto službu?
5: Předpokládáme, že během tohoto roku se vyhodnotíme, do jaké míry snížíme počty linek, které nám jezdí po městě, takzvané příměstské dopravy, kterou ten Airbus může nahradit a to bude poměrně zásadní úspora, která nám pomůže provoz Airbusu financovat.
1: Jedinou nevýhodou Airbusu jsou tak zatím velká zpoždění. Zlepšit by se to mělo ale od nového roku, kdy město pořídí druhé vozidlo. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Stáda ovcí na loukách vypadají krásně a idylicky. Co ale skutečně obnáší jejich chov? Kolik péče potřebují a co byste měli vědět, pokud o vlastních ovcích teprve přemýšlíte? To bude tématem chovatelské poradny už 17. srpna. Mým hostem bude předseda Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj, Pavel Slovák. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
6: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
9: a Petr Kostka.

0: Za 10 minut bude 6:30. Poslechneme si podrobnou předpověď, všechno o počasí nám řekne meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak vypadá to dnešní ve Zlínském kraji, nám prosím řekněte na úvod.
1: Tak aktuálně máme většinou zataženo, přes Zlínský kraj přechází pás deště, na některých místech je to doprovázané i blesky a hřměním. Teploměry ukazují aktuálně od 14 do 18 stupňů.
0: Pondělí v celkovém pohledu přinese slunečno nebo spíš hodně oblačnosti a jaké nás čekají maximální odpolední teploty?
1: Tak dopoledne se oblačnost částečně protrhá, takže můžeme čekat oblačno až polyjasno, takže i celkem slunečno. Odpoledne zase od západu čekáme přibývání oblačnosti a také se vyskytnou četnější a intenzivnější přeháníky, které budou opět doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné, doprovázené menšími kroupami, nárazy větru na 65 km za hodinu a přívalovými srážkami kolem 30 mm. Teploty odpolední dosáhnou 26 až 29 stupňů. V průběhu dne se bude pofukovat mírný jižní vítr, ten se večer bude měnit na západní až severozápadní, no a v bouřkách tam je, jak jsem říkal, možné přechodné zesílení.
0: Ještě nás zajímá dnešní biozátěž?
1: Platí jednička, mírná zátěž.
0: Pojďme dál na zítřek. Jakou pro nás máte předpověď na úterý?
1: Tak v noci bude zpočátku ještě doznívat déšť, ale postupně ten déšť ustane, bude se zmenšovat oblačnost a čekáme takové chladnější ráno s teplotami 14 až 11 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní nebo západní vítr, který bude kránu slábnout. No a to úterý bude převážně polojasné až oblačné, odpoledne se může přechodně zatáhnout. Na většině území nebude pršet, i když během dne se na některých spíše výjimečných místech mohou objevit slabší přeháníky. 20 až 23 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, na Valašsku trošku chladněji kolem 19. Ráno a večer slabý, přes den potom mírný vítr západních směrů.
0: Když se podíváme do prostřed týdne, podobný charakter počasí nás čeká i dál. Naznačte Mojmíre, prosím, středu, čtvrtek.
1: Uprostřed týdne se nám přechodně oteplí, tam teploty mohou dosahovat až 30, případně ve čtvrtek 31 stupňů. Ty ranní teploty ve středu 14 až 10, ve čtvrtek kolem 16 stupňů. Jinak bude takový proměnlivější charakter počasí. Ta středa přinese přeháňky spíše výjimečně. Ve čtvrtek potom by už ta pravděpodobnost přeháněk a deště byla větší a také se mohou vyskytovat bouřky.
0: A ještě teplotní rekordy. Rádi si poslechneme, jaká extrémní čísla nabídnete pro 17. srpen v našem Zlínském kraji.
1: Tak nejvyšší teplota byla naměřena v roce

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Od dnešního dne až do pátku 21. srpna bude zavřený z důvodu oprav železniční přejezd na silnici 3. třídy v Hlinsku pod Hostýnem na Kroměřížsku. Jde o kompletní rekonstrukci s výměnou kolejnic i části přejezdu. V místě je vyznačená objížďka. Na ní platí i dočasné přesunutí autobusových zastávek v obci Brusné. Zítra začne v Uherském Ostrohu pravidelný svoz multikomoditního odpadu od rodinných domů. Do žlutých popelnic nebo pytlů mohou lidé vyhazovat plasty, nápojové kartony, plechovky a drobné kovové obaly. Nádoby a pytle s odpadem musí lidé dát před dům nejpozději zítra v 6 hodin ráno. Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Z rozpočtu má získat asi 1 000 000 000 korun. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond vláda schválí, mohl by fungovat od příštího roku. Kvůli epidemii eboli v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů Kongo eviduje více než 4900. Dnes bude v regionu zataženo, místy přehánky a déšť, odpoledne intenzivnější i s bouřkami. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 18 stupni a nejvyšší teploty budou 25 až 29 stupňů. Povane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Když se ještě vrátíme do roku 1915, tehdy byl patentován elektrický startér. Přinesl konec točení klikou při startování auta, což byl samozřejmě velký pokrok. Zdravím všechny za volantem a přání dobrého pondělního rána posílám i dalším probuzeným posluchačům. Je 6:30.
3: Někdy je to tak, a nezmůžeš s tím nic.

0: 9 minut po půl sedmé je pondělí. Přání dobrého rána si na vlnách Českého rozhlasu Zlín posíláme k 17. srpnu. Barum Rally Zlín vyhrál pilot Adam Březík z Lukova na Zlínsku, to asi všichni víme, kdy ale během závodu zažíval nejhorší chvíle. A jaké byly jeho první pocity po vítězství? Dozvíme se 10 minut před 8 hodinou. Zoo Zlín patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům na Moravě. Můžete v ní za jeden den procestovat doslova všechny kontinenty, jaké ale byly její začátky a která doba pro ní byla nejtěžší. To rozebereme v dalším pokračování cyklu Kořeny dnes před 15:30 odpoledne. Za chvíli se podíváme taky na počasí, nabídnu krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45. Jaké letní posuny nabídne začátek nového týdne, si teď upřesníme v aktuální předpovědi meteorologů.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji teplotně pohybujeme mezi 14 a 18 stupni. Ráno bude zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkou, dopoledne se oblačnost částečně protrhá. Odpoledne pak očekáváme od západu četnější a intenzivnější přehánky, které budou doprovázené bouřkami a ty mohou být lokálně i silné. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne mírný jižní vítr povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, večer se bude měnit na západní až severozápadní, v případných bouřkách samozřejmě přechodně vítr zesílí. Co se týká rozpilových podmínek, ty jsou a budou dobré nebo velmi dobré, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Unuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její šašek. Taková byla královna, nejslavnější role herečky Chantal Poulain z inscenace Šašek a královna. Francouzsko-česká herečka slaví dnes kulaté 70. narozeniny, už za chvíli proto připomeneme její nejenom hereckou, ale i pěveckou dráhu.
2: Zoo ve zlínské části Lešná je fenomén. Moderní areál, který spojuje špičková péče o zvířata, působivé expozice i atmosféra, která vás vtáhne. Nevždy tomu ale tak bylo. Kdy měla zoo na mále? A co z ní udělalo jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst u nás? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před půl čtvrtou a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let spjata s Českem. Česko-francouzská herečka a šansoniérka Chantal Poulain dnes oslaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou a samozřejmě i díky svým šansonům.
1: C'est une chanson. Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
2: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Volkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
1: Je m'ennuie.
3: Budu překládat. Říká, nudím se.
1: Il me faut un bouffon.
3: Říká, potřebuji šaška.
2: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenaci Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
4: Teď se zastavila, dívá se na mě.
1: Ty.
4: Vybrala si mě.
2: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
1: Já jsem to zůstalo úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, které tady dělá svoje profese.
2: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
1: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluci. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
2: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: O sdílenou dopravu na zavolání je v Rožnově pod Radhoštěm zájem. Airbus svezl za první měsíc přes 1200 lidí. Kroměříž čekají opravy hlavního tahu městem. Barum Rally Zlín ovládl premiérově zlínský Adam Březík. Dnes bude v regionu zataženo a bouřky, maximální teploty až 29 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Až 60 lidí denně sveze v Rožnově pod Radhoštěm sdílená doprava Airbus. Ve městě jezdí měsíc a zastavuje na 250 virtuálních zastávkách. Město chce časem omezit část autobusových linek, které platí ze svého rozpočtu.
4: Cestující si na sdílenou jízdu teprve zvykají, říká řidič Airbusu Vojtěch Strapek.
5: Jenomže oni si neuvědomí toho, že tady toto je sdílená jízda, takže vlastně oni čekají, že pojedu s něma až k tomu danému cíli. Jenomže bohužel já musím navštívit ještě jinačí cíl.
4: Za první měsíc vezel Airbus přes 1200 lidí. Takový start město nečekalo, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: My jsme se bavili i s poskytovatelem té služby a říkali, že je to rekordní v rámci celé České republiky, kde provozují, že takhle rychle star neměli nikde.
4: Aktuálně sbírá radnice podněty od lidí, virtuálních zastávek tak ještě přibude. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Stavbaři finišují s opravou obvodové ulice v Kroměříži za 6 milionů korun. Na 21. a 22. srpna je naplánovaná pokládka finální vrstvy. To si vyžádá kompletní uzavírku od křižovatky s ulicí Spáčilova až po již opravenou křižovatku s ulicí U Rejdiště. Na tyto práce pak naváže Zlínský kraj třetí etapou rekonstrukce průtahu městem, která se bude týkat části Tovačovského ulice od křižovatky s Komenského náměstím až po most Karla Kryla. Pokračuje mluvčí města Jan Vondráš.
7: Od 2. září by mělo přijít na řadu pokládání nového povrchu vozovky. To si kromě uvedeného omezení na křižovatce s Komenského náměstím vyžádá uzavření vjezdu do ulice Spáčilova, kterým projedou pouze vozidla MHD. Dokončení prací je plánováno zhruba na 8. září.
2: Vládu dnes čeká první schůze po 2týdenních prázdninách. Ministři budou jednat hlavně o suchu a jeho dopadech. Premiér Andrej Babiš ANO řekl, že kabinet chce na boj se suchem vyčlenit 4 miliardy korun. Potvrdil taky, že vzniká plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje nedostatečně a pozdě.
8: Sport.
2: Vítězem automobilové Barum Rally Zlín se poprvé v kariéře stal zlínský Adam Březík. Do čela závodu se dostal po 4. ze 13 rychlostních zkoušek a od té doby už před sebe nepustil žádného soupeře. V cíli mluvil o tom, díky čemu se mu to podařilo.
9: Neměli jsme defekt, neviděli jsme žádnou zásadní velkou chybu, takže asi všechno dohromady. Když se na to tak podívám, kolik tady bylo odpadu a defektů a všeho, tak největší soupeř byla trať. To štěstí stálo určitě na naší straně.
3: Počasí.
2: Dnes bude v našem regionu zataženo, místy přehánky a déšť, odpoledne intenzivnější i s bouřkami. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 18 stupni a nejvyšší teploty budou 25 až 29 stupňů. Povane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Léto pokračuje, stejně jako prázdniny a dovolené, prozatím jsme došli k datu 17. srpna. Upřání dobrého pondělního rána vás, milí posluchači, zvu k pravidelnému soutěžení a než vyslovím dnešní otázku, naznačím, jakou cenu si odnese případný vítěz. Je to kniha vydavatelství Kazda Útěk na řecký ostrov. Jak čtu na obálce, perfektní čtení na dovolenou, jedno léto, jeden útěk a šance začít znovu. Ještě si nejdřív poslechneme Valdemara Matušku a můžeme se pustit do hry. Teď je 7 hodin 5 minut, za mikrofonem pokračí pauze Petr Uhřík.
10: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po 7 hodině, jsme na startu pondělí 17. srpna. I na začátku týdne pro vás, milí posluchači, máme soutěž v hádání významu nářečního slova. Těšit se můžete s telefonem v ruce, odměnou pro výherce je tentokrát kniha vydavatelství Kazda s názvem Útěk na řecký ostrov. Tak hodně štěstí, čekám na známé lince.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Začíná naše ranní soutěž, jak se u nás mluví. Soutěžní slovo pro nás má připravené František Holmes Ilík, folklorista a spoluautor knížečky pořekadel a frází s názvem Hradišťské mudrosloví. Začínáme soutěžit, no a s kým pak to bude, musíme samozřejmě zjistit taky. Kdo pak je na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Tady je paní Jiřina.
0: Paní Jiřina bude soutěžit. Týden začíná mírně deštivě. To vítáte? Jste spokojená?
2: No, bylo by to dobré, aspoň ze 2-3 dní.
0: Že jo, se trošku pročistil vzduch a nasákla půda. Protože je to, nevím, jestli máte zahrádku, pokud ano, tak víte, že to jak kámen ta půda.
2: Ano.
0: Tak jo, tak vyhlížíme trošku vydatnější déšť, ale k tomu se dostaneme po soutěži v krátké předpovědi. Teď už mám připravenou otázku. Paní Jiřino, můžeme?
2: Ano.
0: Pojďme.
3: Co to je hauda?
0: Ptá se František Holmes Ilík, co nebo kdo je to hauda?
2: No. Prosím, napovědi.
0: Čemu nebo komu říkali na Uherskohradišťsku hauda? Vybírejte z následujících možností. Buď je to dechový nástroj, nebo prostitutka, anebo opar. Dechový nástroj, prostitutka a opar jsou na výběr z nápověd.
2: Opar?
0: Opar.
2: Nevím. Já bych dala si to prostředí.
0: Bčko se vám líbí?
2: No nelíbí, ale asi ano.
0: Dáme teda možnost B, prostitutku. František Holmes Ilík z Uherského Hradiště Míkovic nám prozradí, čemu nebo komu se na Slovácku takto říká.
3: Hauda, to se dá povědět úplně jednoduše, byla to žena nevalné pověsti.
0: Správná odpověď, paní Jiřino, gratuluju.
2: Děkuju.
0: Takže hezká knížka jde na vaši adresu, tu mi špitnete tady hned během písničky. Mějte se hezky.
2: Ano.
0: Tak v tom bychom měli jasno, myslím, že dál se v myšlenkách pouštět nemusíme, v pondělních plánech rozhodně ano. Přeju vám všem hezký úvod nového týdne.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Naše oblíbená hudební Itálie teď přeskočíme do roku 84. Albano s tehdejší manželkou Rominou Power připomenou Sanremo, známou soutěž, na které i dvakrát brali zlato, co by vítězové.

0: Za malý okamžik bude 7:15, projdeme si aktuální předpověď. Zjistíme, jaké změny nám přinese úvod nového týdne.
1: Počasí.
0: Ještě současné ranní teploty, teď se pohybují ve Zlínském kraji mezi 14 a 18 stupni. Ráno bude zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkou, dopoledne se oblačnost částečně protrhá. Odpoledne ale očekáváme od západu četnější a intenzivnější přehánky, které budou doprovázené bouřkami a ty mohou být lokálně i silné. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 29 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne pak vítr mírný, jižní, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Dobré nebo velmi dobré jsou a taky zůstanou rostylové podmínky s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Tisíce řidičů využívají novou část dálnice D49 mezi Holešovem a Frištákem. Český rozhlas získal první data ze sčítání a porovnal je také s čísly předchozích let. Výsledek uslyšíte už za chvíli od našeho reportéra Davida Jabůrka.
2: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: 9 minut do půl osmé, nový dálniční úsek D49 mezi Holešovem a Frištákem využívá každý den přes 10 000 řidičů. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Více k tématu teď s naším reportérem Davidem Jabůrkem, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Davide, kolik řidičů tedy novou částí dálnice jezdí?
1: Podle prvních dat z automatických sčítačů dopravy, které jsou umístěné na 11. kilometru dálnice D49, tedy na úrovni Horního Lapače, jde o bezmála 12 000 aut každý den. Jsou to čísla za červenec, tedy první celý měsíc provozu nového úseku mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Ten byl zprovozněný 20. června.
0: Dá se porovnat, kolik aut tedy na dálnici přitáhl tento nový dálniční úsek?
1: Červencová data ze sčítače u Horního Lapače lze poměřit s čísly z prvního úseku z loňského roku. To podle ŘSD jezdilo po dálnici D49 od jejího začátku, tedy mimo úrovňové křižovatky s dálnicemi D1 a D55, k Holešovu bezmála 8 000 aut denně. Je tedy zřejmé, že D49 jen v první prázdninový měsíc využívalo asi o 4 000 řidičů více než v loni.
0: V Martinicích a Horním Lapači kvůli průtahům s dokončením dálnice lidé opakovaně protestovali. Jak se těmto obcím po červnovém otevření dálnice ulevilo?
1: Tak úleva je v obcích rozhodně znát. Nezávislý starosta Martinic Pavel Fiurášek mi ale řekl, že přes prázdniny je v obci kvůli dopravním omezením a dočasným semaforům pořád provoz a rozdíly se proto výrazněji projeví až po letních prázdninách. Místní jsou podle něj ale spokojení.
2: Jo, no určitě, jako už to pozorují každopádně, že dřív nemohli vyjet z vedlejších komunikací, jako z ulice, a teď je to naprosto v pohodě, jo. Takže to je z toho jedno, ta doprava, takže to v tomto určitě ano.
0: Připomeň ještě dlouholeté spory, které provázely budování této části dálnice.
1: Úsek dálnice D49 mezi Holešovem a Frištákem otevřelo ředitelství silnic a dálnic na konci letošního června. Bylo to 18 let od položení základního kamene a předcházely tomu dlouhé průtahy. Ty způsobovaly zejména spory ekologických spolků z úřady. Otevření tohoto úseku se proto roky odkládalo. To, jak si Petře zmínil, vedlo také k protestům obyvatel obcí, ze kterých měla dálnice svést velkou část dopravy. V Martinicích a Horní Lidči proto lidé dvakrát zablokovali silnici. V příštích letech má pak od Frištáku navázat na dálnici přivadič do Zlína. Samotná dálnice D49 má pokračovat k Lípě nad Dřevnicí.
0: Dodává reportér David Jabůrek. Do vysílání Českého rozhlasu Zlín se přihlásil s informacemi o využití nového úseku dálnice D49. Podle červencových dat po ní denně projede téměř 12 000 řidičů. Díky a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: zpětej jen si račte říct.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Jsou tu zprávy a Barbora Hitmánková. Hezké ráno. V Luhačovicích začali s instalací fotovoltaických elektráren na střechy městských budov. První etapa začala na střeše sportovní haly Radostova, městské plovárny a na budově technických služeb. Náklady dosáhnou výše 3,3 milionu korun. Kroměřížská radnice hledá další koordinátory na pomoc v sociální službě Stravenka.

0: Jde o program, který pracuje s lidmi bez domova a sociálně slabými. Ti za hodinu uklidu veřejného prostranství dostávají od města oběd a papírový náramek k vyzvednutí dalšího jídla. V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie poporodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Ruský soud by měl vynést rozsudek nad místopředsedou ruské opoziční strany Jabloko. Lev Schlossberg je obžalovaný z diskreditace armády a šíření nepravdivých zpráv o ruské válce proti Ukrajině. Podle médií přeposlal na sociální síti obrázek titulní strany britského listu Daily Mirror se snímkem zakrvácené ženy a ruského prezidenta Vladimíra Putina a s nápisem Její krev, jeho ruce. Požadoval okamžité ukončení války. Prokurátorka navrhla pro Schlossberga 12 let vězení. Dnes bude v regionu zataženo, místy přehánky a déšť. Dopoledne se oblačnost částečně protrhá. Odpoledne budou přehánky intenzivnější i s bouřkami. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 18 stupni a nejvyšší teploty naměříme mezi 25 a 29 stupni. Povane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli se podíváme taky na kulturu, doporučím několik zajímavých letních akcí. Teď je 7:30. Přání dobrého rána posílám k pondělí 17. srpnu a písničku skupiny Katapult.

0: Tady je Český rozhlas Zlín, za 7:55, pokračujeme kulturou, mám tu několik zajímavých pozvánek. 26. ročník festivalu Divadelní Luhačovice dnes představí jemnou komedii s názvem Smyslů zbavení. Brněnské divadlo Frida ve hře představuje příběh dvou lidí, kteří už lásku nehledali, ale ona si našla je. V hlavních rolích vystoupí Diana Mórová a Martin Trnavský. Autorem a režisérem je Jakub Nvota. Začátek divadelního představení je naplánován v Lázeňském divadle v Luhačovicích na 19:30. A ještě pozvánka na zítra. Český rozhlas Zlín bude u příležitosti festivalu Divadelní Luhačovice vysílat živě z haly Vincentka. Přijít tam za námi můžete zítra od 10 do 13 hodin a po 11 hodině si tam můžete poslechnout živý rozhovor se slovenskou herečkou Kamilou Magálovou. Hrad Malenovice dnes odpoledne nabídne procházky za minulostí Zlínska. Dospělí návštěvníci mohou zavítat na prohlídky, které se konají v rámci projektu Archeologické léto. Provedou je archeolog Adam Vojtík a památkář Radim Vrla, kteří představí historii hradu i archeologickou expozici. Akce se koná od dnešních 15 hodin na hradě ve Zlíně Malenovicích. O letních prázdninách si můžete návštěvu kroměřížské květné zahrady zpestřit speciálním programem pro rodiny s dětmi. Jde o takzvanou zahradní hernu u Králičího kopce. Tvořivého programu se můžete zúčastnit každé prázdninové pondělí od 10 do 15 hodin v květné zahradě v Kroměříži.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, jak nám vychází nový týden podle meteorologů, proberu v další krátké předpovědi a začnu ranními teplotami kompletního Zlínského kraje.
1: Počasí.
0: 17 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Štítné nad Bláří a v Rožnově pod Radhoštěm. 18 stupňů, to je Holešov. Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské vrchy, Velké Karlovice a Horní Bečva hlásí 15 stupňů. 16 stupňů je na spoustě míst. V Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, Luhačovicích, dál taky ve Strání, Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a ve Valašské Senici. Ráno bude zataženo s deštěm, výjimečně i bouřkou, dopoledne se oblačnost částečně protrhá, odpoledne ale očekáváme od západu četnější a intenzivnější přehánky, které budou doprovázené bouřkami a ty mohou být lokálně i silné. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 29 stupňů. Přidáme si slabý proměnlivý během dne mírný jižní vítr s rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu, jenom v bouřkách přechodně vítr zesílí. Dobré nebo velmi dobré jsou už teď rozptylové podmínky a zůstanou takové po celý den s biozátěží na jedničce, tedy pouze mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Na silnicích v okolí Zlína se učil řídit auto, teď se na stejných místech stál Adam Řezík šampionem Barum Rally. Víc o jeho triumfu uslyšíme za okamžik.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Vyhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Od roku 2012 platí, že na Barum Rally Zlín vítězí jen čeští závodníci, tentokrát ale zvítězil opravdu domácí pilot. Z premiérového titulu se raduje Adam Březík. 30-letý jezdec pochází z Lukova, tedy vesnice nedaleko Zlína, a v cíli na něj i z tohoto důvodu čekala početná skupina rodinných příslušníků i kamarádů.
1: Je to tam!
2: Bomba!
3: Je to šílené, je to něco nepopsatelného, nenacházím na to slova, ale podle mě mi to jde tak ve středu.
4: Říkal Adam Březík krátce poté, co se jako nový vítěz Barum Czech Rally Zlín objal se svými nejbližšími. Popřát mu ale nepřišli jen oni. U cílové rampy čekali další známí a fanoušci pilota, který pochází z regionu, ve kterém se největší tuzemský závod jezdí.
3: Užívám si to nejvíc. Moc krát děkuju za každého jednoho z těch fanoušků, protože udělali neskutečnou atmosféru. Ty závody by bez nich nebyly a proto se sem všichni rádi vracíme, takže díky za to.
4: Březík se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem vedli pořadí už po sobotní úvodní etapě. V neděli pak vyhráli všechny tři dopolední rychlostní zkoušky a vybudovali si klíčový náskok.
3: Já jsem ráno sedl do auta, začala pindula a prostě jsem jel a to, že to tak dopadlo, je jenom dobře.
4: Dosud nejlepším Březíkovým umístěním v domácím závodě bylo čtvrté místo. Vysvětluje, v čem byl letošek jiný.
3: Neměli jsme defekt, neudělali jsme žádnou zásadní velkou chybu, takže asi všechno dohromady.
4: Vedle závodění pracuje Březík v rodinném pekařství. Teoreticky by tak tedy mohlo platit, že po tomto sportovním úspěchu bude i levnější chleba. Případné zákazníky ale pilot zklamal.
3: Jakože bychom udělali večer ještě cenou tvorbu, nevím, kde by udělal teda.
4: Smál se Březík s tím, že má jiné plány.
3: Bych rád tady mal a chvilku se pověnoval i rodině a přátelům a tak, ale protahujte to dál.
4: Tím ale přece jen rozhovor skončil a Adam Březík se vydal slavit životní úspěch. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Koryčany chystají den otevřených dveří v novém domově pro seniory. Rožnovští radní dnes budou řešit budoucnost tamního fotbalu. Nové činidlo českých odborníků učiněji odstraní z vody nežádoucí látky. Dnes bude v regionu zataženo teploty až 29 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Koryčany na Kroměřížsku pořádají zítra den otevřených dveří v novém městském domově pro seniory. Zájemci se mohou přijít podívat od 14 do 18 hodin. 22 klientů se z původního domova do nového stěhovalo v průběhu minulého měsíce. Nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová Českému rozhlasu popsala, že starý domov pro seniory už přestal vyhovovat požadovaným normám.
5: Jako je například výtah pro postele, tak pro stojící nebo na křesle, jo, velikost dveří do pokojů a takové ty technické věci, co se nám jevilo lepší postavit nový domov, než za provozu dělat stavební úpravy razantní. Máme tam ty těžší případy, kdy lidi už nejsou mobilní a nejsou schopni se sami o sebe postarat.
3: Rada Rožnova pod Radhoštěm dnes projedná situaci kolem místního fotbalového klubu. Ten má nevyúčtované dotace vůči městu, Zlínskému kraji i Národní sportovní agentuře. Co chce město udělat, aby fotbal v Rožnově zůstal, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: Město má hlavní cíl, to je, aby fotbal v Rožnově byl zachráněn, takže jsme podali pomocnou ruku, oslovili jsme jak předsedu, tak členy, aby hlavně svolali valnou hromadu, ať si může budoucnost klubu vyřešit s tím, že máme variantu, kam by mladí fotbalisté, ti dospělí mohli přejít, tak aby už v blížící se sezóně mohli naplno nastupovat.
3: Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Haute Fagne a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa. Pomůže i vrtulník z Česka. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
7: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
8: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
9: Zpětná vazba je velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané.
8: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy přehánky a déšť, dopoledne se oblačnost částečně protrhá. Odpoledne budou přehánky intenzivnější i s bouřkami. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 18 stupni a nejvyšší teploty budou 25 až 29 stupňů. Povane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně se Zlínským krajem projíždí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Za chvíli se podíváme do Rožnova pod Radhoštěm, kde už měsíc provozují sdílenou dopravu na zavolání. Více informací nabídneme v reportáži Gabriely Hickl a pak nás bude zajímat Jaroslav Novák z Napajedel. Měl před sebou úspěšnou kariéru stavebního technika, jeho život byl ale násilně ukončen. Stal se totiž jednou z prvních obětí sovětské okupace v srpnu roku 68. Upřesníme v dalším pokračování cyklu Rodáci známí neznámí před 8:30. Teď je 8:05, před námi 17. srpen, pohodové pondělní ráno, dál přeje Petr Uhřík.
10: Český rozhlas Zlín.

0: 8:08 pondělí na začátku a jak jsme si před chvílí naznačili, o sdílenou dopravu na zavolání je v Rožnově pod Radhoštěm velký zájem. Airbus jezdí měsíc a skoro pořád je plný, město tak přidává další zastávky. Cestující se ale musí smířit s tím, že vůz nepojede rovnou tam, kam chtějí.
1: Řidič teď paní Martě otevírá dveře.
2: Jdu na nádraží. 7:45 jede autobus.
1: Takže vy se takto jednoduše přiblížíte?
2: No, tady autobus se nejezdí, tak jezdíme místo tého.
1: Já jsem se teď usadila do Airbusu. Řidič Vojtěch Strapek teď hledá v navigaci. Jaké tam najdete informace?
3: Všechno o klientech, teda skoro všechno. Telefonní číslo a hlavně kde pojedu.
1: Klienti si pomalu na tu službu zvykají. Ten zájem je obrovský. Když tady registrujeme nějakých 60 lidí denně, asi by to lidé neměli nechávat na poslední chvíli.
3: Přesně tak. Jako nejhorší na tom je, že tady spousta lidí to využívá na to, že třeba spěchají. Jenomže oni si neuvědomí to, že tady toto je taková sdílená jízda, takže vlastně oni čekají, že pojedu s něma až k tomu danému cíli. Jenomže bohužel já musím navštívit ještě jinačí cíl a to oni už jakoby nezvládají a už jsou aj třeba i ostřejší, takže je to takové záživné.
1: Spěchá i paní Marta, jde ale o sdílenou dopravu a tak je zklamaná, když se dozvídá, že musíme nabrat ještě jednu cestující. Máte tam dost místa?
2: Ale jo.
1: Je to třeba i dobré, že se s těmi lidmi pozdravíte a poznáte při těch jízdách, ne, paní Marta?
2: No, to se tady známe. Ona jede až do města, tak já vystupím tež.
1: S paní Martou vystupuji z auta. O co víc byli po spuštění služby nadšení místní, o to víc byli zklamaní taxikáři, které vyděsila nízká cena 15 korun za jízdu. Obavy z toho, že zkrachují, sdíleli v diskuzích na sociálních sítích. Například Vojtěch Drápala z Taxi Vojta ale po měsíci provozu přiznává, že situace tak dramatická nebude. Na to, až ukončím hovor s taxikářem, čeká nezávislý starosta Jan Kučera, se kterým stojíme na jedné z virtuálních zastávek. Ve městě je 250 a jejich počet bude ještě vyšší.
4: Bude se zvyšovat. My aktuálně sbíráme od občanů a vlastně od dalších organizací podněty, kde je doplnit.
1: Teď už je asi měsíc od spuštění služby. Co vás jako starostu nejvíce překvapilo?
4: Velikánský zájem. My jsme se bavili i s poskytovatelem té služby a říkali, že je to rekordní v rámci celé České republiky, kde provozují, že takhle rychlý start neměli nikde, je vlastně dvojnásobný. A Airbus v Rožnově byl téměř celý měsíc plný a máme přesně 1200 přepravených za jeden měsíc.
1: Jak Rožnov vůbec financuje tuto službu?
4: Předpokládáme, že během tohoto roku se vyhodnotíme, do jaké míry snížíme počty linek, které nám jezdí po městě, takzvané příměstské dopravy, kterou ten Airbus může nahradit, a to bude poměrně zásadní úspora, která nám pomůže provoz Airbusu financovat.
1: Jedinou nevýhodou Airbusu jsou tak zatím velká zpoždění. Zlepšit by se to mělo ale od nového roku, kdy město pořídí druhé vozidlo. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Poslechneme si podrobnou předpověď, všechno o počasí nám řekne meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: A pěkné ráno.
1: Pondělí v celkovém pohledu přinese slunečno nebo spíš hodně oblačnosti a jaké nás čekají maximální odpolední teploty?
2: Tak dopoledne se oblačnost částečně protrhá, takže můžeme čekat oblačno až polyjasno, takže i celkem slunečno. Odpoledne zase od západu čekáme přibývání oblačností a také se vyskytnou četnější a intenzivnější přeháníky, které budou opět doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné, doprovázené menšími kroupami, nárazy větru na 65 km za hodinu a přívalovými srážkami kolem 30 mm. Teploty odpolední dosáhnou 26 až 29 stupňů. V průběhu dne se bude pofukovat mírný jižní vítr, ten se večer bude měnit na západní až severozápadní, no a v bouřkách tam je, jak jsem říkal, možné přechodné zesílení.
1: Ještě nás zajímá dnešní biozátěž?
2: Platí jednička, mírná zátěž.
1: Pojďme dál na zítřek. Jakou pro nás máte předpověď na úterý?
2: Tak v noci bude zpočátku ještě doznívat déšť, ale postupně ten déšť ustane, bude se zmenšovat oblačnost a čekáme takové chladnější ráno s teplotami 14 až 11 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní nebo západní vítr, který bude kránu slábnout. No a to úterý bude převážně polojasné až oblačné, odpoledne se může přechodně zatáhnout, na většině území nebude pršet, i když během dne se na některých spíše výjimečných místech mohou objevit slabší přeháníky. 20 až 23 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, na Valašsku trošku chladněji kolem 19. Ráno a večer slabý, přes den potom mírný vítr západních směrů.
1: Když se podíváme do prostřed týdne, podobný charakter počasí nás čeká i dál. Naznačte, Mojmíre, prosím, středu, čtvrtek.
2: Uprostřed týdne se nám přechodně oteplí, tam teploty mohou dosahovat až 30, případně ve čtvrtek 31 stupňů. Ty ranní teploty ve středu 14 až 10, ve čtvrtek kolem 16 stupňů. Jinak bude takový proměnlivější charakter počasí. Ta středa přinese přeháňky spíše výjimečně. Ve čtvrtek potom by už ta pravděpodobnost přeháněk a deště byla větší a také se mohou vyskytovat bouřky.
1: A ještě teplotní rekordy. Rádi si poslechneme, jaká extrémní čísla nabídnete pro 17. srpen v našem Zlínském kraji.
2: Tak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1974 ve Starém městě, a to 34,5 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1923 ve Velkých Karlovicích, a to 2,8 stupně Celsia.
1: Všeho počasí nám řekl meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje. Přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Stáda ovcí na loukách vypadají krásně a idylicky. Co ale skutečně obnáší jejich chov? Kolik péče potřebují a co byste měli vědět, pokud o vlastních ovcích teprve přemýšlíte? To bude tématem chovatelské poradny už 17. srpna. Mým hostem bude předseda Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj Pavel Slovák. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 31. srpna 1968 zemřel při střetu s okupanty před budovou Československého rozhlasu v Praze Jaroslav Novák z Napajedel na Zlínsku. Jeho pohřeb se následně stal manifestací nesouhlasu s invazí vojsk Varšavské smlouvy. O jeho osudu před časem natáčela s pracovnicí Napajedelského muzea Terezou Gomolovou Kovaříkovou redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová. Tak si ten příspěvek s chutí poslechneme. Máme 7 minut do 8:30.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Jaroslav Novák byl 26-letý mladý muž, který měl život před sebou. Stal se ale jednou z prvních obětí sovětské okupace, když ho před budovou Československého rozhlasu zasáhla střepina z granátu. Narodil se 1. května roku 1942 v Napajedlích na Zlínsku.
3: Jaroslav Novák žil v běžné napajedelské rodině. Vychodil základní 8letou školu, než se vydal na průmyslovku do Zlína, tehdejšího Gottwaldova.
2: Přibližuje pracovnice muzea v Napajedlích Tereza Gomolová Kovaříková. Novák byl pilným studentem stavební průmyslovky a to byl také jeden z důvodů, proč byl jako poměrně mladý po ukončení studia poslán coby stavby vedoucí do Prahy. Přišel rok 1968. Zda zasáhla náhoda či osud, těžko říct, ale 21. srpna roku 1968 už Jaroslav v Praze být neměl.
3: Z dokladů se dovídáme, že ten jejich úsek měl skončit asi o týden nebo dva dříve, ale byl požádán, jestli by se nemohl zdržet, protože se zkrátka něco nestíhalo, proto tedy zůstal ještě 21. srpna v Praze.
2: Bydlel nedaleko budovy Československého rozhlasu, kde došlo k nejprudším srážkám mezi sovětskými vojáky a civilisty. Před rozhlasem ho zasáhla střepina a zhroutil se na zem. Ačkoliv by jeho zranění při poskytnutí včasné pomoci nebylo smrtelné, vlivem nepříznivých okolností mu podlehl.
3: Údajně mu nebylo možno pomoci, protože záchranáři, kteří byli poblíž, se kvůli střelbě ruské armády nemohli na místo dostat. Oni je nějak drželi v šachu tak, aby nemohli projít blíž. Jaroslav Novák neutrpěl přímo smrtelné zranění. Bylo to spíš následkem šoku a opravdu toho, že pomoc nepřišla včas.
2: Než ho naložili na nosítka, někdo mu ukradl aktovku. Po 21. srpnu byl nezvěstný a veřejná bezpečnost se dokonce domnívala, že emigroval. Až po 12 dnech identifikoval mrtvé tělo ležící na patologii jeho otec, který se společně s druhým synem vydal do Prahy Jaroslava hledat. 6. září byl v Napajedlích vypraven státní pohřeb. Ten se stal manifestem proti vpádu vojsk a posledního rozloučení se zúčastnili tisíce lidí.
3: U příležitosti pohřbu byl vypraven velký průvod. Dozvídáme se z dokumentů, že to snad byl největší pohřeb, jaký tady pamatovali. Ačkoliv už to politické ovzduší rozhodně nepřálo nějakým příliš hlasitým manifestačním postojům, tak podle svědectví pamětníků víme, že i

Kolegové z práce Jaroslavovi na jeho hrobě na hřbitově v Napajedlích postavili pomník. Pod jeho podobiznu nechali vyrýt tato slova. Zahynul v těžkých hodinách vlasti 21. srpna roku 1968. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Ve Zlíně dnes začne modernizace poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek. Práce se přesunou na křižovatku ulic Gahurova a Vodní v centru města. Rekonstrukce všech křižovatek ve Zlíně si vyžádá více než 220 milionů korun a má od podzimu zlepšit průjezd městem, kterým denně jezdí přes 30 tisíc aut. Zítra začne v Uherském Ostrohu pravidelný svoz multikomoditního odpadu od rodinných domů. Do žlutých popelnic nebo pytlů mohou lidé vyhazovat plasty, nápojové kartony, plechovky a drobné kovové obaly. Nádoby a pytle s odpadem musí lidé dát před dům nejpozději zítra v 6 hodin ráno. Stát plánuje založit nový fond na podporu startupů. Chce do něj dát zhruba 1 miliardu korun z rozpočtu. Vyplývá to z dokumentu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat Státní národní rozvojová investiční společnost. Fungovat by mohl od příštího roku. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Balík opatření od začátku války před

0: odloží na podzim, pokud by ho členské státy schválily, počet sankciovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kalasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o víc než bilion eur, v přepočtu přes 24 bilionů korun. Dnes bude v regionu zataženo místy přehánky a déšť. Dopoledne se oblačnost částečně protrhá. Odpoledne budou přehánky intenzivnější i s bouřkami. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 19 stupni a nejvyšší budou 25 až 29 stupňů. Vítr povane slabý, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nový týden otevíráme datem 17. srpna a to je svátek pro všechny Petry. Původně řecké jméno své nositelce přináší dlouhodobou historii a hluboký význam, dává jí sílu, odhodlání i pevný charakter. V databázi české statistiky vidím vysoké číslo, slavit bude bezmála 103 tisíc dívek a žen. Už posílám hudební gratulaci, písničku slovenského Elánu.

0: Na chvíli se vydáme až do kouzelné doby swingu, ale současně nahlédneme do světa techniky, jaké byly možnosti, když končila 80. léta. Hudební parta pod názvem Jive Bunny and the Master Mixers pocházela z Anglie, města Rotterdam. Oni si chlapci vyloženě hráli se zvukem, písničky tvořili pomocí samplingu a syntezátorů, tehdy dokázali věci, které se nám dnes znají samozřejmé a triviální. No ale tenkrát se hudební svět podivoval, posluchači zajímavé koláže brali s nadšením, taky proto se jejich několik mixů dostalo až na vrchol hitparád. Bylo by asi hodně zdlouhavé a taky zbytečné říkat všechny země, kde v roce 89 bodovali na prvním místě. Jenom připomenu, tváří skupiny byl vždycky kreslený zajíc, Jive Bunny. Viděli jsme ho v každém videoklipu, ale také jako člověka v kostýmu, když se hrálo naživo. Ať už se míchaly začátky rock'n'rollu, pozdější glam rock, nebo jak si pustíme teď, swingová éra, případně všechno dohromady. Takže přijdou postupně na řadu Chubby Checker, Glenn Miller, Bill Haley and the Comets, Little Richard, Everly Brothers i sám velký Elvis. A pojedeme svižně.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: 12 minut do 9. hodiny. Jaké letní posuny nabídne začátek nového týdne, si teď upřesníme v aktuální předpovědi meteorologů.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji teplotně pohybujeme mezi 15 a 19 stupni. Ve zbytku rána ještě může být zataženo s deštěm, výjimečně i bouřkou, ale dopoledne se oblačnost částečně protrhá. Myslím, že už to probíhá. Odpoledne naopak očekáváme od západu četnější a intenzivnější přehánky, které budou doprovázet bouřky. Mohou být i lokálně silné. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, k tomu si přidáme slabý proměnlivý během dne mírný jižní vítr s rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. V bouřkách samozřejmě, jak to bývá, přechodně vítr zesílí. Dobré nebo velmi dobré jsou už teď rozptylové podmínky a vydrží po celý den s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Zoo ve zlínské části Lešná je fenomén. Moderní areál, který spojuje špičková péče o zvířata, působivé expozice i atmosféra, která vás vtáhne. Nevždy tomu ale tak bylo. Kdy měla zoo na mále? A co z ní udělalo jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst u nás? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před půl čtvrtou a na webu Českého rozhlasu Zlín.

První ráno v novém týdnu jsme, doufám, společnými silami zvládli v pohodě a co chystáme dál? V dnešním dobrém dopolední Českého rozhlasu Zlín poznáme dalšího psa, který by rád našel nový domov. Tentokrát se vydáme do zvířecího útulku Vsetín za Bedřichem, kterému říkají Béďa. Jeho příběh rozebereme v rubrice Tlapky z kraje po 10. hodině. Zvukoslechu, což platí taky u následujících srdcovek a přeju pohodový letní den. Zdraví vás, milí posluchači, Petr Uhřík, zítra samozřejmě zase přijdu brzy ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměříž čekají opravy hlavního tahu městem. Obyvatelé Bystřičky chtějí, aby obec začala řešit okolí místní přehrady. Barům Rally Zlín ovládl premiérově zlínský Adam Březík. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, maximální teploty 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková, dobré ráno. Stavbaři finišují s opravou obvodové ulice v Kroměříži za 6 milionů korun. Na 21. a 22. srpna je naplánovaná pokládka finální vrstvy. To si vyžádá kompletní uzavírku od křižovatky s ulicí Spáčilova až po již opravenou křižovatku s ulicí U Rejdiště. Na tyto práce pak naváže Zlínský kraj třetí etapou rekonstrukce průtahu městem, která se bude týkat části Tovačovského ulice od křižovatky z Komenského náměstí s tím až po most Karla Kryla. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
2: Od 2. září by mělo přijít na řadu pokládání nového povrchu vozovky. To si kromě uvedeného omezení na křižovatce z Komenského náměstím vyžádá uzavření vjezdu do ulice Spáčilova, kterým projedou pouze vozidla MHD. Dokončení prací je plánováno zhruba na 8. září.
0: Lidé z horního konce Bystřičky na Vsetínsku v petici požadují, aby obec konečně řešila okolí přehrady. Ta přitom patří k nejoblíbenějším rekreačním místům na Valašsku. Petici podepsalo už kolem 130 lidí. Co v ní žádají, říká iniciátor petice Milan Sochor.
3: Cílem by bylo v ideálním případě tady vybudovat nějakou cyklostezku nebo aspoň chodník, odvést ty turisty pěší i na kole mimo tu hlavní komunikaci, zajistit jim nějakou bezpečnost. A když se ptáme těch lidí, co nám to podepisují, tak většina těch lidí říká, že už to tady mělo být před 20 lety.
0: Kvůli epidemii eboli v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje víc než 4900. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje vakcína ani léčba. Sport. Vítězem automobilové Barum Rally Zlín je poprvé v kariéře Adam Březík. Do čela závodu se dostal po čtvrté ze 13 rychlostních zkoušek a od té doby už před sebe nikoho nepustil. V cíli mluvil o tom, díky čemu se mu to podařilo.
4: Neměli jsme defekt, neudělali jsme žádnou zásadní velkou chybu, takže asi všechno dohromady. Když se na to tak podívám, kolik tady bylo odpadu a defektů a všeho, tak největší soupeř byla trať. To štěstí stálo určitě na naší straně. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, dopoledne se oblačnost částečně protrhá, odpoledne od západu četnější a intenzivnější přehánky, které budou doprovázené bouřkami. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 19 stupni, nejvyšší naměříme 25 až 29, povane slabý vítr, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Rychle letí jak čert z metra, zpráva, že má svátek Petra. Odpusťte mi srými triky, vím, ďas vyletěl z elektriky. Hlavní je, že víme komu popřát zdraví, štěstí k tomu. Brunetce i plavovlásce přeju také štěstí v lásce. A nechť bere život zdejší, vždy z té strany veselejší. Všechny vás teď, žádné fámy, rád zahrnu písničkami. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 17. srpna roku 2026. Máme léto máme hezké. No, dneska, jak už zaznělo v básničce, mají svátek Petry, takže všem Petrám vinčujeme všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dne 17. srpna roku 1998 vyšlo Alici Springs album Dej mi pusu. Dodnes toto album považuji za nejromantičtější české ženské solové album všech dob. A proto bych chtěl, kdybyste zahráli titulní písničku z tohoto alba Dej mi pusu. Děkuji, Marek Macák. Milý Marku, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže Alice Springs, Dej mi pusu.
1: No tak

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Milí posluchači, dneska večer v 7 hodin, to bude přesně na hodinu 157 let, co se v Brně poprvé svezli lidi po kolejích. 17. srpna roku 1869 vjel z místa, kterému se tehdy říkalo kiosk, a dneska je to Moravské náměstí, dřevěný vůz tažený koňmi. A zamířil nahoru do Králova pole, k hostinci Semilaso. Byla to první koněspřežná tramvaj na území dnešního Česka. Praha ta se svezla až o 6 let později. Začínalo se se 6 letními vozy. Jezdilo se od 6 ráno do 10 večer ve špičce každou čtvrt hodinu. Ano, ano, špička v Brně existovala už v roce 1869. Lístek stál 15 krejcarů, děti platili polovic. Sláva dlouho netrvala. Provoz se nevyplácel, koňka se několikrát zastavila. Nakonec jí vystřídala pára a potom elektřina. Semilaso ale v Králově poli stojí do dneška. A na Moravském náměstí najdete nenápadný označník přesně na tom místě, odkud první koňka vyjela. Tož tak.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

Dneska máme pondělí a mám pro vás první indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde, tedy indicii pondělní. Já jen připomínám, že tuhletu celotýdenní hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Pondělní indicie tedy zní: když v sídle učňovského střediska proházejí kříže různých hodnot, může z toho být pěkný mumraj. Opakuji pondělní indicii. Když v sídle učňovského střediska proházejí kříže různých hodnot, může z toho být pěkný mumraj. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.

a protože i dneska pondělí probíhá tedy neustále soutěž Zámecké léto, takže i dnes budeme o 15 minut kratší. Mám tady ještě jedno přáníčko, rychle ho pojďme plnit. To přáníčko je z mailové adresy a zní takto. Prosím vás o zahrání písničky Stalo se, co se má stát od Marcela z Moška k výročí svatby pro Petru a Martina Novotných z Rosic. Bohatství a krása je málo, časem zaniká a mizí. Kde upřímnost však panuje a láska čistá ryzí, kde srdce srdci rozumí a duši sílu dává, jen tam se život společný kvetoucím rájem stává. Nádherné výročí svatby vám přejí Helena.

To się, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomalilililinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Když v sídle učňovského střediska proházejí kříže různých hodnot, může z toho být pěkný mumraj. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční a pak už nám bude všechno docela jasné. No a ještě připomínám, pokud budete chtít a pokud máte přání, moji milí posluchači, abych vám zahrál písničku a taky přečetl přání, které chcete někomu vyjádřit, projevit, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo na e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak, a teď už za malou chvíli, ve 9:45, předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a taky panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními se zítra v úterý po 9. hodině budu opět těšit. Na shledanou.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žatce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje, 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900, možná už znáte z paměti, nebo máte v paměti počítače. Tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Já už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostala paní Zdeňka. Ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo. Prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra. Dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník? Za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký.
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba?
1: Nechci.
0: Já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on již adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna. A nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nový úsek dálnice D49 k Frištáku na Zlínsku využívalo v červenci téměř 12 000 aut denně. O sdílenou dopravu na zavolání v Rožnově pod Radhoštěm zájem. Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, dá na ně miliardy korun. Dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Téměř 12 tisíc řidičů denně využívalo v červenci nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Kubelíková. Tento úsek dálnice byl po letech sporů a odkladů zprovozněný letos v červnu. Stavba přitom začala už v roce 2018. Až 60 lidí denně sveze v Rožnově pod Radhoštěm sdílená doprava Airbus. Ve městě jezdí měsíc a zastavuje na 250 virtuálních zastávkách. Město chce časem omezit část autobusových linek, které platí ze svého rozpočtu.
2: Cestující si na sdílenou jízdu teprve zvykají, říká řidič Airbusu Vojtěch Strapek.
3: Jenomže oni si neuvědomí toho, že tady toto je sdílená jízda, takže vlastně oni čekají, že pojedu s něma až k tomu danému cíli. Jenomže bohužel já musím navštívit ještě jinačí cíl.
2: Za první měsíc vezel Airbus přes 1200 lidí. Takový start město nečekalo, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
4: My jsme se bavili i s poskytovatelem té služby a říkali, že je to rekordní v rámci celé České republiky, kde provozují, že takhle rychle star neměli nikde.
2: Aktuálně sbírá radnice podněty od lidí, virtuálních zastávek tak ještě přibude. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit budování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
5: My nezačínáme od nuly, mám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
0: Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Spielberg zahájí letní filmový festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniku je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
6: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a roku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo. Dopoledne se oblačnost částečně ještě protrhá. Odpoledne od západu četnější a intenzivnější přehánky, které budou doprovázené bouřkami. Nejvyšší teploty naměříme 25 až 29 stupňů. Povane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Začíná dobré dopoledne s Annou Randárovou. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné pondělí. Máme 17. srpna a společnost vám dělá Český rozhlas Zlín. Dnešní dopolední vysílání zahájíme zvířecím příběhem. V dalším dílu rubriky Tlapky z kraje pro vás máme psího hrdinu. Ze zvířecího útulku Vsetín vám tentokrát představíme Béďu, pohodového parťáka, který by rád našel místo, kde bude mít dost prostoru i blízkost člověka. Jaký Béďa je? To vám řekneme už za chvíli. Jsem ráda, že se slyšíme. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byly Javory, posloucháte Český rozhlas Zlín. Dnes vás v Tlapkách z kraje čeká setkání se psem Bedřichem, kterému ve zvířecím útulku ve Vsetíně neřeknou jinak než Béďa. Jaký je a co by měl splňovat jeho budoucí domov, zjišťovala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Pes Béďa se pravděpodobně narodil v roce 2018. Má rád lidi, neodmítne pohlazení a užívá si klidné i delší procházky. Je to nenáročný parťák, který se přizpůsobí vašemu tempu. Bude vám věrně stát po boku při toulkách přírodou i při odpočinku doma. Béďa není vhodný do bytu, hodí se spíše do domu se zahradou.
0: A ještě doplním, že pejsek je střední velikosti, je očkovaný, čipovaný a kastrovaný. Pokud máte pocit, že by právě Béďa mohl být vaším čtyřnohým parťákem, další informace o adopci najdete na webu Českého rozhlasu Zlín, zlín.rozhlas.cz. A už příští pondělí se v Tlapkách z kraje seznámíme s dalším psem nebo kočkou, kteří čekají na svého nového majitele.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože, Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
2: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
0: Už ve středu 19. srpna. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Po písničce Inzerát je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čas na další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Dnes se s Martinem Písaříkem podíváme do vesmíru.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 desetin pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Po písničce Michala Tučného pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín kulturní pozvánku. Do Baťova institutu můžete vyrazit na výstavu Obrazárna 3. Zítra, tedy v úterý 18. srpna, dokonce za přítomnosti autorů. Více vám řekneme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve 14. budově Baťova institutu je ke zhlédnutí výstava Obrazárna 3. V úterý 18. srpna si navíc budete moct projít přímo s autory. Více nám řekne kurátorka výstavy Pavlína Pyšná, se kterou jsem teď telefonicky ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Krásný den vám i posluchačům.
0: Představte prosím našim posluchačům autory výstavy, tedy Pavla Preissnera a Petra Kunčíka.
1: Tak oba jsou to autoři spojení se Zlínem. Právě ve Zlíně se před mnoha lety poprvé setkali. Bylo to na půdě jedné zdejší umělecké školy. Od té doby se přáteli, vlastně vzájemně se podporují a příležitostně i spolu jako vystavují, jak jako dokládá naše výstava Obrazárna. Pavel Preissner je přímo jako zlínský rodák. Myslím si, že umění milovné veřejnosti dobře známý, nejen malíř, ale i básník. A Petr Kunčík, ten za současnosti, že působí v Brně.
0: Jaká díla návštěvníci na výstavě uvidí?
1: Tak tu výstavu jsme zaměřili hlavně na tu aktuální tvorbu, takže jsou to vlastně díla, obrazy vzniklé v posledních několika letech, ale výjimečně se tam objevuje vlastně i obraz starší, pokud to ta instalace jako vyžadovala. U toho Pavla Preissnera tam se můžeme jako setkat s nejrůznějšími fantazijními vizemi. On pracuje hlavně tou klasickou malířskou technikou, jsou to oleje na plátně. A Petr Kunčík zase pro ně je typické takové experimentování s těmi jakoby vytvarnými technikami, postupy, takže využívá třeba spreje, airbrushe nebo jako podklad samet.
0: V úterý 18. srpna se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy přímo s autory. V kolik hodin začne?
1: Tak komentovaná prohlídka začne jako v 17 hodin, potom krátkém úvodu, kdy chci představit ten samotný koncept Obrazárny, tak už bude dán prostor těmto dvěma umělcům, takže pro vlastně návštěvníky je to jedinečná možnost vyptat se přímo jich na ty jednotlivé obrazy, jak vznikaly, co je inspirovalo a podobně.
0: Je třeba si předem rezervovat místo?
1: Ta rezervace jako nutná není. Myslím si, že ta kapacita prostoru je dostatečná, takže všichni jsou srdečně zváni.
0: Pokud by někomu časově nevyšla přímo komentovaná prohlídka, tak dokdy je k vidění celá výstava?
1: Tak výstava už se v podstatě chýlí ke svému konci, potrvá už jen do konce prázdnin, a to konkrétně do neděle 30. srpna.
0: Říká Pavlína Pyšná, kurátorka výstavy Obrazárna 3, na kterou se můžete vypravit do 14. budovy Baťova institutu. Paní Pyšná, děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit na zítřejší setkání v rámci komentované prohlídky. Naschledanou.

To byl Milan Drobný, posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Dnešní babské rady budou o sádle. To nemusíme jen jíst. Může prospět i suché pokožce anebo koženým doplňkům. Více uslyšíte už za chvíli, po písničce MIG 21.

Ankem a snem můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Babské rady.
1: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba, jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý měsíček lékařský, který do rozpuštěného másla přidáte a zhruba po 3 dnech ho znovu rozpustíte a předsedíte. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

Blíží se 11. hodina. Naše vysílání bude po zprávách pokračovat chovatelskou poradnou s Českým rozhlasem Zlín, která dnes bude věnována chovu ovcí. Tak nás poslouchejte dál.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně dnes začne modernizace poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek. Vedra přidala práci i laboratořím ve Vsetíně. Mikrobiologům přibylo vzorků. Barum Rally Zlín ovládl prémiově zlínský Adam Březík. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, na teploměru až 28 stupňů. Dopolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Ve Zlíně dnes začne modernizace poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek. Práce se tentokrát přesunou na křižovatku ulic Gahurova a Vodní. Dělníci vymění stožáry se semafory, obnoví kabelové trasy a modernizují technologii řízení dopravy. Křižovatka zůstane po celou dobu průjezdná v obou směrech, jen provoz bude dočasně řídit mobilní světelná signalizace. Omezený nebude ani pohyb chodců.
2: Na dokončení modernizace této křižovatky následně naváže zprovoznění a finální nastavení celého systému. Ten by měl přispět k bezpečnější a plynulejší dopravě ve městě. Celkové náklady na projekt, na kterém město pracuje od června minulého roku, dosahují 220 milionů korun. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Vedra přidala práci i laboratořím v nemocnici ve Vsetíně. Do interních ambulancí teď míří lidi s dušností, úpaly, úžehy i po bodnutí hmyzem. Mikrobiologům zase přibylo vzorku. Kromě toho měsíčně řeší až 20 podezření na boreliózu a do 10 případů klíšťové encefalitidy. Čím vedra nemocnost ovlivňují, vysvětluje mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
3: V horkém počasí se rychleji množí bakterie v potravinách. Lidé často nedodržují chladový řetězec, takže přibývá střevních infekcí z jídla. Po koupání se objevují kožní infekce, někdy i záněty uší nebo očí. A velká horka zhoršují dehydrataci. Nebezpečná je hlavně u lidí s průjmy a zvracením, u malých dětí a u seniorů.
0: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případů. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Číhalíková-Sedláčková.
4: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
1: Sport.
0: Vítězem automobilové Barum Rally Zlín se poprvé v kariéře stal zlínský Adam Březík. Do čela závodu se dostal po čtvrté ze 13 rychlostních zkoušek a od té doby se už před sebe nepustil žádného soupeře. V cíli mluvil o tom, díky čemu se mu to podařilo.
5: Neměli jsme defekt, neviděli jsme žádnou zásadní velkou chybu, takže asi všechno dohromady. Když se na to tak podívám, kolik tady bylo odpadu a defektů a všeho, tak největší soupeř byla trať. To štěstí stálo určitě na naší straně.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo. Dopoledne se oblačnost částečně protrhá. Odpoledne od západu čekejte četnější a intenzivnější přehánky, které budou doprovázené bouřkami. Nejvyšší teploty budou 25 až 29 stupňů. Povane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Anna Randárová a dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vysílání Českého rozhlasu Zlín po zprávách pokračuje chovatelskou poradnou. Stále je s vámi Anna Randárová. V této hodině bude naším tématem chov ovcí. Probereme, na co musíme myslet, pokud si ovečky chceme pořídit, jaké nejčastější problémy nás mohou potkat i to, jak obezřetní máme být před predátory. Povídat si dnes budu s předsedou Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj, Pavlem Slovákem, kterého teď vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
7: taky vám dobré dopoledne i posluchačům.
6: A pokud vy, posluchači, máte už teď otázku týkající se oveček, napište nám ji na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín se dnes zaměřuje na chov ovcí. Mým hostem je předseda Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj, Pavel Slovák. Na úvod nám prosím řekněte, jak jste se k chovu ovcí dostal vy?
1: Tak bylo to asi v 95. roce, kdy vlastně zemědělské družstvo nám vrátilo pozemky a byli jsme nuceni hledat nějaké řešení, jak se o ty pozemky postarat. Pozemky jsou členité a údržba všude není jednoduchá, takže využít technika se všude nedá. Tak jsem se rozhodl, že začnu chovem ovcí a tak jsem oslovil i svaz chovatelů, kde jsem vlastně čerpal vědomosti a zkušenosti od dalších chovatelů. A průběžně jsem se vlastně snažil nakupovat taky nějakou techniku.
0: Jak je to s chovateli v našem kraji dnes? Přibývá jich anebo spíše ubývá?
1: No, tak toto je taková otázka, že spíše bych řekl ubývá, protože ono hodně generace starých se vytrácí a nových chovatelů je velmi málo. Jo? Takže víceméně ti mladí už na to nemají tolik času, jak dříve se vlastně věnovali různým koníčkům, že, nebo chování nějakých zvířat.
0: Z vaší zkušenosti jsou ovce pro majitele stále primárně hospodářská zvířata, anebo si je pořizují i jako domácí mazlíčky?
1: Máte pravdu, to jsou to hospodářská zvířata, ale řekl bych, že se to dělí dneska na chovatele jako velké a takové ty drobnochovatele, jo, tak asi 20%, dá se říct, chovatelů zohledňuje ekonomickou prosperitu a zbytek jsou drobnochovatele, jak říkáte, taky mazlíci nebo převážně malá plemena.
0: O ovečkách se říká, že jsou jako živé sekačky. Vy už jste to naznačil, ale jak moc skutečně pomáhají s údržbou krajiny?
1: No je to tím, že spásají plochy vlastně přirozených trav a rostlin a dále snižují výskyt nežádoucích rostlin. Dneska jsou to vlastně chráněné oblasti pod zkratkou HKO a jiné vlastně oblasti, kde vlastně ovce přináší tento užitek.
0: Pojďme se teď posunout k tomu, jak to vlastně mezi ovečkami funguje. Pro ty z nás, kteří nejsme v oboru, tak se neorientujeme. Dokážete nám prosím vysvětlit, jak funguje hierarchie v ovčím stádě?
1: Tak v malém počtu stará ovce, jehňata se přizpůsobují, vlastně následují vždycky ty starší zvířata, jo? Nebo když je malý počet. Ale v těch velkých stádech vlastně ta hierarchie vlastně nefunguje, protože tam jsou velké spolky těch zvířat, vlastně jehňata jsou spolu, staré jsou zase spolu. Jo? Takže asi takto.
0: I když nemáme ovce primárně jako mazlíčky, ale tedy spíše jako hospodářská zvířata, tak by mě zajímalo, jestli nás poznají a třeba za námi poběží, když ke stádu přijdeme.
1: Máte pravdu, poznají, protože oni poznají podle intonace hlasu. Když na ně zavoláme, tak vlastně nás poznají podle toho hlasu.
0: A přiběhnou za vámi třeba k ohradě, je to tak?
1: No, někdy taky ne.
0: To mě vede k otázce, jestli ovce dokážou být tvrdohlavé.
1: Určitě ano.
0: S chovatelem Pavlem Slovákem budeme chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín mluvit i za chvíli. Vy nám zatím můžete poslat vaše dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte přímo do studia, a to na číslo 221 555 210.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: Chov ovcí je tématem dnešní poradny s Českým rozhlasem Zlín. Mým hostem je chovatel Pavel Slovák. Otázky týkající se oveček nám stále můžete posílat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám je zavolat přímo do studia na číslo 221 555 210. Pane Slováku, představme si, že nás poslouchá někdo, kdo by si chtěl pořídit ovce, ale ještě s nimi nemá žádnou zkušenost. Kolik kusů bychom minimálně měli mít?
1: Ptáte se kusu, minimálně 2-3 kusy, protože ovce to je stádové zvíře a jako vždycky je potřeba, aby měl nějakou společnost, jo? Takže asi takto.
0: Jak velký prostor ovečky potřebují?
1: To je otázka taky, jaké plemeno se bude chovat, jo? Protože každé plemeno je jinačí, jak vzrůstově, jako, to znamená, některé může vážit 20 kg, některé 50, 60, 70, že? A každé plemeno má jiné nároky. Tady bych možná doporučil oslovit ze svazu chovatelů regionálního šlechtitele svazu, který s tím může pomoci a taky záleží na lokalitě. Jo? Ten, který zná už taky tu lokalitu nebo takto nějak, pro které ovce by to bylo výhodné. Jo?
0: Takže v ideálním případě nechat si tedy poradit od někoho zkušenějšího, pokud s chovem ovcí chceme začít. Abychom si to dokázali představit, co všechno musí mít stádo k dispozici.
1: Tak stádo k dispozici musí mít samozřejmě neomezený přístup k vodě, kvalitní pastvu doplněnou jádrovým krmivem, což dneska už začíná být problém, vidíte to sucho, které je, takže někteří chovatelé už dneska musí přikrmovat senem, není co pást.
0: A to asi nebylo zvykem tedy v minulých letech, aby se krmilo senem už, dejme tomu, v polovině srpna, že?
1: No, dá se říct, že se to nepamatuje tady, jako během těch 30 let zpátky, nebo takto 40.
0: Pokud teď budeme mluvit tedy dál o tom, co ovce potřebují, tak nejen v souvislosti s predátory je potřeba řešit i dobré zabezpečení. Jak tedy postupovat, aby ovce byly opravdu v bezpečí?
1: No, tady je třeba návrat vlka, řeší ochrana přírody a PK, Agentura ochrana přírody a krajiny, kde veškeré info v této sekci se dá průběžně aktualizováno o standardu zabezpečení stát před útokem těch predátorů. Jo, takže to je, dá se říct, lokální vždycky.
0: To je případný nebo hrozící útok predátora, ale zajímalo by mě také, jestli jsou ovce utěkáři. Je potřeba řešit zabezpečení i z tohoto důvodu?
1: Se ani neptejte, určitě. Pokud je lepší pastva vedle nebo někde za nějakým ohrazením, tak jako se tam snaží vždycky k ní dostat.
0: Takže se opravdu vyplatí zabezpečení stáda nepodcenit. Už jste to naznačil, ale zopakujme prosím, čím a jak budeme ovce krmit a co by naopak nikdy dostávat neměli?
1: Tak je to kvalitní pastva, seno, případně granule, minerální lizy, obohacené o mikroprvky, jádro. Co by dostat neměli, to je nekvalitní píce, plesnivé seno nebo zapařená tráva, jo, tam vlastně to je, škodí organismu.
0: Jak je to s pravidelnou veterinární péčí, kterou ovce potřebují?
1: Ve stádech, kde se dělají plemenná zvířata, jsou zdravotní zkoušky a ostatní zvířata podle vyhlášky, které vydává veterinární správa, aby se předešlo onemocnění a zjistilo se zdraví stáda. Jo? Takže to vydává vyhlášku veterinární správa pro ty ostatní drobnochovatele, kteří nedělají vlastně plemenná zvířata.
0: Vy už jste to zmínil, ale možná lidé občas nevěnují nebo nemají tolik času věnovat se ovečkám, jako tomu třeba bylo dříve. Abychom si to dokázali představit, tedy my, co nemáme zkušenosti s chovem ovcí, tak kolik času zabere péče o menší stádo?
1: Ne, já to řeknu tak, to vždycky záleží, jaká velikost toho stáda je a ty možnosti toho pasení, jako jo, takže jaký tam je porost, jako jo, jaká je hustota porostu a teďka je to odkloněné na jihozápad, na jih, nebo někde, kde míň svítí sluníčko, takže ta pastva je tam trvalejší. Tady, kde letošní rok vlastně, kde je hodně sluníčka, tak ta pastva, dá se říct, rychle mizí.
0: Ale v zásadě jedná se tedy o nutnou každodenní péči o ovce.
1: No, tak se musí na ně člověk podívat.
0: říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín předseda Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj Pavel Slovák. V našem rozhovoru budeme pokračovat za okamžik a připomínám, že stále může zaznít i posluchačský dotaz. Ten nám pošlete na e-mailovou adresu studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Zoo ve zlínské části Lešná je fenomén. Moderní areál, který spojuje špičková péče o zvířata, působivé expozice i atmosféra, která vás vtáhne. Nevždy tomu ale tak bylo. Kdy měla zoo na mále? A co z ní udělalo jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst u nás? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: nějak, a tady bych se asi obrátil zase na svazového šlechtitele, který vlastně by dokázal doporučit, jaké plemeno na tu danou lokalitu, protože on tady vlastně to Zlínsko celé zná, kde, co se dá chovat, jako, jaké jsou varianty a možnosti, že? Tak staří chovatelé to znají, že? Ale noví se učí a dá se říct, zhání možnosti, jaké jsou nebo nejsou.
1: Takže v ideálním případě tedy poradit se se zkušenějším chovatelem. Vysvětlete nám prosím, jaký je rozdíl mezi masnými, mléčnými a kombinovanými plemeny?
0: Tak masná plemena se vlastně dělají, jak se říká, na maso. To jsou jako například Texel, Suffolk, Berrichon, Charolais, jo. Nebo pak máme ty mléčná dojná plemena, východofrýská ovce, Lacon, co se vlastně používá na výrobu sýru, zpracování mléčných produktů. A další kombinované, Valaška, Šumavka, Romny, Merino, Landschaft, Zwarbless, jako těch zvířat je spoustu.
1: Takže i toto je vlastně věc, kterou bychom měli před pořízením ovcí zvážit, za jakým účelem je třeba chceme chovat. Existují plemena, která jsou vhodná, pokud bychom chtěli ovce čistě jako domácí mazlíčky?
0: Tak to jsou ty malá plemena, které teďka vlastně, dá se říct, tak trošku jdou do módy. Taková zájmová plemena je housenská ovce, Southdown, Scoot, Capri Hill, jo. To jsou ovce, které vlastně teďka se tady pomalý rozšířují jako ti mazlíci, jak říkáte.
1: Představme si situaci, že tady máme rozmyšleno, kde bychom chtěli ovečky chovat, co jim můžeme nabídnout, tak kde je potom nejrozumnější si zvířata pořídit?
0: No, tady bych se asi obrátil na chovatele daného plemene, který vlastně je renovovaný v tomto směru, kde je vyloučena příbuznost vlastně toho chovu.
1: Měli bychom si dávat na něco pozor při nákupu zvířat? Dokážeme vůbec jako laici třeba si všimnout něčeho, co není úplně v pořádku?
0: No tak laici, jako asi zdravý chov jako a zvířata s rodokmenem. To je takové, jak bych řekl, jako jednoduché. No.
1: Všímáte si třeba nějaké chyby, kterou chovatelé v začátečníci často dělají?
0: Tak podceňují nárok vlastně zvířat a chovatelské zázemí, jo. Tak už, jak jsem říkal, jsou nějaké menší stromky, jako nejsou velké stromy, tak vlastně ty stromky jsou potom, dá se říct, ohroženy.
1: Pokud už si tedy pořídím stádo, je potřeba mít i psa, který mi ho bude hlídat?
0: Ne, tady toto není nutno, dá se říct, to je na volbě toho chovatele, jako každý chovatel může mít a nemusí mít toho psa.
1: Takže k tomu zabezpečení to není nezbytně nutné.
0: Ne.
1: S Pavlem Slovákem, předsedou Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj, probereme i to, jak správně pečovat o vlnu. Váš dotaz do vysílání Českého rozhlasu Zlín můžete připojit prostřednictvím e-mailu, a to na adresu studio.zlin@rozhlas.cz a nebo na telefonním čísle 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Na rady ohledně chovu ovcí se dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ptám chovatele Pavla Slováka. Řekněte nám prosím, jak je to s péčí o vlnu? Co musíme znát a umět, abychom se o ní ovcím dobře postarali?
1: No, takže asi dobře živená ovce nepotřebuje žádnou péči o vlnu. Tady je důležité vždycky jedenkrát ročně tu ovci ostříhat a tím jsme vlastně splnili tu podmínku, dá se říct, aby ta vlna měla nějakou péči.
0: Řekněte nám prosím víc k tomu stříhání vlny. Měli bychom se o to třeba pokoušet sami, anebo si říct o profesionální pomoc?
1: No, tak tady jsou vlastně stříháči, kteří se tady tímto oborem doslova živí. Vlastně tady u nás na Zlínsku 6. června ve Vrběticích vlastně proběhlo mistrovství České republiky ve stříhání ovcí, kde se zúčastnilo 12 stříháčů. A jako je to velkem celkem zajímavá akce, jako podívat se na to, jak se stříhají ovce, jako jo, samozřejmě dneska ruční stříhání už, dá se říct, vymizelo, takže jsou to všechno elektrické strojky, jako buď aku, nebo s kardanovým pohonem a tak dál, takže to je trošku jiná situace, než jsme bývali kdysi dávno zvyklí.
0: Ona kdysi byla vlna velice cenná. Jak je tomu dnes?
1: Tak cena, ono, dá se říct...
0: Možná spíš mířím k tomu, jestli se, co se s tou ostříhanou vlnou děje, jestli se třeba někdy i vyhazuje, anebo jestli se veškerá zpracuje, tak jak tomu třeba bylo dříve.
1: Dnes dochází totiž takové oživení trhu zpracování vlnů, jako kde se o to zajímají více takový malí zpracovatelé, ale zase ne všechno se dá zpracovat. Dneska se hledají, dá se říct, i nové cesty, jako jedna cesta je vlastně výroba pelet pro zahradnictví, kde se to zpracovává do půdy, udržuje to vlhkost půdy. Jako to je taková, bych řekl, novinka, no. Samozřejmě jako jinak se z toho dělají spoustu jiných věcí, zpracovává se to na další vlastně výrobu.
0: To máme tedy péči o vlnu a její zpracování. Může soukromník chovat ovce i pro maso?
1: Samozřejmě. Jako to... Vždycky to tak bylo, jo. Zpracovala se vlna i maso.
0: Ale jsou proto nějaká pravidla, je to tak? Když chceme ovce chovat pro maso. Můžete nám je prosím přiblížit?
1: No tak pokud ten chovatel chce chovat ovce, tak jako samozřejmě tady musí splňovat zase nějaké podmínky, což je nějaká registrace, centrální evidence a tak dál. Takže kde se nahlásí vlastně do té centrální evidence ty zvířata, kde se evidují. A tím se to vlastně stádo zase kontroluje, jak po té zdravotní stránce, jako z péče toho chovu a tak dále, to máme zase říct, jak jste říkala, možná další soubor otázek, nevím.
0: Dá se říct na základě vaší zkušenosti, jaké zdravotní problémy ovce nejčastěji trápí?
1: No, zdravotní stav, dá se říct, odpovídá na úrovni veterinární péče chovu, jako jo, takže vždycky se něco může vyskytnout, ale jako dneska ti veterináři víceméně, když se něco šíří, tak vlastně udělají nějakou vyhlášku, kde vlastně v kterém kraji nebo takto se, dá se říct, hrozí nějaké nebezpečí.
0: Takže je to spíš tak aktuální situace, co se může stát, nedá se to asi nějak zobecnit, na co by třeba ovce nejčastěji trpěly.
1: To je strašně různorodé.
0: Abychom si dokázali představit, jak dlouho vlastně se stádem můžeme strávit, kolik času, tak kolika let se ovce obvykle dožívají?
1: Víte se, tady je to zase podle toho plemene, jo? Takže máme plemene, které, já nevím, 8 let, jako máme taky plemeno třeba 12 let, jo? 10-12 let. Jo? Takže a taky samozřejmě způsobem chovu.
0: Říká chovatel Pavel Slovák v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl předseda Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj Pavel Slovák. Závěrečná otázka na vás. Co vám osobně ovce do života přinesly?
1: Tak to je zajímavá otázka. Péče o přírodu, přirozený rytmus života, krajiny, kontakt s tradicí, klid a zpomalení. No, asi bych doplnil jako ty stránky toho svazu, takže www.schok.cz, kde se možno dohledat tady spoustu dalších informací, které tu zazněly nebo které jsme tady ani nezmínili se. Jo. Takže já děkuju.
0: Říká chovatel Pavel Slovák, kterému i já děkuji za to, že jste s námi dnes byl, a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A ještě dodám, že záznam dnešní poradny pro vás bude jako obvykle k dispozici na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Michael Jackson nás přinesl k závěru dopoledního vysílání. Mám pro vás ale pozvánku k poslechu úterního vysílání. Zítra dopoledne se můžeme nejen slyšet, ale i vidět. Vysílat totiž budeme přímo z Luhačovické haly Vincentka a mým hostem bude slovenská herečka Kamila Magálová, kterou můžete znát třeba z filmu Líbáš jako Bůh. Tak přijďte za námi. Budeme se těšit na setkání zítra po 10. hodině v Luhačovicích. V tuto chvíli se s vámi ale loučím a přeji vám krásný den. Anna Randárová.
1: Jsme tady!

Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Otrokovicích na Zlínsku začala rekonstrukce ulice Havlíčkova. Koryčany chystají den otevřených dveří v novém domově pro seniory. Stát chce založit nový fond na podporu start-upů. Dnes bude převažovat oblačno až zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 29 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dopravní omezení i změny v městské hromadné dopravě začínají ode dneška kvůli rekonstrukci ulice Havlíčkova v Otrokovicích. Práce by měly trvat do příštího týdne. V ulici bude jednosměrný provoz i zákaz parkování. Práce navazují na první etapu ze začátku srpna, kdy dělníci pracovali v ulici doktora Edvarda Beneše. Opravy obou ulic jsou přípravou na zahájení modernizace železniční tratě mezi Otrokovicemi a Vizovicemi v příštím roce. Koryčany na Kroměřížsku pořádají zítra den otevřených dveří v novém městském domově pro seniory. Zájemci se mohou přijít podívat od 14 do 18 hodin. 22 klientů se z původního domova do nového zařízení stěhovalo v průběhu minulého měsíce. Nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová Českému rozhlasu popsala, že starý domov pro seniory už přestal vyhovovat současným požadovaným normám.
2: Jako je například výtah pro postele, tak pro stojící nebo na křesle, jo, velikost dveří do pokojů a takové ty technické věci, co se nám jevilo lepší postavit nový domov, než za provozu dělat stavební úpravy razantní. Máme tam ty těžší případy, kdy lidi už nejsou mobilní a nejsou schopni se sami o sebe postarat.
0: Domov pro seniory vybudovalo město za 92 milionů korun. Většinu částky pokryla státní a krajská dotace. Stát plánuje založit nový fond na podporu startupů. Chce do něj dát zhruba miliardu korun z rozpočtu. Vyplývá to z dokumentu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat Státní národní rozvojová investiční společnost. Fungovat by mohl od příštího roku. Tři stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se k kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat oblačno nebo až zataženo, později odpoledne bude od západu postupovat pásmo deště. K večeru pak na většině území srážky opět postupně od západu ustanou. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný jižní až jihozápadní, k večeru se může měnit na západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na porouchaný traktor a olej na vozovce si dejte pozor na Kaplanově ulici v Kroměříži. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná Morava, krásná zem. Ničím narušený poslech vám přeji.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Pěkný den, přátelé, jako obvykle v pondělí vás zdraví Jiřina Ostráno a zároveň vás i zve k poslechu hezkých písniček, které zazní v dnešní Moravě krásné zemi. První je za námi, byla to polka Václava Smoly Ptáček zpíval, hrála z Dounečanka. No a kdo pak má dnes svátek, jsou to Petry, to u nás, na Slovensku slaví jmeniny Milica, blahopřeji. A určitě i dnes poblahopřeji pěknému pěveckému výkonu, nějakému tomu dítku, které se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. Už se těším. Ještě telefonní číslo 726465200 a teď už cymbálová muzika Slovácko mladší. Co to dí?

0: Tak cimbalová muzika, Slovácko mladší dohrála, no a Moravu krásnou zem už rozespívá 8letá slečna Viktorie Smetanová z Lhotska. Viktorko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak nám pověz, co nám zaspíváš?
1: Vysoký jalovec.
0: Super, můžeš začít.

0: trtata, utrtata, uvázali kozu utrna. Ona sa im v noci utrtata, utrtata, ona sa im v noci utrhla.
1: No tedy, Viktorko, to bylo super. To byla veselá písnička, která určitě přinesla dobrou náladu do domovu posluchačů Moravy krásné země. Máš 8 roku, ještě mi pověz, kdo tě tu písničku naučil?
0: My ve škole máme hudebku a my tam zpíváme různé písničky. A to jsem se naučila od pana učitele z hudebky.
1: To velmi chválím pana učitele, že vás učí i takové ty lidové písničky. A co kromě toho zpěvu ještě máš ráda?
0: Jako třeba sport, kreslení a něco tvořivého a sportovního.
1: A jaký sport preferuješ? Co máš nejraději z toho sportu?
0: Kolo a třeba strašně, mamka mi dala na narozeniny dres a já bych chtěla jako bratranec být fotbalistka.
1: No teda, no a na to hřiště bys dojela na tom kole, které si dostala, Viktorko, no tak jen tak dál, to ti teda tleskám a držím palce, protože ty nejenom, že hezky zpíváš, ale ještě i sportuješ, kreslíš, no a jak jsi užila prázdnin?
0: Dobře.
1: Dobře, a co máš ještě naplánováno na těch posledních 14 dnů?
0: Možná u nás přespí kámoška a pak už nevím.
1: No tak, to je úplně paráda, kámošky na přespání, to je to nejlepší, jak si pamatuji z dětství. No Viktorko, byla jsi opravdu skvělá, moc nás potěšila, no a já ti samozřejmě přeji krásné prožití zbytku prázdnin. Ty seš teď u babičky?
0: Jo.
1: Jak se babička jmenuje? Jenom křestní jméno.
0: Dana.
1: Aha, tak dobrý.
0: Smetana.
1: Ano, Dana Smetanova. Tak jo, Viktorko, tak si to užívej s babičkou, pěkně si třeba spolu zpívejte a když budeš mít to štěstí, a já si myslím, že bys mohla mít to štěstí, tak budeš vylosována v neděli a pakliže tedy vytáhnou tvoje jméno z klobouku v uvozovkách, tak vyhraješ rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. To by bylo fajn, co říkáš?
0: Jo, to jo.
1: To jo, tak fajn bylo, jak jsi zpívala pěkně, Viktorko. Tak ještě jednou děkujeme, měj se moc hezky, krásné prázdniny, loučím se i s babičkou, no a teď už bude za chviličku pro tebe i písnička. Naschledanou. Naschledanou.
0: Děkuju.
1: Není zač a hrát budou Žadoviáci.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla polka Miloslava Procházky a Lenky Králové v podání žadoviáků za našima humnama. No a žadoviáci dnes tuto polku zahráli především dnešní zpěvačce Viktorce Smetanové, 8leté to slečně ze Lhocka. Tak Viktorko, ještě jednou děkujeme, ještě jednou krásný zbytek prázdnin. No ale teď už paní Vorlová z Horních Kounic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a všechny děchovkáře, kteří mě znají a já znám je. A chtěla bych dneska popřát paní Věrce Vančurové ze Skalice u Znojma k jejím krásným narozeninám. Je to velká děchovkářka, naše kamarádka, taky přejeme hodně zdraví, zdraví, ještě jednou zdraví, božího požehnání a od malého Matýska dostane určitě dneska velkou pusu. A ještě bych chtěla popřát kamarádovi Vojtovi Doležalovi do Brna, taky hodně zdraví, zdraví, dobré pohody a jak se říká, všeho. A ještě bych chtěla pozdravit všechny, kdo se včera zúčastnili krásného dechovkového odpoledne v Rouchovanech, hrála tam tu Faranka a sešlo se nás tam hodně, hodně, hodně a byli jsme spokojeni.
0: No tak to je úžasné, že i přes to horko jste se tam všichni sešli a společně se pobavili, tak jo?
1: Pobavili,
0: takže první
1: bylo to moc pěkný.
0: Přání zazněla z úst paní Vorlové. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji.
0: Není zač, paní Zdeno ze Štěpánova, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den. Přání a písnička, ať po rozhlasových vlnách zaletí za paní Helenkou Menšíkovou do Ráječka, která oslaví zítra 18. srpna jmeniny. Milá maminko, babičko a prababičko, ať každý nový den naplní tvoje srdce štěstím, láskou, radostí a optimismem. Užívej si krásné chvíle života, buď zdravá, usměvavá a stále plná elánu. Všechno nejlepší ti k svátku ze srdce přejí synové Petr, Pavel a Zdeněk se svými rodinami, manželé Hemzalovi a Vávrovi a pravnoučata posílají velkou pusu. Paní Ostrá, děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. A už další přání. Je to přání pro milou kamarádku Elišku Růzkovou z Troskotovic. Eliško, dnes dostáváš se k zajímavému místu v knize života už k 85. listu. Musíme ti ale něco přiznat, na tobě ta léta nejsou vůbec poznat. Proto nejenom dnešní den oslavuj, je přeci důvod stále proč se smát. Když chceš, pořádně se zaraduj, toť recept, jak být dlouho živ a zdrav. Krásné narozeniny, to přejí kamarádky Fanda a Anka. A pěknou písničku přináší Krajanka.

0: Tak to byla krajanka. A bylo to štěstí v písni Karla Waldaufa a Mileny Pokorné. No a já jsem tady měla přímo několik telefonátů, tak telefonát paní Dany si nechám ještě až nakonec. Nejprve dám slovo paní Janě ze Silůvek. Dobrý den.
1: Ze Sobůlek.
0: Ze Sobůlek, já jsem si to
1: dala. Sobůlek,
0: jo,
1: ano.
0: Tak se mluvám, no.
1: Dobrý den ještě jednou paní Ostrá vám a vašim spolupracovníkům. Chtěla bych nechat zahrát vaším prostřednictvím našim dcerám a vnučce. Včera 16. měla narozeniny paní Jana Marečková a

0: A také, Soňku.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už pan Jiří. Tak pane Jiří, teď už nemůžete povědět, co máte na srdci.
2: Dobrý den, já vás zdravím ze Vsetina, ze srdce Valašska a vaše pravidelná posluchačka, paní Vlasta Fridrichová ze Vsetina, která vaším prostřednictvím přála mnohým známým a přátelům, se dnes dožívá takového významného jubila, u žen se neříká věk 83 let, nicméně my přejeme, aby po 19 letech s námi oslavila ještě 102 let, což jí přeji jak já, tak přátelé a přítelkyně, kterých ona má spousta a ať je neustále tak vitální, jak je.
0: Ano, tak si to užívejte, bylo to vtipné. Pane Jiří, nashledanou.
2: Děkujeme.
0: Nashledanou. A teď je ten třetí telefonát, byla to paní Dana, která se mě ptala, jestli pak nevím, kdo v neděli získal tu rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Tak já jsem to hned našla, byla to Tereska Smolhárová, 8letá slečna ze Všechovic, až na Sněžku s partou ježků zpívala písničku. No ale teď to důležité, paní Dana totiž posílá nějakou pěknou písničku všem těm zpěváčkům, kteří vlastně se zařadí do toho projektu Prázdniny u babičky. Svým zpěvem rozradostní mnohé tváře, takže jim samozřejmě moc děkujeme a také paní Daně, že myslí na ty děti, které nám zpříjemňují Moravu krásnou zem. No a doufám, že je potěší přímo písnička kouzelná.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: No a teď už Český rozhlas Brno a Zlín, Morava krásná zem a naši milí posluchači. No a jednou z nich je i paní Jarka z Popic, která se nyní dovolala. Dobrý den.
2: Dobrý den vám v rozhlase a všem, kdo poslouchá tento krásný pořad. Chtěla bych vaším prostřednictvím poslat písničku a přáníčko moji švagrové Filoméně Masařové z Popic. Zítra slaví své narozeniny. Filip, přeji hodně zdraví, pohody s rodinou, božího požehnání. Přáníčku se připojuje její děti a vnoučátka. To vše jí přeje Jarka Švagrová. Mm-hmm. Moc vám děkuji, paní.
1: Není zač, hezký den, nashledanou.
2: Děkuji a nás.
1: A už paní Eva, dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla popřát k dnešním narozeninám sestřenici Heli Mišíkové do Pitína. Přeju jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale nejvíc to zdraví a zároveň i k jejím zítřejším jmeninám. To jí přeje všechno Eva z Vojkovic. Mm-hmm. Děkuju vám moc krát.
1: Není zač.
3: Nashledanou.
1: No a teď už si beru aktiv zasloužilý hasičů Jihomoravského kraje. Protože přímo dnes, 17.8. slaví narozeniny bratr Josef Chlup a dožil se 82 let, je z Břeclavy. Takže, milí bratře, hasiči vám přeji jen to nejlepší. V prvé řadě vám děkuji za všechno to, co jste kdy pro ně vykonala. Nebylo toho málo. No a dole dalších vám přeji radost ze života, zdraví, pohodu a klid. Mějte se moc hezky. No a další vaši pěknou písničku posíláme drahé švagrové paní Evičce Tománkové z Brna. Je mojí švagrovou více jak 70 let a mám jí moc ráda. Evička je zlatý člověk, vzorně vychovala 5 dětí, přeji jí hlavně zdraví a mnoho krásných chvil v kruhu její velké rodiny. Anička. No a hudební dárek, o ten se postará Moravanka.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Moravanka Polka Jana Slabáka a teď už to bude Markétka Svačinová. Tak Markétko, hezký den.
1: Tak, ano.
0: Teď už můžeš přát, Markétko.
1: Já si popřát dědovi jen tak pro radost.
0: No výborně, to se cení. Pověz mi, jak se děda jmenuje.
1: Jaroslav František.
0: Jaroslav František? No tedy.
1: Ano.
0: A co je příjmení a co je křestní jméno?
1: Jan.
0: Aha, tak dobře. Tak dědeček určitě ví, Markétka, kolik máš roku, Markétko?
1: 9.
0: 9. A ty seš teď u dědy na prázdninách?
1: U babičky a dědy.
0: No a babičce pošlem taky písničku, ne? Co říkáš?
1: Ano.
0: No, aby se nezlobila, že jenom dědeček by si užíval, babička také dostane od tebe nějakou pěknou písničku. No a už jsi u nás zpívala v prázdninách u babičky?
1: Minulý rok.
0: Minulý rok. A co pak si dostala? Vyhrála si něco?
1: Ano.
0: Ano, no tak to je úspěšná Markétka. Loňská to zpěvačka. No každopádně já zdravím tvého milého dědu i milou babičku a pěkně si to tam také užívej těch prázdnin. A písnička bude pěkná, veselá. Markétko, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou, tak to byla moc hodná Markétka. Teď to bude neméně hodný pan Karel Jeřábek z Mašovic u Znojma. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, paní Ostrá. Já bych chtěl poslat písničku do Brna Černovic. Brno má 29 radnic a 29 starostů. A dneska v Brně Černovicích starostka...
0: No, bakalářka... tak já vás hned přeruším, pane Karle Jeřábku. Jsme před volbama, tak toto tady nemá. Vůbec nemá nic dělat, tak já vás rovnou přeruším. A počuvám písni. Ne, nikomu nebudeme, pane Jeřábku. Už jsem to řekla naprosto jasně. Platí to pro všechny milé posluchače. Je předvolební období. Žádná jména se nemohou ve vysílání objevovat. Ano, pane tak, Karle.
2: Naproti tomu...
0: Takže už se rozloučíme.
2: Naproti technikovi z Králova pole.
0: Tak se rozloučíme. Nashledanou. Tak a další, prosím o písničku pro Jarku a Františka Chrástkovi z Mařatic. Písničku posílám pro radost a pro potěšení. Přeji jim hodně zdravíčka, ať v pohodě zvládnou letošní horka, ať je jich domov stále plný lásky a pohody. To přeje kamarádka. No a dnes slaví krásné 76. narozeniny milá maminka a babička paní Marie Tihlaříková z Domanína. A přání do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, božího požehnání a ještě mnoho dopoledních káviček, které si společně dopřává se svými kamarádkami z ulice. To vše ze srdce přejí děti s rodinami, vnoučata, Libor s manželkou Ivou, Patrik s přítelkyní Vicky, Vojta, Sylvie, Nikča a Natálka, která za všechny posílá pusu a vzkazuje. Babi, máme tě moc rádi. No a teď už další veselá písnička.

0: Tak to byla Trnkovianka v jejím podání. Zazněla půlka Pavla Skopala a Dalibora Kozmíka. No a vypadá to na poslední telefonát, no ale nebudeme předbíhat. Je to paní Ludmila z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký den. Svátek měli Haný. Tak by Moravský Budějovicích je Neteřana Klimtová a Biskupice to Hana Vychodějová. V svátek budou mít ještě Heleny. Tak v Radkovicích u Hrotovic je to Helena Hlubová. A v Jařovici u Znojma je sestřenice Helena Horáková. Tak za moji tetičku Venutovou s celou rodinou a za naši rodinu hejtmánkovou celou přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, ochranu paní Marie a písnika patří všem posluchačům. A hezký den, nashledanou.
0: Vám také, nashledanou. A mám tady další vinčování pro paní Elišku Růzkovou z Troskotovic k jejímu životnímu jubileu. Letos oslavíš 85, ať pro tebe stále vzkvétá svět. Hodně štěstí, hodně lásky, na čele ať nemáš vrásky. Zdravíčko ať slouží dál, každý den, aby za to stál. Všechno nejlepší přeje tentokrát rodina Šubova. A tady čtu, prosíme o hudební dárek pro paní Věru Vančurovou ze Skalice u Znojma, která má dnes narozeninový den. Přejeme jí do dalších roků všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho krásných okamžiků. Děkujeme jí za všechnu lásku, péči a spokojený život, který spolu prožíváme. Je pro nás stále tou nejlepší manželkou, maminkou, babičkou a těšíme se z její blízkosti. Přání posílají manžel Lubomír, syn Radek a dcera Veronika s rodinami, dcera Blanka a vnuci Ráďa, Kubík a Matýsek. Písnička ta také nechybí. Zpívá Daniela Magálová.

Tak Daniela Magálová dospívala ještě studiové maily. Dobrý den, chtěl bych zahrát pro letitého kamaráda k 50. pro Marka Slezáka z Ježova. Aby se mu v práci dařilo, měl pevné zdraví, pohodu a spokojenost nejenom v pracovním, ale i v osobním životě. Ať se mu všechno daří tak, jak si přeje. Ať má kolem sebe vždycky dobré lidi a důvod k úsměvu. A ten mail je od Dalibora Čecha. Poslední. Milá Věro, je to přání pro Věru Vančurovou ze Skalice u Znojma. Přeji ti k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spokojenosti. Ať se ti splní všechna tvá přání a každý den ti přinese něco hezkého. Užij si krásně narozeninový den a měj kolem sebe jen samé milé lidi. Jarda Wolf, poslední písnička, Rád polku mám.

Čechách to byla Vlčnověnka, no je 12 hodin 57 minut, takže Morava krásná zem, polední část končí. Ještě jednou zdravím dnešní šikovnou zpěvačku Viktorku Smetanovou, 8letou to slečnu ze Lhocka. Moc pěkně nám zaspívala lidovou Vysoký Jalovec. Tak Viktorko, ještě jednou krásné prázdniny, no a vám všem pak přeji pohodový den. Nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. Závěrečná orchestrální skladba už zní, je to Šepot květin Emila Šolce v podání Skorňáků.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zavřená je ode dneška na čtvrt roku silnice mezi Částkovem a Velkým Ořechovem. Veterináři kvůli výskytu moru včelího plodu vyhlásili v okolí Valašského meziříčí ochranné pásmo. V Česku chybí asistentky, které chodí k ženám na poporodní návštěvy. Dnes bude převažovat oblačno až zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Silnice mezi Částkovem na Uhersko-Hradišťsku a Velkým Ořechovem na Zlínsku je ode dneška na více než 3 měsíce zavřená. Důvodem jsou práce na zabránění sesuvům půdy na vozovku. Práce mají trvat až do konce listopadu. Obec Kelníky je přístupná jen od Velkého Ořechova. Objízdná trasa vede po silnici na Pašovice.
4: Omezení se dotýká také krajských autobusových linek 192 a 385. Ty jezdí po náhradní trase. Na rozdíl od ostatních dopravních prostředků, ale změna pro autobusy platí jen do konce září. Výlukové jízdní řády najdou lidé na internetových stránkách idzk.cz. David Jabůrek, Český rozhlas.
2: Na Vsetínsku se objevil mor včelího plodu. Ohnisko nákazy je přímo v Ozinci. Veterináři kvůli tomu vyhlásili ochranné pásmo kolem Ozince a včelařům zakázali stěhovat včelstva.
5: Pásmo má okruh 3 kilometry, spadá do něj 8 katastrů kolem Valašského meziříčí. Třeba Branky, Jarcová, Mikulůvka nebo Poličná. Všichni včelaři odsud musí seškrábat drť ze dna úlu a poslat ji na rozbor do státního veterinárního ústavu, a to nejpozději do 21. září. Druhý odběr je čeká v zimě. Kdo to nesplní, může dostat pokutu až 100 000 korun. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: Jihovýchod Česka dnes zasáhnou velmi silné bouřky. Dnes odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Pro zbytek republiky platí varování před bouřkami s nižším stupněm nebezpečí. Výjimkou jsou jen Karlovarský a Plzeňský kraj, kterým by se bouřky měly úplně vyhnout. V celém Česku zároveň kvůli dlouhotrvajícímu suchu platí až do odvolání výstraha před rizikem vzniku požáru. V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou.
3: Počasí.
2: Na území Zlínského kraje dnes bude převažovat oblačno nebo zataženo, později odpoledne čekejte od západu postup pásma deště. K večeru pak na většině území srážky postupně od západu ustanou. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný jižní až jihozápadní. K večeru se může měnit na západní až severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nehoda dodávky a osobního auta se stala na Nitranské ulici v Kroměříži. Počítejte tam tedy se zdržením a projíždějte tam opatrně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pořad Osobnosti Česka. Pohodové odpoledne u poslechu vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje. Jasně. A kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním, a to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít, www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledujou teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju, si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když v černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jet do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici.
3: Zvědavost.
2: Fakt zvědavost.
3: To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zastaví?
3: Blbost, jako.
2: Mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co

0: úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto, neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhý mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vydal jste se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
0: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
0: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
0: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
1: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
0: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí k nějakým odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletýho kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodně úzka, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. Bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, ano, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti. Uh-huh. Jak s tím člověk, ono to teďku bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
0: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
0: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
0: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy v ním teďka neudělám chybu. Prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec. A já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
1: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Já bych přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
0: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
0: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
0: Umí to, no. Tam byl všude to, popel. Že? Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
0: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste
0: ano,
1: blíž.
0: A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: A během toho?
0: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak, a byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
1: Ano, Mordor.
0: Jo, tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo, tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já. A že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuji co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
0: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje. It's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
0: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla. Smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se mluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
1: až
0: moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotnej a hezký, o kterým tady mluvím.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
0: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivný sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mýho života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
1: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
0: Tisíc.
1: Na dva životy. A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
0: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivý, že bych to tím zakřik, že to řeknu, a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
1: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
0: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
1: No právě, a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
0: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě. A kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
1: Musí mít. Zkrátka musí potom.
0: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapteš, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě, že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
0: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Luhačovicích začaly s instalací fotovoltaických elektráren na střechy městských budov. V Bystřici pod Hostýnem a nedaleké obci Brusné se opravují vlakové přejezdy. Celníci společně s policií zajistili na Teplicku až 10 kilo drog. Během dneška bude převážně oblačno až zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 29 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. První etapa instalace fotovoltaiky začala v Luhačovicích na Zlínsku, a to na střeše sportovní haly Radostova, městské plovárny a na budově technických služeb. Pokračuje nezávislý starosta Marian Ležák.
2: Celkové náklady na realizaci fotovoltaických elektráren na všech třech objektech dosáhnou 3,3 milionu korun bez daně. Město zároveň počítá s tím, že vyrobená elektrická energie bude mezi všechny tři objekty sdílena. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov.
0: Od dnešního dne až do pátku 21. srpna bude zavřený z důvodu oprav železniční přejezd na silnici 3. třídy v Hlinsku pod Hostýnem na Kroměřížsku. Jde o kompletní rekonstrukci s výměnou kolejnic i části přejezdu. V místě je vyznačená objížďka. Na ní platí i dočasně přesunutí autobusových zastávek v obci Brusné.
3: Radnice v Bystřici pod Hostýnem na svém webu upozorňuje, že do 18. srpna trvá i rekonstrukce železničního přejezdu blízko brány do areálu firmy TON. I průjezd tímto místem je uzavřený. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Kriminalisté našli na Teplicku ve spolupráci s celníky 10 kg kokainu, pervitinu a heroinu. Podle mluvčí celní správy Martiny Kaňkové při zásahu zadrželi dva muže, kterým teď hrozí až 12 let vězení. Oba muži jsou cizinci, drogy dováželi ze zahraničí a pak je prodávali. Kaňková dodala, že muži drogy záměrně ředili.
4: Tento případ je specifický v tom, že zjistili, že ty drogy byly naředěné. Zajištěné osoby to vlastně udělali z toho důvodu, aby zvýšili prodejní množství a potom následně samozřejmě zisk. Ten heroin ředili paracetamolem a kofeinem.
0: Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moct volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stále expozice státních galerií v Praze, Brně a Olomouci. Během posledních nedělí v srpnu a v září se lidem navíc zadarmo otevřou i všechny státní hrady a zámky.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude převažovat oblačno nebo až zataženo, později odpoledne čekejte od západu postup pásma deště. K večeru pak na většině území srážky opět postupně od západu ustanou. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný jižní až jihozápadní, k večeru se může měnit na západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehodu motocyklu máme hlášenou na kruhovém objezdu na Březnické ulici ve Zlíně. Dále bourala dvě osobní auta na Rígrově náměstí v Kroměříži. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Pavel Vacek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme pondělí 17. srpna, stále je tu léto a my vám tudíž budeme i v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín stále nabízet témata spojená s tímto ročním obdobím. Ta ovšem nemusí být jen čistě příjemná, a to ani když bude řeč o koupání. K pláži na přehradě Bystřička vede totiž jediná cesta, přímo po silnici, kudy projíždějí auta. Lidé si stěžují, že je to nebezpečné, a sepsali petici. Více o tomhle se dozvíte už za chviličku. Tu chviličku, která bude čítat 2 a čtvrt minuty, vyplní svojí písní Vítězslav Vávra. Jak svět přichází o básníky, i na tento film si můžete zavzpomínat s Českým rozhlasem Zlín. Máme přesně 5 minutek po 14. začal nám dneškem 34. týden. Ať se vám tedy daří nejen dnes, ale v celém jeho průběhu. Přeje Pavel Vacek jménem všech, kteří naše vysílání připravují.
1: Český rozhlas Zlín.

0: S Českým rozhlasem Zlín můžete sledovat dění v našem kraji a všimnout si, stejně jako naši redaktoři, toho, že lidé z Bystřičky na Vsetínsku chtějí bezpečnou cestu kolem přehrady. Chodník tam úplně chybí, chodci i cyklisté proto musí uhýbat projíždějícím autům. Sepsali petici, kterou už podepsalo přes 100 lidí a další podpisy přibývají. Jestli se situace změní, teď záleží na vedení obce.
1: Já si myslím, že to tu chybí trošičku nejspíš. Hlavně v těch zatáčkách většinou jezdí ty auta, že? Ještě s vozíkem, jak je taky široký, tak ať do nás něco nenabourá.
2: Rodinu z Šenova u Nového Jičína potkávám v momentě, kdy právě čekají, až budou moci přejít silnici od Rotolu Klenov k přehradě. Hned proti Klenovu je bufet. Jeho provozovatel Martin Honák říká, že situace na Bystřičce je kritická.
3: Pokud tady někdo chce je třeba jenom pěšky nebo na koloběžce, na nějakém kole, jestli je to elektro nebo šlapacím, tak tady ty možnosti prostě nejsou.
2: Největším problémem je podle něj bezpečnost pěších, kteří se podél přehrady přesunují k oblíbené pláži.
3: Na druhé straně přehrady je to kolikrát neprůjezdné, což se týká hlavně záchranných sborů, když jsou horka, což je taky špatně, a ti lidi jsou tady odkázaní pouze na to projít pěšky.
2: Podobně to vidí i výletníci z blízkého Valašského Meziříčí.
4: No myslím si, že to je docela velký problém. Kdyby udělali aspoň na jedné straně prostě cesty chodník, aby ti lidi fakt mohli jít jako buď nahoru nebo dolů, protože takhle je to o ničem prostě.
2: Lidem z horního konce Bystřičky došla trpělivost. Podpisů je teď zhruba 130 a dále přibývají. Autorem je Milan Sochor.
5: Cílem by bylo v ideálním případě tady vybudovat nějakou cyklostezku nebo aspoň chodník, odvést ty turisty pěší i na kole mimo tu hlavní komunikaci, zajistit jim nějakou bezpečnost. A když se ptáme těch lidí, co nám to podepisují, tak většina těch lidí říká, že už to tady mělo být před 20 lety.
2: Chodník ale není jediné, co lidem na Bystřičce chybí.
5: Tu prakticky není kde i na záchod. Lidi chodí buď do přírody nebo do vody a dneska prostě v 21. století to absolutně nedostačuje.
2: Přesto se sem lidé pořád vrací. Bystřička je pro mnohé kultovním místem. Jezdili sem často ostravští havíři, stály tu podnikové chaty. Pravidelně se sem vrací i Ladislav Hanák z Kojetína na Hané, kterého potkávám na pláži u přehrady.
6: Pro mě je to krásný retro, jako taková vzpomínka. No. Ale samozřejmě bych přál, aby se to jako dostalo do povědomí víc, aby sem jezdili lidi, aby se hotel Klenov podařilo zrekonstruovat, jak se plánuje.
2: Starosta Bystřičky Zbyněk Fontíšek z ODS o petici ví. Podle něj je ale obec pořád zadlužená. Peníze šly do vody, kanalizace i optického kabelu a cesta kolem přehrady vede přes pozemky desítek vlastníků i pozemky povodí Moravy.
7: Toto je na strašně dlouhou trať. Je to finančně tak náročné, že toto obec s naším rozpočtem by stejně nezvládla.
2: První studie na promenádu kolem celé přehrady má obec v šuplíku 22 let. Chodník zatím nemá ani metr. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: A z Bystřičky se vydáme dál a v toulání naším krajem budeme pokračovat. Tři zastavení, tři různé podoby Valašska. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se dnes společně s naším spolupracovníkem Zdeňkem Urbanovským vydává do obcí Mikulůvka a Oznice na Vsetínsku. Společně nám dají tipy na zajímavé výlety. Jejich první zastavení bude na kopci Čarabovská. Už za chviličku buďte s námi a putujte, bavte se. Příjemné odpoledne.
8: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: A vy všichni se s námi teď můžete z míst, kde posloucháte Český rozhlas Zlín, přesunout, tedy pakliže neposloucháte v tuto chvíli na Vsetínsku, právě tam budeme teď mířit. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková je právě na kopci Čarabovská nad Mikulůvkou. Kam ji dnes vzal náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský a já opa zdravím přímo do terénu. Hezké odpoledne, nejdříve Petře asi.
1: Krásné odpoledne z Čarabovské nad Mikulůvkou. My jsme na vrchu ve výšce téměř 570 metrů a už se sou sem nám bylo jasné, že tohle nebude jen obyčejná procházka. Než ale prozradím, jaké zajímavosti jsme na tomto místě nalezli, řekneme, jak se sem dostat. Proto také zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Zdeňka Urbanovského. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, srdečně zdravím všechny posluchače.
1: A my začneme, Zdeňku, velmi prakticky. My jsme přijeli autem, zaparkovali jsme tady u místního koupaliště, vyšlápli jsme si pěkný kopec. Pokud se ale rozhodnu přijet například veřejnou dopravou sem do Mikulůvky a vdám se na kopec Čarabovská, kudy vede nejlepší cesta a jaké turistické značení bych měla sledovat?
2: Tak jsou dvě možnosti. Buď do Mikulůvky se buď to dostaneš autobusem a vystoupíš na zastávce, která se stylově jmenuje Mikulůvka Čarabovská. A od té zastávky je to zhruba 60 metrů k mostu přes Potůček. A jedna cesta, ta před mostem, ta vede do Oznice a vede po ní zeleně značená cyklotrasa, která má číslo 6220. A druhá cesta, ta za mostem, tam není značená, ale vytrvale a zhruba 2,5 kilometru stoupá na vrch Čarabovská. A ten poznáš podle vysílače, který na vrcholu stojí. A kdo si netroufne jít po neznačených trasách, tak ten, ať se vydá po silnici s tou značenou cyklotrasou směrem do Oznice. Zhruba po 2 kilometrech dorazíte ke dřevěné zvonici a od ní je to po žluté turistické značce zhruba kilometr k vrchu Čarabovská.
1: No a právě tady se člověk ocitne, stejně jako my dva, mezi dřevěnými sochami, reliéfy a dalšími výtvory, které nás obklopují. Zdeňku, víš, jak vlastně tohle místo vzniklo a kdo za jeho podobou stojí?
2: No, vím to docela přesně, protože mám informace přímo ze zdroje. Celé to tady vymyslel, upravil a vylepšil místní amatérský řezbář Milan Žlepčík, který objevil kouzlo, kterým toto místo dýchá. On má tady chalupu, bydlí tady. A rozhodl se ozvláštnit toto místo svými výtvory. A vznikly tyto sochy, reliéfy, vyhlídkový totem a lavička. A je to tady velice pěkné, mě třeba zaujal ten vyhlídkový totem, protože jsem milovník výhledu do krajiny a tam jsou oka, řekněme, se skleněnými čočkami a je tam napsáno, kam se člověk může podívat a udělat si orientaci, jaký vrchol právě vidí. Třeba Velký Javorník, ten, který je ve Veřovických vrstších, anebo také Radhošť, anebo také Kněhni a její předvrchol Čertův mlýn, nejvyšší vrchol Zlínského kraje.
1: Těch bodů je tam více samozřejmě. Co zaujalo mě z místního umění, je třeba vyřezávaný totem z obrázků z večerníčků. K vidění například Runcaj s Mankou a s Cipískem, Pat a Mat, nebo také Krteček. A to je rozhodně velmi zajímavé. My se ale vrátíme k místní krajině, Zdeňku. My už se několik minut kocháme krásami tady té krajiny. Čím je Čarabovská zajímavá jako vyhlídkové místo? Co všechno odsud můžu vlastně vidět? My už jsme zmínili některé ty body, které můžeme pozorovat pomocí toho totému s těmi čočkami, ale co dalšího tady můžu obdivovat třeba jenom pouhým okem.
2: Já se nedivím panu Žlepčíkovi, jestli toto místo zamiloval, protože opravdu ta krajina je tady kouzelná, je to krajina, bych řekl, z duší a je rámovaná teda masivem Radhošť, jak už jsem zmínil, je zde krásně vidět celý hřeben Veřovických vrchů, také vidíme masiv Vsetínských Beskyd až po Vsadský Cáp a dokonce, kdo má trochu lepší oči, tak vidí i Slovenské hory, třeba Makitu, jo, která je na hranicích Moravy a Slovenska. Takže myslím si, že toho je tady k vidění hodně a je to i malebná krajina, která je dlouhodobě zemědělsky opracovávána a to péči o krajinu mají za sebou lidé, kteří tento kraj milují.
1: Já můžu jenom potvrdit tvoje slova, já jsem okouzlená zdejšími výhledy. Pojďme se ale vrátit k místu samotnému, Zdeňku. A kdybych se rozhodla, že bych tady chtěla chvilku zůstat, a mám nějaké možnosti? Já vím, že už je tady lavička, je tady zázemí na sezení, je tady prostor, kde si můžu odpočinout, ale jak to vlastně všechno funguje tady na Čarabovské?
2: No tak je tady samoobslužný bar. Jo, přijdeš, dáš si nějaké pití nebo nějakou sušenku, hodíš do kasičky peníze a máš občerstvení postaráno. A funguje, přesvědčili jsme se o tom. A co je taky dobré, tak můžete si zařadit Čarabovskou do plánu svých výletů. Když třeba vystoupíte v Oznici u školy z autobusu a jdete po žluté turistické značce směrem na Bržno, tak jdete kolem Čarabovské a můžete si tady prostě ten výlet skutečně jako užít a uvidíte nejenom toto výhlídkové místo, ale krásnou krajinu, která vás bude po trase doprovázet.
1: Čarabovská je vlastně naším prvním zastavením dnešního výletu. My se teď přesuneme o něco níž, Zdeňku, a to do Mikulůvky, kde nás čeká další místo spojené s vodou a také s historií Baťů.
2: Já ještě dodám, že ano? Na Čarabovské je také zvoneček, na který zazvoníte, žijete do 100 let.
1: Krása. A to už je od nás všechno.
3: Děkujeme, to byla redaktorka Petra Sedláčková a také Zdeněk Urbanovský z Čarabovské nad Mikulůvkou. Bylo slyšet, že jim tam pěkně fouká, tak se běžte rychle schovat. S naší regionální stopařkou se totiž spojíme znovu, jak už zaznělo. Bude to chvíli po 3. hodině, kdy se společně podíváme k mikulůvským rybníkům. Buďte s námi a my jsme určitě s vámi a budeme si nejen povídat a putovat naším krajem, ale také příjemně hrát. Například už za chviličku Petru Černockou.
4: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
5: Každé ráno začíná stejně. Stuhlé prsty, pomalé rozcvičování a naděje, že den bude o něco méně bolestivější než ten včerejší. Revmatoidní artritída postihuje nejen tělo, ale i duši. Proč se objevuje? Koho nejčastěji zasahuje a jaké možnosti dnes medicína nabízí? I na tyto otázky odpoví revmatoložka Uhersko-Hradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Už 19. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.

0: Českém rozhlase Zlín přidáme další informace k pondělí s datem 17. srpna. Tentokrát jsem ve spojení s meteoroložkou Jitkou Kučerovou, které přejí dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A téma našeho povídání je tedy v tuto chvíli jasné.
2: Počasí.
0: Jak pak máme v tuto chvíli v našem kraji, paní Kučerová? Tím začneme, jako obvykle.
1: Ještě na některých místech obloha polojasná, ale pomalu spíše už začíná převažovat oblačno. Srážky se zatím žádné nevyskytují. Teploty jsou momentálně ve Zlínském kraji nejčastěji mezi nějakými zhruba 25 až 28 nebo skoro 29 stupni Celsia. Na jihu, například na stanici ve Strání, tam skoro ta 29, vyšší polohy tak kolem 24 stupňů. Vítr fouká z jižních směrů, nejčastěji ty rychlosti jsou slabé, ale někde může foukat i mírný.
0: A jaký bude další vývoj?
1: Postupně se bude obloha zatahovat od západu až jihozápadu a spolu s ní někdy zhruba v pozdějším odpolední bude postupovat pásmo deště nebo přehánek a také bouřek, které mohou být i velmi silné a ty srážky v nich mohou být taktéž třeba takové intenzivnější, výraznější. Pokud jde o ty projevy bouřkové, tak zřejmě hlavně půjde o vítr, kdy ty nárazy větru mohou dosahovat, ale snad jenom lokálně omezené rychlostí kolem 90 km v hodině nebo na jiných místech i méně. Ty srážky intenzivní teoreticky postupně mohou dát možná i nějakých 30 mm, hlavně v těch bouřkách, kroupy teoreticky kolem 2 cm, takže to vše se do Zlínského kraje přihrne, jak jsem říkala, někdy zhruba v pozdějším odpolední. No a během těch dalších hodin bude to pásmo celé přecházet směrem k východu, až někdy později večer by na většině území se ty srážky postupně od západu měly vytrácet. Teploty ty budou v nich samozřejmě potom už postupně klesat a vítr bude měnit směr z toho jižního, jihozápadního, většinou mírného, k večeru se bude měnit na západní až severozápadní, jak bude postupovat ta fronta a jak jsem zmiňovala, v těch bouřkách může výrazně zesilovat.
0: Odpoledne a večer bude tedy v pondělí bouřlivo. Vydrží to až do noci, nebo už jste naznačila, tak lehce mezi řádky čtu, že by to mohlo přestávat, nebo se máme připravit na bouřlivou noc?
1: Bouřlivá noc už ne, jenom ve východní a severní části kraje ještě ze začátku noci, dejme tomu po té 22. hodině, mohou doznívat nějaké srážky, spíše dešťové, už postupně ubývat. A zpočátku tedy čekáme zataženou oblohu, během noci se potom začne oblačnost protrhávat a už by mohlo převažovat oblačno nebo až polojasno a jenom v průběhu nočních hodin na severu kraje mohou zůstávat nějaké přehánky, takže to bude takový zbytek po té frontě nějaký srážkový. Teploty by měly klesat mezi 14 až 11 stupňů, ty nejnižší, no a vítr mírný, severozápadní až západní bude během noci slábnout.
0: Dnes se to tedy vybouří a zítra už bude klidno a surovo.
1: Azurovo ne, bude převažovat oblačno, ale pokud jde o srážky, tak už to víceméně bude takové klidnější. Ještě ráno, hlavně na jihozápadě kraje, může být, ale jenom asi krátce, polojasno, skoro jasno, takže méně oblačností, na který to převažující oblačno. A zítra hlavně v severovýchodní části kraje se mohou objevit už jen přehánky, bez bouřek, ty se potom zpočátku odpoledne zítra by měly vytrácet. A další taková várka srážek přijde zřejmě až v noci na středu, kdy zase tedy budou přibývat na větší část území a bude také přibývat oblačnost. No a teploty zítra odpoledne 20 až 23, takže celkem takové výraznější ochlazení na Valašsku jen kolem 19.
0: Vy už jste ke středě něco naznačila, dopovíme, ale než to uděláme, tedy vy konkrétně, tak nám ještě řekněte biozátěž pro ten zítřejší den.
1: Ta je na stupni číslo 1, tedy nejnižší mírná zátěž.
0: A doplňte tady ty kýžené informace ke středě, kromě dalších srážek.
1: Tam bude i nadále převažovat takovéto oblačnější počasí, i když chvílemi může být i polojasno. Ve středu se občas také mohou vyskytovat nějaké ty přehánky, čili řekněme, že jenom sem tam někde v tu středu může trošku zapršet. Ty srážky už se asi nebudou týkat, nebo by se neměly týkat celého území. Teploty odpoledne 23 až 27 a vítr bude přes den foukat mírný od jeho západu.
0: A poznamenejme si ještě rekordy, tedy ty teplotní pro 17. srpen. Vy je poznamenané už máte, tak jenom nadiktujte.
1: 34,5 stupně je hodnota nejvyšší, naměřena byla ve Starém Městě v roce 1974 a Velké Karlovice v roce 1923, hodnota nejnižší 2,8 stupně Celsia.
0: A díky a rozloučení míří v tu...

zbylosti, hledáme v minulosti, kdy všechno bylo jiné, všechno tvé i mé v opilosti. Zbývají dvě možnosti, jsme s cigaretou v ruce a s nápadem v hlavě, a když budeš chtít,

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, kde teď dáme třeba i vám takový důvod k oslavě a blahopřání. Pochází z Francie, srdcem i profesí je ale už od 80. let spjata s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou i díky svým šanzonům.
1: C'est une chanson.
2: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
3: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Bolkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
4: Je m'ennuie.
5: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
5: Říká, potřebuji šaška.
3: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenaci Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
6: Teď se zastavila. Dívá se na mě.
4: Ty.
6: Ajeje. Vybrala si mě.
3: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání. Řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
2: Já jsem to zůstalo úplně jako stuhla. Já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci. Říkal,

0: Jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, které tady dělá svoje profese.
1: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
0: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluci. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
1: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: A Český rozhlas Zlín přeje Chantal Poulain k nádhernému a těžko uvěřitelnému výročí. Také hlavně zdravíčko a hodně sil a chuti do další úžasné práce. A už za chvíli nás čeká také další zastavení zámeckého léta. Na jedno ze šlechtických sídel nás pozve opět František Kinský. Ještě předtím ale pozdrav z Vizovic, z kapela Fleret pro vás a vaše hezčí odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě tento a příští týden si s námi můžete dělat výlety i mimo náš kraj a putovat po zámcích v rámci celé naší republiky. Se zámeckým létem navštěvujeme každý den jedno ze šlechtických sídel, kam se vypravíme dnes, to ví František Kinský a teď nám to určitě také prozradí.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli, jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co tu všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A my přidáme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín k dobru další příběh. Tentokrát se bude týkat sportovního prostředí. Na silnicích v okolí Zlína se učil řídit auto, teď se na stejných místech stal Adam Březík šampionem Barum Rally. Víc o jeho triumfu uslyšíte už po písničce. Máme minutku po 3:15. Krásné pondělní odpoledne přejeme.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jeden úžasný příběh sportovního ražení pro vás teď máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Od roku 2012 platí, že na Barum Rally Zlín vítězí jen čeští závodníci. Tentokrát ale zvítězil opravdu domácí pilot. Z premiérového triumfu se raduje Adam Březík. 30-letý jezdec pochází z Lukova, tedy vesnice nedaleko Zlína. V cíli na něj tedy čekala početná skupina rodinných příslušníků a kamarádů.
1: Bomba. Je to šílené, je to něco nepopsatelného, nenacházím na to slova, ale podle mě mi to jde tak ve středu.
2: Říkal Adam Březík krátce poté, co se jako nový vítěz Barum Czech Rally Zlín objal se svými nejbližšími. Popřát mu ale nepřišli jen oni. U cílové rampy čekali další známí a fanoušci pilota, který pochází z regionu, ve kterém se největší tuzemský závod jezdí.
1: Užívám si to nejvíc. Moc krát děkuju za každého jednoho z těch fanoušků, protože udělali neskutečnou atmosféru. Ty závody by bez nich nebyly a proto se sem všichni rádi vracíme, takže díky za to.
2: Březík se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem vedli pořadí už po sobotní úvodní etapě. V neděli pak vyhráli všechny tři dopolední rychlostní zkoušky a vybudovali si klíčový náskok.
1: Já jsem ráno sedl do auta, začala pindula a prostě jsem jel a to, že to tak dopadlo, je jenom dobře.
2: Dosud nejlepším Březíkovým umístěním v domácím závodě bylo čtvrté místo. Vysvětluje, v čem byl letošek jiný.
1: Neměli jsme defekt, neviděli jsme žádnou zásadní velkou chybu, takže asi všechno dohromady.
2: Vedle závodění pracuje Březík v rodinném pekařství. Teoreticky by tak tedy mohlo platit, že po tomto sportovním úspěchu bude i levnější chleba. Případné zákazníky ale pilot zklamal.
1: Jakože bychom udělali večer ještě cenou tvorbu, nevím, kdo by udělal teda.
2: Smál se Březík s tím, že má jiné plány.
1: Bych rád tady mal a chvilku se pověnoval i rodině a přátelům a tak, ale protahujte to dál.
2: Tím ale přece jen rozhovor skončil a Adam Březík se vydal slavit životní úspěch. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Úsek dálnice D49 v Chryštáku na Zlínsku využívalo v červenci téměř 12 000 aut denně. V Uherském Ostrohu bude zítra první termín pravidelného svozu multikomoditního odpadu. Se stížnostmi aktéři bitcoinové kauzy u ústavního soudu neuspěli. Dnes bude převažovat oblačno až zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 29 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Téměř 12 000 řidičů denně využívalo v červenci nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Tento úsek dálnice byl po letech sporů a odkladů zprovozněný letos v červnu. Stavba přitom začala už v roce 2018. Zítra začne v Uherském Ostrohu pravidelný svoz multikomoditního odpadu od rodinných domů. Do žlutých popelnic nebo pytlů mohou lidé vyhazovat plasty, nápojové kartony, plechovky a drobné kovové obaly. Nádoby a pytle s odpadem musí lidé dát před dům nejpozději zítra v 6 hodin ráno. Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadili jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali i údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru jiříkovského státu.
3: Kromě Blažka si stížnost podali také advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové-Sedláčkové ale byly neopodstatněné.
4: Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
3: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu, než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí 4 lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zemřelo 12 lidí a další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
5: Řidiče autobusu policisté zadrželi už krátce po nehodě. Pracují také s verzí, že za volantem usnul. Vyšetřování je ale teprve na začátku. Varšava s Budapeští mezitím začaly připravovat přesun zraněných do Polska. První skupinu by mělo armádní letadlo připravit ještě dnes večer. Zbytek zůstává v nemocnicích v Egeru a Myškovci, dokud jim zdravotní stav přesun neumožní. Nehoda se stala v noci na neděli na dálnici M3 na severovýchodě Maďarska. V autobuse tou dobou bylo 57 cestujících a dva řidiči, kteří se vraceli z poutní cesty na Balkáně. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat oblačno nebo až zataženo, později odpoledne bude od západu postupovat pásmo deště. K večeru pak na většině území srážky opět postupně od západu ustanou. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný jižní až jihozápadní. K večeru se může měnit na západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Se zdržením počítejte na dálnici D1 v úseku u Břestu na Kroměřížsku. Máme tam hlášený požár vozidla. Dále máme hlášenou nehodu dvou vozidel na silnici 1/50 u Hradčovic na Uhersko-Hradišťsku. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje druhá hodina pořadu Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Spousta putování naším nádherným krajem je před námi i v další hodině. Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se spolupracovníkem Zdeňkem Urbanovským se vydala za zajímavými turistickými místy v okolí Mikulůvky a Oznice na Vsetínsku. Už v předchozí hodině se nám hlásili z kopce Čarabovská nad Mikulůvkou. Teď už by se ale měli nacházet o něco níž, na místě, kde bude možná o něco méně foukat a kde v minulosti bylo také koupaliště a kam chodila i rodina Tomáše Bati. K živému spojení přímo do terénu dojde už za pár minut. A už teď předešlu, že nás do 16. hodiny čeká ještě jeden živý vstup naší regionální stopařky. Prostě máte se na co těšit. Ale budeme se věnovat například i modernizaci křižovatek v našem krajském městě. Při té příležitosti popřeji šťastnou a bezpečnou cestu vám, kteří jste právě za volantem, a dobrý poslech a krásný den úplně všem.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A z kopce Čarabovská se teď přesouváme do obce Mikulůvky na Vsetínsku. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková tam společně se Zdeňkem Urbanovským zamířila k místu, kde dnes najdeme několik rybníků, ale kdysi tam bývalo koupaliště. A to mělo překvapivou souvislost s rodinou Baťových. Petro, zdravíme přímo na místo, ještě jednou přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Mikulůvky. Zatímco na Čarabovské jsme se dívali na zdejší krajinu z výšky, teď jsme u vody. Dnes tu najdeme několik menších rybníků, ale ještě před několika desetiletími tady bývalo koupaliště. A právě s ním se pojí zajímavá kapitola místní historie. Zdeněk nám už teďka poví, co se tak tenkrát dělo.
3: Tak my se vrátíme v historii někdy do roku 1918. Tehdy po první světové válce koupil Tomáš Baťa statek Loučka a revír Lázy. Loučka je tady přes kopec na opačné straně, bych řekl, severně odsud v Hostinských vrších. A zámeček v Loučce rodina Baťova využívala jako rekreační takové zázemí, ale Tomáš Baťa také tady realizoval některé projekty a investice. Jednou z nich bylo například ve 20. letech vybudování vodovodu, který vedl z Mikulůvky do Loučky, takže ty obce jsou tím vodovodem propojeny. A celá rodina si tu zdejší krajinu velmi oblíbila. Tomáš Baťa zde jezdil na koni a jeho manželka Marie. Ta se tady v Mikulůvce, na tom místě, kde my právě stojíme, dříve ráda koupala ve zdejším rybníčku. A dokonce tehdy bylo to místo upraveno jako takové přírodní koupaliště, které bylo oblíbeným místem pro odpočinek a zábavu.
2: Já teda musím říct, že dnešní podoba toho místa, toho koupaliště přírodního, už vlastně koupaliště vůbec nepřipomíná. Je to taková soustava tří menších rybníčků, takový polovyschlých, zarostených rákosím, jsou tady i nějaké lekníny. Samozřejmě je to ale zajímavé historické místo, které třeba místní lidé při putování krajem můžou obdivovat a zavzpomínat si právě na osobu Tomáše Bati. Ty mi ale, Zdeňku, prozrať. Jak by se sem člověk mohl dostat? My jsme před chviličkou slyšeli vrčet autobus tady v pozadí. My jsme tady přijeli autem, ale kdybych se chtěla dostat jinak, jak to tedy jde tady v Mikulůvce?
3: Tak autobusem přijedete na zastávku, která se jmenuje Mikulůvka Hájenka. Je to konečná nebo točná vlastně autobusu, takže dál už ten autobus nejede. Pokud byste chtěli jet po svých, nejlépe na kole teda, tak vede tudy modře značená cyklotrasa, která má číslo 6018, a ta vede přes Mikulůvku na Lázy a Prženské paseky. Lázy, to je takové, řekl bych, magické cykloturistické místo, ze kterého se dá potom pokračovat na spoustu dalších míst. A sem se dostanete na kole třeba z Bystřičky a ta leží na trase cyklostezky Bečva, takže ta dostupnost je velice dobrá.
2: Zdeňku, co tady tedy čeká návštěvníka dnes? Já už jsem trošku prozradila, že místo ke koupání to úplně není, ale dá se tady někde posedět, odpočinout si v Mikulůvce a strávit tady třeba i celý den?
3: Tak v Mikulůvce není to přírodní koupaliště, u kterého stojíme dneska už v provozu, ale v obci bylo vybudováno koupaliště zcela nové, velice příjemné, a to si myslím, že je dobrý tip pro všechny, kteří si rádi osvěží. A tady vlastně to místo dneska má spíš takový nostalgický jako náhled. Vy vlastně vyjedete za Mikulůvku, přivítá vás cedule s nápisem majetek firmy Baťa, a tady vlastně ty rybníky jenom připomínají tu dobu, která dříve tady vlastně byla ta lokalita jako koupaliště, dneska už za osvěžením musíme někam jinam.
2: No a kdybych tady přijela například z té Bystřičky zmiňované sem na výlet, můžu pokračovat i někam dál? Můžu si vybrat jiný směr, kudy se vydat právě od rybníků, ve kterých se koupala dřív Marie Baťová?
3: No, projedeš kolem těch rybníků po cyklotrase na Lázy a tam se můžeš vydat buď to do Loučky, do Kunovic, anebo pohřebení Hostinských vrchů na Čečetkov, Bludny, na Marušku, na Troják, anebo sjet přes Pržanské paseky do Pržna. Těch možností cyklovýletu je tady hodně. A pokud pojedete přes Mikulůvku, tak na konci Mikulůvky si můžete nostalgicky zaspomínat na dobu, kdy tady trávila svůj volný čas rodina Tomáše Bati.
2: Zdeňku, já ti děkuji tady za to přiblížení místní historie. Mikulůvské rybníky tak dnes připomínají nejen dobu, kdy sem lidi chodili za koupáním, ale jsou taky příjemným místem k zastavení se během výletu, aby se trošku pokochali minimálně tou okolní přírodou. My ale budeme pokračovat ještě dál. Z Mikulůvky se přesuneme do nedaleké vesnice Oznice, kde nás čeká jedna z místních nejvýraznějších památek, dřevěná zvonice.
1: Děkujeme i za toto nalákání, i za všechny informace, které zazněly. To byla regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková a také spolupracovník Českého rozhlasu Zlín Zdeněk Urbanovský na dnešním výletě okolím Mikulůvky. Jejich dnešní poslední zastavení, na které už Petra zvala, uslyšíte po půl čtvrté, jak už zaznělo, tentokrát z Oznice. Dnešním dnem začala ve Zlíně také modernizace poslední z celkem 45 světelných řízených křižovatek. Práce se tentokrát týkají křižovatky ulic Gahurova a Vodní poblíž autobusového nádraží, kdy vše bude hotové a co dokončení celého systému přinese řidičům, to uslyšíte opět živě z terénu už za chviličku v našem vysílání. Tak krásné odpoledne a ještě jednou přejeme třeba všem řidičům šťastnou cestu do cíle a úplně všem krásné odpoledne s námi.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: S Českým rozhlasem Zlín můžete být v centru dění v našem kraji, aniž byste například opustili pohodlí svého domova. Teď vás například přeneseme na křižovatku ulic Gahurova a Vodní poblíž autobusového nádraží ve Zlíně, kde dnes začaly přípravné práce na její modernizaci. Jde o poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek, na které bude nainstalovaný nový takzvaný inteligentní systém. Ten má po dokončení lépe reagovat na aktuální provoz a zlepšit plynulost dopravy ve městě. Přímo u křižovatky je teď reportéra Michaela Kočendová. Taky zdravím do terénu, hezký den a děkujeme za zprostředkování atmosféry.
1: Hezké odpoledne.
0: Je už doprava v místě nějak omezená, Míšo, když se rozhlédneš?
1: V tuto chvíli tudy auta projíždějí bez většího zdržení a řidiči začátek prací prakticky nepociťují. Pracovníci si sem zatím navážejí potřebný materiál a techniku, například kabely, nové dopravní značení nebo provizorní světelnou signalizaci. Ta ale zatím zapojená není. V průběhu prací zůstane křižovatka průjezdná v obou směrech.
0: Co konkrétně se na křižovatce změní, Míšo, a co to následně přinese řidičům?
1: Tak ty plány jsou takové, aby ta modernizace měla na řidiče přímý dopad a pomohla jim zlepšit průjezd nejenom touto křižovatkou, ale celým městem. O konkrétních změnách na této křižovatce mluví vedoucí realizace z firmy Cross i Hokkaido Chic.
2: Celá ta technologie samozřejmě bude modernizována, budeme tam mít novou detekci, ty rozšiřující prvky, preferenci MHD, IZS a tak dále, takže všechno to, co bude na všech ostatních křižovatkách.
1: Úpravy se tady nijak nedotknou chodců, protože jde o jednu z mála křižovatek ve městě, na které nejsou žádné přechody. Práce na křižovatce ulic Gahurova a Vodní by měly být hotové nejpozději do konce října. Po dokončení se pak i tato poslední křižovatka zapojí do nového systému řízení dopravy.
0: A jak vlastně bude celý nový systém fungovat? Na co bude reagovat?
1: Jeho hlavním úkolem je řídit dopravu podle toho, jaká je ve městě dopravní situace. Jednotlivé křižovatky spolu mají lépe komunikovat a systém má na základě aktuálního provozu upravovat jejich řízení. Zároveň má umožnit preferenci vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Nastavení navíc není jednou provždy dané. Firma ho průběžně upravuje podle toho, jak se doprava ve Zlíně mění. Jinak například vypadá provoz teď během letních prázdnin a jinak bude vypadat v září po začátku školního roku, říká Ivo Gajdoši.
2: Zářivá doprava tím, že vlastně je poměrně extrémní a vždycky ta první polovina září je mnohem hustší než vlastně zbytek roku, takže se nám to ukáže někde nějaké limity nebo možnosti pro zlepšení, takže na tom budeme dál kontinuálně pracovat.
1: Původní systém řízení dopravy vycházel z podmínek nastavených zhruba před 30 lety a provoz ve městě se od té doby výrazně změnil. Součástí projektu proto nebyla jen modernizace křižovatek, ale také úpravy přechodu pro chodce, které mají zvýšit jejich bezpečnost. Celý projekt vyjde na 220 milionů korun. Práce začaly už loni v červnu. Kvůli podmínkám pro čerpání dotace musí být modernizace všech křižovatek hotová letos na podzim. A podle Iva Gajdošíka se tento termín podaří dodržet.
0: Říká také reportérka Michaela Kočendová od křižovatky ulic Gahurova a Vodní, která je poslední z celkem 45 míst ve Zlíně, kde modernizace ještě zbývá dokončit. Děkujeme, měj se hezky, Míšo, a šťastnou cestu všem.
1: Naslyšenou.
0: A my se vydáme i na další místo našeho kraje, také velmi frekventované. Zoo Zlín patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům na Moravě vůbec. Můžete v ní za jeden den procestovat doslova všechny kontinenty. Jaké ale byly její začátky? A která doba pro ní byla nejtěžší? Tak i to se dozvíte v dalším díle z cyklu Kořeny. Už za chviličku ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
3: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: My vás zveme do dalšího nádherného místa našeho kraje, na které můžeme být právem hrdí. Zoo Zlín chová přes 200 druhů zvířat. Každý krok v areálu znamená takovou malou expedici do jiného kouta planety. Víte ale, že chybělo málo a mohla být i zrušena? O historii tohoto jedinečného místa natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová s bývalým pracovníkem propagace a dlouholetým ředitelem Ivem Klikou.
1: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Příběh zlínské zoo se začal psát na počátku 19. století, kdy hrabě Sajlern vybudoval na kopci zvaném Lešna bažantnici. Skutečnou zoo ale založil až o více než století později jeho příbuzný, významný ornitolog, hrabě Josef Karel Sajlern. V roce 1945 byl jejich majetek zkonfiskován. O 3 roky později se zoo otevřela veřejnosti. Ivu Klikovi vstoupila zahrada do života v roce 1967.
3: Zoologická zahrada byla v takové kondici pasivní. Nic se nerozjíždilo, žádné projekty. Ale byla to doba i nadšení. Nás přišlo na Lešnou několik, takže jsme měli jakýsi zájem něco posunout dopředu, že pokud to bude možné.
2: Vzpomíná na své začátky ve zlínské zoo Ivu Klika. Ona zmiňovaná pasivita se projevovala i na návštěvnosti a v 90. letech 20. století měla zahrada doslova na mále.
3: Bylo, pokud si vzpomínám, psáno dost článků o tom, že zlínská zoo je v velmi špatném stavu, že by se měla zrušit dokonce, že by teď měl být pouze park. Nakonec se to teda podařilo, že zlínská zoo tu dobu přežila, ale měla na mále.
2: V roce 1991 se Klika přihlásil do výběrového řízení na ředitele zoo a zvítězil. Měl jasnou vizi rozdělit zahradu na kontinenty. Byl to riskantní krok?
3: Poměrně ano, protože mezi českými zoologickými zahradami to byla vyloženě taková průkopnická myšlenka. No a já si říkal, že to bude myšlenka poměrně dobrá, poněvadž ten prostor Lešné je velmi členitý, geograficky zajímavý.
2: Předností celého areálu byla absence velkých staveb. Mohli tak budovat na zelené louce. Vyrostl žirafinec a pavilon slonů.
3: Největší výzvou byla nová moderní hala Yucatánu, která byla přestavěna z toho bývalého hraběcího jízdního areálu.
2: Zoo Zlín se stala vyhledávaným cílem návštěvníků. V roce 2025 jí vidělo přes 800 tisíc turistů. Na atraktivitě zahradě přidává i zámek Lešna, který je její součástí.
3: Všichni návštěvníci, hlavně ze zahraničí, obdivují tento zámek a jeho podobu.
2: Ivo Klika byl se zahradou profesně spjatý téměř 4 dekády. Po odchodu na zasloužený odpočinek jí s klidným srdcem předal svému nástupci.
3: Zahrada má obrovské štěstí, že v jejím čele stojí inženýr Roman Horský, který je nejen perfektní zoolog, ale je to vizionář, který dotahuje své vize do konce. Umí dát zoologické zahradě takovou krásnou estetickou podobu.
2: Zoo Zlín dnes láká na unikátní zátoku Rejnoku, pavilon slonů i první záchranné centrum pro lvy. Jak vnímá budoucnost zahrady bývalý ředitel?
3: Dnes je to ta nejlepší doba a teprve ty poslední roky, které jsou mistrně zachycené v masterplánu z logické zahrady pro leta 26 až 30, ty budou úžasné. Vybudují jedinečný komplex mezi

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jestliže posloucháte dnešní celé dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, tak už víte, že Petra Sedláčková a také náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský už dnes něco nachodili. Jejich dnešní výlet pokračuje z Mikulůvky do nedaleké Oznice. Jejich posledním zastavením bude dřevěná zvonice na místě zvaném Forajtka. Je stará téměř 3 století, to o ní vím já, také to, že má 2 zvony a ukrývá i příběh spojený s druhou světovou válkou. O tom už se dozvíte víc právě teď. Petro, slyšíme se, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Oznice. My už jsme dnešní výlet začali výhledy na Čarabovské, pokračovali jsme k rybníkům v Mikulůvce a teď jsme dorazili k našemu poslednímu zastavení, místní zvonici v Oznici. Ta stojí na místě, jak už si říkal, zvaném Forajtka a na první pohled je to poměrně nenápadná dřevěná stavba. Její příběh je ale mnohem zajímavější. Začneme ale praktickými informacemi. Já jsem si sebou dnes na pomoc vzala našeho spolupracovníka Zdeňka Urbanovského, kterého se právě teď ptám. Zdeňku, jak se ke zvonici vlastně dostaneme?
3: Tak pro turisty je asi ideální, když vyrazí do Oznice autobusem, vystoupí na zastávce Oznice škola a u této zastávky potom vyhledají turistické značení a směrovku, která vede na Kuželek a Lázy. A od té zastávky autobusové se ke zvonici po 1 kilometru pohodlné chůze dostanete.
2: A zvonice má zajímavou historii, my už jsme to zmínili, a má dokonce 2 zvony, které mě velmi zaujaly. Proč jsou právě 2?
3: No, zvonice je velmi nenápadná, nevelká, ale 2 zvony mají svou historickou, bych řekl, souvislost. Je to takové malé válečné drama, protože ta zvonice, ona pochází z 18. století a rokem 1737 je datován jeden ze 2 zvonů na té zvonici, ten bronzový, a tento zvon zažil válečné drama, řekněme, s dobrým koncem, protože ve 2. světové válce bylo konfiskováno 10 000 zvonů pro vojenské účely v roce 1942, to byla největší taková

0: doba, kdy ty zvony mizely jeden po druhém, a on měl být rozstaven. Ale nakonec patřil mezi tu takový malou skupinku zvonů, které rozstaveny nebyly, a v roce 1945 po skončení války byl v Praze nalezen, identifikován, vrácen, ale mezi tím byl na zvonici zavěšen zvon jiný, litinový. A řekněme si, že to mělo praktický význam, protože ta zvonice měla v době, kdy nebyly internetové a další prostě možnosti spojení, svou významnou pozici informační a komunikační. Mimo jiné se zvonilo proti krupobytí, proti bouřkám, a také zvon označoval úmrtí obyvatel a byly také pravidelné časy, kdy se zvon ozýval třeba výzvě na bohoslužbu. A dvojice zvonů, díky právě tomu, že ten původní zvon se zachránil a vrátil se na toto místo, je jednou z významných zvláštností této zvonice. Řekl bych, na Valašsku je to ojedinělá věc.
1: Historie je to rozhodně zajímavá. Když si tady tak posedím, je tady posezení malé slavičkou a zapřemýšlím si nad tím, tak mě to učarovává, jak těžká a zajímavá může ta historie někdy být a jaké příběhy může spojit. Když se ale podívám kolem sebe, tak vidím samozřejmě také přírodu. Jaká příroda, jaké okolí nás tady obklopuje, Zdeňku?
0: No, my vidíme před sebou kopec Ťarabovská, na které jsme dneska naše povídání začínali, a to, co platilo o Ťarabovské, to platí i o tomto kouzelném místě. Je to nádherná zvlněná krajina, pasekářské usedlosti, přímo před námi se tady pase stádečko krav, roztroušené samoty, střídání luk, polí, lesů a i výhledy do okolí, i když ne tak krásné jako z té Ťarabovské, ale zase je ta zvonice posazena tak, aby vlastně její zvonění bylo slyšet jak do Oznice, tak do Mikulůvky. A je tady zřejmý vztah k místních lidí ke krajině, která ty lidi dříve živila, i když řekněme skromně, ale živila. A taková ta snaha o to, tu krajinu zachovat krásnou, je tady prostě zřetelná, a to si myslím, že každého milovníka takové té přirozené krásy toto místo musí okouzlit.
1: Je tomu opravdu tak, okouzlující je to rozhodně velmi. Já doufám, že zvonice nezačne brzy zvonit, protože to vypadá, že se tady stahuje na déšť a že možná bude pršet, takže snad neuslyšíme dneska zvonici zvonit. Nicméně, my se vrátíme zpátky k tomu putování a k výletu. Kdybych se zastavila právě na zvonici v Oznici, kam můžu pokračovat dál?
0: No, já jsem naznačil, že k té Oznici je nejlépe se dostat po žlutě značené turistické trase. Celá ta turistická trasa žlutě značená vede z Pržna do Valašského Meziříčí, nebo naopak, to si zvolte, a je dlouhá 20 kilometrů. A když už budete tady u té zvoničky, tak můžete pokračovat do Pržna, můžete se dostat na rozcestí Lázy a potom se dostat třeba na hřeben Hostinských vrchů, můžete se jít do Loučky, anebo na druhou stranu právě odsud můžete jít do Valašského Meziříčí. Těch možností výletu je tady celá řada a stačí se podívat do turistické mapy a myslím si, že pěší turisté si tady najdou svoje trasy, ale také budou tady velice spokojení cykloturisté, přestože na zvonici se dostanete po stoupající cyklotrase, ta má číslo 6018 nebo 6020, jak podle toho, z kterého směru přijedete, ale myslím si, že ten výlet rozhodně bude zajímavý i tou krajinou, nejenom tou zvonicí.
1: Je tu opravdu nekonečné množství turistické zábavy. Zdeňku, já ti moc děkuji. Tím dnešní naše putování Mikulůvkou a Oznicí končí. Za jedno odpoledne jsme navštívili vyhlídku s dřevěnými sochami, místo s příběhem spojených s Baťovými i historickou zvonici.
2: Bylo to krásné, bohaté, pestré. Děkujeme za to. To byla naše regionální stopařka a redaktorka Petra Sedláčková a také Zdeněk Urbanovský. Oba nám dnes zprostředkovali a dali tři tipy na výlet z okolí Mikulůvky a Oznice na Vsetínsku. Oběma děkujeme ještě jednou a přejeme příjemný zbytek odpoledne.
1: Děkujeme a naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
5: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
4: Co v něm uslyšíte tentokrát? Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
6: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
4: Už ve středu 19. srpna. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Petr Rezek nám vypočítal ve své písni rozdíly. Já ale doufám, že vy všichni bez rozdílu budete dál poslouchat Český rozhlas Zlín. Rozhodně je proč. Už po 16. hodině se například můžete dosyta zasmát a pobavit u scének z rozhlasového archívu, které vám v dnešní humoriádě bude nabízet jednak moderátor Pavel Kučera a spolu s ním spousta osobností. Vladimír Hron bude ale tím hostem, který jim bude propůjčovat hlas a určitě také přidá k dobru spoustu zábavných historek. Věřím, že jste šťastně vstoupili nejen do dneška, ale zároveň do celého týdne a v těch šťastných krocích budete pokračovat, a to stále v naší společnosti. Vše dobré, k dalšímu poslechu vám přeje Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Na chvíli se vydáme až do kouzelné doby swingu, ale současně nahlédneme do světa techniky, jaké byly možnosti, když končila 80. léta. Hudební parta pod názvem Jive Bunny and the Master Mixers pocházela z Anglie, města Rotterdam. Oni si chlapci vyloženě hráli se zvukem, písničky tvořili pomocí samplingu a syntezátorů, tehdy dokázali věci, které se nám dnes zdají samozřejmé a triviální, ale tenkrát se hudební svět podivoval, posluchači zajímavé koláže brali značením a taky proto se jejich mixů, několik mixů dostalo až na vrchol hitparád. Bylo by asi hodně zdlouhavé a taky zbytečné říkat všechny země, kde v roce 89 bodovali na prvním místě. Jenom připomenu, tváří skupiny byl vždycky kreslený zajíc Jive Bunny. Viděli jsme ho v každém videoklipu, ale také jako člověka v kostýmu, když se hrálo naživo. Ať už se míchaly začátky rock'n'rollu, pozdější glam rock, nebo jak si pustíme teď, swingová éra, případně všechno dohromady. Takže přijdou postupně na řadu Chubby Checker, Glenn Miller, Bill Haley and the Comets, Little Richard, Everly Brothers a taky sám velký Elvis. A pojedeme svižně.

0: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kroměříž čekají opravy hlavního tahu městem. Vedra přidala práci laboratořím ve Vsetíně. Ministryně financí Schillerová bude jednat s šéfy rezortů o státním rozpočtu na příští rok. Přes noc čekejte zataženou s ubývajícím deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Stavbaři finišují s opravou obvodové ulice v Kroměříži za 6 milionů korun. Na 21. a 22. srpna je naplánována pokládka finální vrstvy. To si vyžádá kompletní uzavírku od křižovatky s ulicí Spáčilova až po již opravenou křižovatku s ulicí Urejdiště. Na tyto práce pak naváže Zlínský kraj třetí etapou rekonstrukce průtahu městem, která se bude týkat části Tovačovského až po most Karla Kryla. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Od 2. září by mělo přijít na řadu pokládání nového povrchu vozovky. To si kromě uvedeného omezení na křižovatce z Komenského náměstím vyžádá uzavření vjezdu do ulice Spáčilova, kterým projedou pouze vozidla MHD. Dokončení prací je plánováno zhruba na 8. září.
2: Vedra přidala práci i laboratořím v nemocnici ve Vsetíně. Do interních ambulancí teď míří lidi s dušností, úpaly, úžehy i pobodnutí hmyzem. Mikrobiologům zase přibylo vzorků. Kromě toho měsíčně řeší až 20 podezření na boreliozu a do 10 případů klíšťové encefalitidy. Čím vedra nemocnost ovlivňují, vysvětluje mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
5: V horkém počasí se rychleji množí bakterie v potravinách. Lidé často nedodržují chladový řetězec, takže přibývá střevních infekcí z jídla. Po koupání se objevují kožní infekce, někdy i záněty uší nebo očí. A velká horka zhoršují dehydrataci. Nebezpečná je hlavně u lidí s průjmy a zvracením, u malých dětí a u seniorů.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard. Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Z rozpočtu má získat asi miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond vláda schválí, mohl by fungovat od příštího roku.
3: Počasí.
2: V počátku noci čekáme v našem regionu zataženo, ve východní a severní části kraje s postupně ubývajícím deštěm. Postupně se začne protrhávat oblačnost a jen na severu kraje se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty v noci budou kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Patrik Rozehnal. Začíná totiž humoriáda. Příjemnou zábavu u poslechu vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
7: Krásný den všem.
6: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
3: Humoriáda.

0: Toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Řízek. Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věcí, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Moje. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš, háčni si, Františku, udělej si pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tý hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne,
1: ti
0: ne, já nechci,
1: si dám.
0: Ne, právě, že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Yeah.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě, to uděláš si pohodlíčko.
0: Co mě fotbalu,
1: no,
0: já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkový ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám ještě u kletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pěhečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval jsem si s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 01 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak o, děkuji, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě, a hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, s Vlkami zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A?
8: A chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji
9: vás,
3: velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básně.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: A já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi součíslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18. 21.
11: 22. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš, ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl, tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, hele, to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej. Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo, ducni si, dadni si. Počkej, počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo, Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
15: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči? To si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej?
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: A posluchačská přání, je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní Humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc. Co mě udělal Pavel? Když byla soutěž v Zubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra Humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože on je vlastnické střevo a...
5: Já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, vám. Jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme zde.
7: Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat. A
5: já se pířím.
6: Péčko,
3: ano.
5: Já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
6: a také. Béčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme si číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu To je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna půjde. Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, dělá to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti, dělá manžel. A moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
2: to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a tak.
11: Dítětko.
2: A co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
12: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
13: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox z poslední doby, to je z loňského roku. A já jsem si jednou set, prostě jsem byl na Čundu, já jsem si set na Kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro. Já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry. A pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čum. A tak jsem z toho byl takový smutný, jako kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
11: Tak jsem sundal
13: kalhoty a dal jsem nadspal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecáš. No, ne, se nevykecáš. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otejrák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
14: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na ně tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka s archivou na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Taťolínku.
3: Hurvajs?
2: Ano.
3: Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouště, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Jsem ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás, dobré odpoledne, komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdraví vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakován, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló, ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil.
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo, no a...
11: Přála, prosím vás, Bčko, ty
1: anekdoty.
11: Máme
1: zapsat. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: tak
11: je
1: ale
11: za
1: mě. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka by brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Budova 34 ve Zlíně by mohla být kompletně zbourána do konce srpna. Kroměříž hledá další koordinátory na pomoc s projektem Stravenka. Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Přes noc čekejte zataženo s ubývajícím deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Do konce srpna by mohlo zcela zmizet torzo 34. budovy v bývalém baťovském areálu nedaleko centra Zlína. Odhaduje to společnost Krým, které objekt patří. Bourací práce jdou podle jejího mluvčího Marcela Schmidta podle předpokladů.
4: Ty práce běží podle plánu v tuhle chvíli, na tom se nic nemění a nějaký aktuální předpoklad říká, že pokud všechno půjde podle plánu, tak zhruba do 14 dnů by to hrubé torzo mohlo být zbouráno.
2: Demoliční firma začala budovu bourat 7. srpna. Hotovo by tak mohla mít asi o týden a půl dříve, než předpokládala. Kroměřížská radnice hledá další koordinátory na pomoc v sociální službě Stravenka. Jde o program, který pracuje s lidmi bez domova a sociálně slabými. Ti za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají od města oběd a papírový náramek k vyzvednutí dalšího jídla. Do programu se aktuálně zapojuje kolem 20 osob denně, zatímco na začátku jich chodilo zhruba jen 10 za měsíc. Proto město potřebuje posílit koordinátory, pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
5: Koordinátor programu Stravenka musí být plnoletý. Může to být senior i invalidní důchodce, který chce vykonávat potřebnou a přínosnou činnost. Jedná se o práci ve všední dny, vždy na hodinu denně a na základě dohody o provedení práce. Město uvítá i nové koordinátory, kteří by v rámci programu Stravenka chtěli pracovat třeba jen jeden nebo dva dny v týdnu.
2: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Oznámil to po jednání vlády. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Spolu s ním v komisi zasednou i ministři a odborníci, říká Babiš.
6: Pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav, Miroslav Trnka, koordinátor projektu Intersucho, pan Bohumil Janský, co je expert a objevitel pramene Amazonky.
2: Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kilogramů heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom dva cizince, kteří podle nich drogy dováželi, prodávali a pro vyšší zisk drogy ředili. Vyšetřovatelé u obou mužů zajistili peníze a další majetek v hodnotě přes 1 000 000 korun. Oba cizinci už jsou ve vazbě a hrozí jim až 12 let vězení.
7: Počasí.
2: Počátku noci očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, ve východní a severní části našeho regionu s postupně ubývajícím deštěm. Postupně se začne protrhávat oblačnost a jen na severu kraje se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty v noci budou kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Přeji vám krásný podvečer a vítám vás u pondělního dne v kraji. Čeká nás společná hodinka plná aktualit a zajímavostí. Za chvíli se například vydáme do Rožnova pod Radhoštěm, kde už měsíc funguje sdílená doprava na zavolání. Pozveme vás na výstavu do Baťova institutu a chybět nebude ani sport. Konkrétně se můžete těšit na reportáž o vítězi letošního ročníku Barum Rally Zlín. Jsem ráda, že posloucháte a pouštím písničku Bossa Nova. Anna Randárová.
7: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: byla Bára Basiková ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zpravodajský souhrn s datem 17. srpna připravil Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Zlíně dnes začala modernizace poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek. Práce se přesunou na křižovatku ulic Gahurova a Vodní v centru města. Rekonstrukce všech křižovatek ve Zlíně si vyžádá více než 220 milionů korun a má od podzimu zlepšit průjezd městem, kterým denně jezdí přes 30 tisíc aut. Na Vsetínsku se objevil mor včelího plodu. Ohnisko nákazy je přímo v Oznici. Veterináři kvůli tomu vyhlásili ochranné pásmo kolem Oznice a včelařům zakázali stěhovat včelstva. Silnice mezi Částkovem na Uhersko-Hradišťsku a Velkým Ořechovem na Zlínsku je ode dneška na více než 3 měsíce zavřená. Důvodem jsou práce na zabránění sesuvům půdy na vozovku. Práce mají trvat až do konce listopadu. Obec Kelníky je přístupná jen od Velkého Ořechova. Objízdná trasa vede po silnici na Pašovice. Koryčany na Kroměřížsku pořádají zítra den otevřených dveří v novém městském domově pro seniory. Zájemci se mohou přijít podívat od 14 do 18 hodin. 22 klientů se z původního domova do nového zařízení stěhovalo v průběhu minulého měsíce. Nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová Českému rozhlasu popsala, že starý domov pro seniory už přestal vyhovovat současným požadovaným normám.
3: Jako je například výtah pro postele, tak pro stojící nebo na křesle, pro velikost dveří do pokojů a takové ty technické věci, co se nám jevilo lepší postavit nový domov, než za provozu dělat stavební úpravy razantní.
2: Lidé z horního konce Bystřičky na Vsetínsku požadují po obci bezpečnější cestu k přehradě. Od kempu k vodní nádrži totiž místní i turisté chodí po frekventované hlavní silnici. Přehrada přitom patří mezi oblíbená rekreační místa na Vsetínsku. Nejen o tomto tématu se dozvíte více v následující hodině našeho vysílání.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: To byl Pavel Novák ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte Den v kraji. O sdílenou dopravu na zavolání je v Rožnově pod Radhoštěm velký zájem. Airbus jezdí každý měsíc a skoro pořád je plný. Město tak přidává další zastávky. Cestující se ale musí smířit s tím, že vůz nepojede rovnou tam, kam chtějí.
1: Řidič teď paní Martě otevírá dveře.
2: Jdu na nádraží. 7:45 jede autobus.
1: Takže vy se takto jednoduše přiblížíte.
2: Tady autobus se nejezdí, tak jezdíme místo tého.
1: Já jsem se teď usadila do Airbusu. Řidič Vojtěch Strapek teď hledá v navigaci. Jaké tam najdete informace?
3: Všechno o klientech, teda skoro všechno. Telefonní číslo a hlavně kde pojedu.
1: Klienti si pomalu na tu službu zvykají. Ten zájem je obrovský. Když tady registrujeme nějakých 60 lidí denně, asi by to lidé neměli nechávat na poslední chvíli.
3: Přesně tak. Jako nejhorší na tom je, že tady spousta lidí to využívá na to, že třeba spěchají. Jenomže oni si neuvědomí to, že tady toto je taková sdílená jízda, takže vlastně oni čekají, že pojedu s něma až k tomu danému cíli. Jenomže bohužel já musím navštívit ještě jinačí cíl a to oni už jakoby nezvládají a už jsou aj třeba aj ostřejší, takže je to takové záživné.
1: Spěchá i paní Marta, jde ale o sdílenou dopravu a tak je zklamaná, když se dozvídá, že musíme nabrat ještě jednu cestující. Máte tam dost místa?
2: Ale jo.
1: Je to třeba i dobré, že se s těmi lidmi pozdravíte a poznáte při těch jízdách, ne, paní Marta?
2: No, to se tady známe. Ona jede až do města, tak já vystupím tež.
1: S paní Martou vystupuji z auta. O co víc byli po spuštění služby nadšení místní, o to víc byli zklamaní taxikáři, které vyděsila nízká cena 15 korun za jízdu. Obavy z toho, že zkrachují, sdíleli v diskuzích na sociálních sítích. Například Vojtěch Drápala z Taxi Vojta ale po měsíci provozu přiznává, že situace tak dramatická nebude. Na to, až ukončím hovor s taxikářem, čeká nezávislý starosta Jan Kučera, se kterým stojíme na jedné z virtuálních zastávek. Ve městě je 250 a jejich počet bude ještě vyšší.
4: Bude se zvyšovat. My aktuálně sbíráme od občanů a vlastně od dalších organizací podněty, kde je doplnit.
1: Teď už je asi měsíc od spuštění služby. Co vás jako starostu nejvíce překvapilo?
4: Velikánský zájem. My jsme se bavili i s poskytovatelem té služby a říkali, že je to rekordní v rámci celé České republiky, kde provozují, že takhle rychlý start neměli nikde, je vlastně dvojnásobný. A Airbus v Rožnově byl téměř celý měsíc plný a máme přesně 1200 přepravených za jeden měsíc.
1: Jak Rožnov vůbec financuje tuto službu?
4: Předpokládáme, že během tohoto roku se vyhodnotíme, do jaké míry snížíme počty linek, které nám jezdí po městě, takzvané příměstské dopravy, kterou ten Airbus může nahradit a to bude poměrně zásadní úspora, která nám pomůže provoz Airbusu financovat.
1: Jedinou nevýhodou Airbusu jsou tak zatím velká zpoždění. Zlepšit by se to mělo ale od nového roku, kdy město pořídí druhé vozidlo. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín.

reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc a ten kousek nebe je jen malovaný.

lásky na tvém čele rychle skryje šminka. Pěro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece hrub a líc, a ten kousek nebe je jen

V sále už se zhaslo, jen na reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: 24 minut po 17. hodině se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli jsem telefonicky ve spojení s Jitkou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkný podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaké máme teď počasí na území Zlínského kraje?
2: Teploty jsou většinou tak mezi 23 až 26 stupni Celsia, nejtepleji na jihu, jihovýchodě kraje, ale potom i třeba v té severovýchodní části. Od západu jednak přibyla oblačnost a také se objevují nějaké srážky, ty spíše mají tendenci při postupu na východ přes Zlínský kraj jakoby slábnout, takže teď momentálně nějaký slabší déšť na severozápadě kraje a potom taková jeho další část zhruba na jihu kraje. Postupují ty srážky od západu, zatím tedy v nich bouřky nejsou, ale ještě v těch následujících pár hodinách se jak srážky, tak bouřky mohou aktivovat ve Zlínském kraji. U těch bouřek je i nějaká míra nebezpečnosti, hlavně nárazy větru, které teoreticky mohou dosáhnout i třeba k 90-80 km v hodině, takže to ještě těch pár hodin dalších určitě na tyto jevy pozor. No a vítr fouká teď momentálně od jihozápadu nebo jihu, rychlosti má většinou slabé, ale fouká na některých místech i vítr mírný, hlavně v severozápadní polovině kraje.
0: Jaká potom bude dnešní noc?
2: Noc už by měla po těch bouřkách, dešti nebo přeháňkách být víceméně klidná, už se bude pak i protrhávat oblačnost. Ze začátku noci ještě může být zataženo a hlavně ve východní a severní části kraje bude doznívat nějaký ten déšť, možná ještě i bouřky ojedinělé. Během noci se potom začne oblačnost protrhávat, mělo by převažovat postupně oblačno nebo až polojasno a potom později během noci už jenom nějaké přeháňky spíše s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout už jen na severu kraje. Teploty budou klesat mezi 14 až 11 stupňů, no a vítr v noci pofukovat by měl mírný severozápadní až západní a v průběhu noci bude slábnout.
0: Jaké počasí předpovídáte pro zítřejší den?
2: Zítřek by měl mít převažující oblačnou oblohu, ráno možná na jihozápadě kraje může být ale spíš jen krátce polojasno nebo dokonce skoro jasno. Pokud jde o srážky, tak ty by se zítra měly vyskytovat nebo mohly vyskytovat hlavně v severovýchodní části kraje, kde se mohou objevit přeháňky. Ty se potom zhruba z počátku odpoledních hodin vytratí, pokud se objeví, a později odpoledne a večer už pak bude přibývat oblačnost na převládající spíš už zataženou oblohu a další srážky se budou nebo objeví až potom v noci na středu. To bude takové další srážkové pásmo, které se asi bude týkat i větší části území. A teploty zítra nejvyšší 20 až 23 stupňů, na Valašsku to bude o něco méně, kolem 19 a vítr by měl foukat zítra mírný od západu až severozápadu.
0: To bylo tedy úterý. Jak se počasí bude vyvíjet v následujících dnech?
2: Bude hodně podobné tomu zítřejšímu, ale teploty zase půjdou nahoru. Středa, čtvrtek 23 až 27, respektive ve čtvrtek 28 stupňů. Převažující oblačná obloha, spíše tedy asi více oblačností, když sem tam může být i polojasno a občas se budou objevovat srážky spíš v podobě přeháněk. Možná ve čtvrtek to může být i nějaký déšť, ale jenom na přechodnou dobu.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písničce Sebastiana pro vás mám kulturní tip. Ve 14. budově Baťova institutu je ke zhlédnutí výstava Obrazárna 3. Zítra, tedy v úterý 18. srpna, si ji navíc budete moci projít přímo s autory. Více nám řekla kurátorka výstavy Pavlína Pyšná, která ve vysílání Českého rozhlasu Zlín autory i blíže představila.
1: Oba jsou to autoři spojení se Zlínem. Právě ve Zlíně se před mnoha lety poprvé setkali. Bylo to na půdě jedné zdejší umělecké školy. Od té doby se přáteli, vlastně vzájemně se podporují a příležitostně i spolu jako vystavují, jak jako dokládá naše výstava Obrazárna. Pavel Preissner je přímo jako zlínský rodák, myslím si, že umění milovné veřejnosti dobře známý, nejen malíř, ale i básník. A Petr Kunčík, ten za současnosti, že působí v Brně.
0: Jaká díla návštěvníci na výstavě uvidí?
1: Tak tu výstavu jsme zaměřili hlavně na tu aktuální tvorbu, takže jsou to vlastně díla, obrazy vzniklé v posledních několika letech, ale výjimečně se tam objevuje vlastně i obraz starší, pokud to ta instalace jako vyžadovala. Jo, u toho Pavla Preissnera tam se můžeme jako setkat s nejrůznějšími fantazijními vizemi. On pracuje hlavně tou klasickou malířskou technikou, jsou to oleje na plátně. A Petr Kunčík zase pro ně je typické takové experimentování s těmi jakoby vytvarnými technikami, postupy, takže využívá třeba spreje, airbrushe nebo jako podklad samet.
0: V úterý 18. srpna se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy přímo s autory. V kolik hodin začne?
1: Tak komentovaná prohlídka začne jako v 17 hodin, potom krátkém úvodu, kdy chci představit ten samotný koncept obrazárny, tak už bude dán prostor těmto dvěma umělcům, takže pro vlastně návštěvníky je to jedinečná možnost vyptat se přímo jich na ty jednotlivé obrazy, jak vznikaly, co je inspirovalo a podobně.
0: Je třeba si předem rezervovat místo?
1: Ta rezervace jako nutná není, myslím si, že ta kapacita prostoru je dostatečná, takže všichni jsou srdečně zváni.
0: Pokud by někomu časově nevyšla přímo komentovaná prohlídka, tak dokdy je k vidění celá výstava?
1: Výstava už se v podstatě chýlí ke svému konci, potrvá už jen do konce prázdnin a to konkrétně do neděle 30. srpna. Den v kraji.

0: To byl Karol Duchoň. Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Lidé z Bystřičky na Vsetínsku chtějí bezpečnou cestu kolem přehrady. Chodník tam úplně chybí. Chodci i cyklisté proto musí uhýbat projíždějícím autům. Sepsali petici, kterou už podepsalo přes 100 lidí a další podpisy přibývají. Jestli se situace změní, teď záleží na vedení obce.
1: Já si myslím, že to tu chybí trošičku nejspíš. Hlavně v těch zatáčkách většinou jezdí ty auta, že? Ještě s vozíkem, jak je taky široký, tak ať do nás něco nenabourá.
2: Rodinu z Šenova u Nového Jičína potkávám v momentě, kdy právě čekají, až budou moci přejít silnici od Rtolu Klenov k přehradě. Hned proti Klenovu je bufet. Jeho provozovatel Martin Hoňák říká, že situace na Bystřičce je kritická.
3: A pokud tady někdo chce je třeba jenom pěšky nebo na koloběžce, na nějakém kole, jestli je to elektro nebo šlapacím, tak tady ty možnosti prostě nejsou.
2: Největším problémem je podle něj bezpečnost pěších, kteří se podél přehrady přesunují k oblíbené pláži.
3: Na druhé straně přehrady je to kolikrát neprůjezdné, což se týká hlavně záchranných sborů, když jsou horka, což je taky špatně, a ti lidi jsou tady odkázaní pouze na to projít pěšky.
2: Podobně to vidí i výletníci z blízkého Valašského Meziříčí.
4: No myslím si, že to je docela velký problém. Kdyby udělali aspoň na jedné straně prostě cesty chodník, aby ti lidi fakt mohli jít jako buď nahoru nebo dolů, protože takhle je to o ničem prostě.
2: Lidem z horního konce Bystřičky došla trpělivost. Podpisů je teď zhruba 130 a dále přibývají. Autorem je Milan Sochor.
5: Cílem by bylo v ideálním případě tady vybudovat nějakou cyklostezku nebo aspoň chodník.

0: GPS, ty turisty pěší i na kole mimo tu hlavní komunikaci, zajistit jim nějakou bezpečnost. A když se ptáme těch lidí, co nám to podepisují, tak většina těch lidí říká, že už to tady mělo být před 20 lety.
1: Chodník ale není jediné, co lidem na Bystřice chybí.
0: Tu prakticky není kde i na záchod. Lidi chodí buď do přírody nebo do vody a dneska prostě v 21. století to absolutně nedostačuje.
1: Přesto se sem lidé pořád vrací. Bystřička je pro mnohé kultovním místem. Jezdili sem často ostravští havíři, stály tu podnikové chaty. Pravidelně se sem vrací i Ladislav Hanák z Kojetína na Hané, kterého potkávám na pláži u přehrady.
2: Pro mě je to krásný retro, jako taková vzpomínka. No. Ale samozřejmě bych přál, aby se to jako dostalo do povědomí víc a aby sem jezdili lidi, aby se hotel Klenov podařilo zrekonstruovat tak, jak se plánuje.
1: Starosta Bystřičky Zbyněk Fontíšek z ODS o petici ví, podle něj je ale obec pořád zadlužená. Peníze šly do vody, kanalizace i optického kabelu a cesta kolem přehrady vede přes pozemky desítek vlastníků i pozemky povodí Moravy.
3: Toto je na strašně dlouhou trať. Je to finančně tak náročné, že toto obec s naším rozpočtem by stejně nezvládla.
1: První studie na promenádu kolem celé přehrady má obec v šuplíku 22 let. Chodník zatím nemá ani metr. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Bylo 6:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Od roku 2012 platí, že na Barum Rally Zlín vítězí jen čeští závodníci. Tentokrát ale zvítězil opravdu domácí pilot. Z premiérového triumfu se raduje Adam Březík. 30-letý jezdec pochází z Lukova, vesnice nedaleko Zlína. V cíli na něj tedy čekala početná skupina rodinných příslušníků a kamarádů.
1: Bomba! Je to šílené, je to něco nepopsatelného, nenacházím na to slova, ale podle mě mi to jde tak ve středu.
2: Říkal Adam Březík krátce poté, co se jako nový vítěz Barum Czech Rally Zlín objal se svými nejbližšími. Popřát mu ale nepřišli jen oni. U cílové rampy čekali další známí a fanoušci pilota, který pochází z regionu, ve kterém se největší tuzemský závod jezdí.
1: Užívám si to nejvíc. Moc krát děkuji za každého jednoho z těch fanoušků, protože udělali neskutečnou atmosféru. Ty závody by bez nich nebyly a proto se sem všichni rádi vracíme, takže díky za to.
2: Březík se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem vedli pořadí už po sobotní úvodní etapě. V neděli pak vyhráli všechny tři dopolední rychlostní zkoušky a vybudovali si klíčový náskok.
1: Já jsem ráno sedl do auta, začala pindula a prostě jsem jel a to, že to tak dopadlo, je jenom dobře.
2: Dosud nejlepším Březíkovým umístěním v domácím závodě bylo 4. místo. Vysvětluje, v čem byl letošek jiný.
1: Neměli jsme defekt, neviděli jsme žádnou zásadní velkou chybu, takže asi všechno dohromady.
2: Vedle závodění pracuje Březík v rodinném pekařství. Teoreticky by tak tedy mohlo platit, že po tomto sportovním úspěchu bude i levnější chleba. Případné zákazníky ale pilot zklamal.
1: Jakože bychom udělali večer ještě cenou tvorbu, nevím, kde by udělal teda.
2: Smál se Březík s tím, že má jiné plány.
1: Bych rád tady mal a chvilku se pověnoval i rodině a přátelům a tak, ale protahujte to dál.
2: Tím ale přece jen rozhovor skončil a Adam Březík se vydal slavit životní úspěch. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. One meter came to me last night.

0: Blíží se 18. hodina a s ní i konec pondělního dne v kraji. Zítra dopoledne pro vás bude Český rozhlas Zlín vysílat z Luhačovic. Od 10 do 13 hodin najdete naše vysílací studio v lázeňské hale Vincentka. A protože se v Luhačovicích právě koná festival divadelní Luhačovice, po 11. hodině si pozvu k rozhovoru k Motru festivalu slovenskou herečku Kamilu Magálovou. Tu diváci v Česku znají třeba jako hlavní hrdinku Helenu z komedie Líbáš jako Bůh. Tak se za námi přijďte podívat přímo do Luhačovic. Těším se na setkání s vámi. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Bystřici pod Hostýnem se opravují vlakové přejezdy. V Otrokovicích na Zlínsku začala rekonstrukce ulice Havlíčkova. Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Přes noc očekávejte zataženo s ubývajícím deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Od dnešního dne až do pátku 21. srpna bude zavřený z důvodu oprav železniční přejezd na silnici 3. třídy v Hlinsku pod Hostýnem na Kroměřížsku. Jde o kompletní rekonstrukci s výměnou kolejnic i části přejezdu. V místě je vyznačená objížďka. Na ní platí i dočasně přesunutí autobusových zastávek v obci Brusné.
5: Radnice v Bystřici pod Hostýnem na svém webu upozorňuje, že do 18. srpna trvá i rekonstrukce železničního přejezdu blízko brány do areálu firmy TON. I průjezd tímto místem je uzavřený. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Dopravní omezení i změny v městské hromadné dopravě začínají ode dneška kvůli rekonstrukci ulice Havlíčkova v Otrokovicích. Práce by měly trvat do příštího týdne. V ulici bude jednosměrný provoz i zákaz parkování. Práce navazují na první etapu ze začátku srpna, kdy dělníci pracovali v ulici doktora Edvarda Beneše. Opravy obou ulic jsou přípravou na zahájení modernizace železniční tratě mezi Otrokovicemi a Vizovicemi v příštím roce. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy takzvané superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Zemědělci v červenci zlevňovali, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o víc než procento. Oproti červenci předchozího roku jde o 13% pokles. Podle statistiků zlevnily od června například brambory, vejce, mléko nebo čerstvá zelenina. Například u drůbeže nebo olejnin ceny naopak rostly. Podle Vladimíra Klimeše ze statistického úřadu se zvedly i ceny průmyslových výrobků.
6: Ceny v průmyslu se v červenci zvýšily jak v meziměsíčním, tak v meziročním srovnání. Meziměsíčně byly vyšší o 0,3% a meziročně o 1,6%.
3: Počasí.
4: Z počátku noci čekáme v našem regionu zataženo, ve východní a severní části kraje s postupně ubývajícím deštěm. Postupně se začne protrhávat oblačnost a jen na severu kraje se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty v noci budou kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Nehoda dvou osobních aut se stala na Lukovské ulici ve Zlíně v úseku u Zlínské ZOO. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

0: Tentokrát nám hned v úvodu Moravy krásné země zahrála Stříbrňanka a my si tak mohli pěkně doleva či doprava zatancovat na mysliveckém bále. Byla to polka Antonína Perničky. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a samozřejmě ani dnes nebudou chybět písničky ze srdce. Pro paní Aničku Zapletalovou z Olšan zahrají Vacenoviáci písničku Jiřího Zmoška Lásko, moja lásko. No a pro jistou paní Marii z Vysočiny to bude Smutná milenka a ještě pro paní Aničku Štolfovou z Morkovic písnička podání Glorie Krásné je žít. Dobrý výběr a jistě tyto písničky potěší i mnohé další posluchače. Třeba zrovna nějakou tu Petru nebo na Slovensku Milicku. Právě tato jména jsou dnes oslavována. Přeji vše dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Joška Černý.
1: Keď se mi

0: Tak to byl Jožka Černý, kterého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a já už tady mám první telefonát, je tady od nás z Brna a je to pan Vlastík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, vážená paní Ostrá. Dovolte mi, abychom mi manžel Anička Vlastík Staníkovi z Brna, nyní Anička na Slovensku, nechali zahrát našemu bratrovi, potažmo švagrovi, panu Stanislavu Staníkovi, jeho 81. narozeninám, které bude slavit 21. tohoto měsíce. Určitě se připojí bratr Zdeník se svojí rodinou, manželkou Stanislavou, dětma Michailou, Martinou a Bárou, dále rodina ze Slovenska, švagrová, Zuzana s Petrem a Stella rodina a ještě dále bratranec Antonín Nedavaška z Vrbětí s manželkou Janou Nedavaškovou rodinou a dále ještě bratranec Jaroslav Nedavaška s manželkou Zdeňkou ze Smoliny a dále ještě Neteřinka Petešková. Prosím vás, paní, ještě paní Švagrová, paní Staníková.
0: No prostě všichni, kteří mají Staníka, Stanislava rádi, no jasně.
1: Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, osobní rodinu, spokojenosti Božího, požehnání, pevné nervy a teda hodně zdraví. A zadajte mu nějakou pěknou písničku.
0: Jo, budou písničky, bude jich několik. No a pan Stanislav má dobré jméno i příjmení, protože když řeknete, hele, Staníku, tak někdo si může myslet, že ho oslavujete vlastně křestním jménem, že jo?
1: Tak jo. Ano, máte vám děkuju.
0: Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou. No a jak je zvykem, tak se vrátím k prázdninám u babičky polední, protože zpívala mučikovná osmiletá slečna Viktorka Smetanova z Lhotska, takže pakliže byste si chtěli poslechnout tuto šikovnou slečnu, jak zpívala Vysoký jalovec, tak si můžete najít naše rozhlasové stránky, náš web a tam můžete audio, archiv, celodenní záznamy a už můžete poslouchat. No Viktorka to byla opravdu močikovná holčička. Říkala mě, že ten Vysoký jalovec, že tu písničku je naučil ve škole v Hudebce pan učitel, tak ještě jednou pane učiteli, děkuji, klobouk dolů. No a ještě mě říkala, že ráda sportuje, jezdí na kole, baví kreslení, tvoření a ještě se mě svěřila, že dostala dres od maminky a že by chtěla hrát fotbal, tak snad se to Viktorce povede. Doufám, že prožije zbytek prázdnin v pohodě, že už se určitě těší do školy, je u babičky Dany, kterou také zdravím. Takže Viktorko Smetanová, krásně si zpívala, ještě jednou všichni děkujeme. No ale teď se tady rozblikal jeden z telefonů, tak já si ho ještě vezmu. Dobrý večer, Ostrá, kdo pak je tentokrát u telefonu?
2: Ještě tady Štěpáno, paní, já jsem se chtěla zeptat, zítra by měl můj tatínek nedožitek 16 roku, chtěla by mu zahrát písničku do nebička.
0: No tak samozřejmě, vy chcete zavzpomínat, ano?
2: Prosím?
0: Že chcete zavzpomínat. Teď na tatínka. Ano. No tak mě pověste, jak se tatínek jmenoval?
2: Felix Rotter.
0: Felix Rotter. A vy jste dcera?
2: Já jsem jako dcera provdaná kozničkou.
0: Ano. No a pověste mě.
2: Já už nemám nikoho, ani bratra, ani maminku. Maminka tam by měla až 29. tak listopadu. By nedožité šo 16 roku. Mm-hmm. Ale já už nemám nikoho.
0: A jaké máte vzpomínky na tatínka Felixe? Byl to veselý člověk.
2: No, on byl dobrý.
0: Dobrý člověk.
2: On měl 47 roku, když umřel.
0: Aha, tak to už je hodně dlouho. No, ale vzpomínky v srdci zůstávají, že? Samozřejmě.
2: Ano.
0: Takže my budeme, když byl pan Felix veselý člověk, tak budeme vzpomínat při veselých písničkách. Ano?
2: Můžete, když to půjde a platí se několik za to.
0: No, neplatí se nic, teď už to všichni slyšeli, váš tatínek v nebi to už určitě také slyšel, takže se můžeme rozloučit, protože ty písničky už tady mám připraveny. Naschledanou.
2: To bude aj zítra, že?
0: Dneska ne, to už bylo dneska. Vy jste byla teď v živém vysílání právě,
2: no,
0: ano?
2: No to má jako, by to měl 8 mát.
0: No to je jedno, tak jsme zaspomínali o den dřív, když se nic neděje. Mm-hmm. Takže vzpomínka na pana Felixe Rottera.
2: Ano.
0: Naschledanou. Nashledanou.
2: Tak se neplatí nic, nemusíte vám.
0: Ne, opravdu ne, nebudeme po vás chtít vůbec nic, opravdu ne. Takže se můžeme rozloučit, protože Moravěnka už je připravena.

0: Tak to byla Moravěnka, která nám zahrála pěknou směs lidových polek. No a teď už dávám slovo paní Lence. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát rodině Pokorných, to z Praslavy u Brna, že paní Pokorná měla narozeniny. Mm-hmm. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta a boží požehnání. A vše, co si budu přát, to se si zase přeju já. A pak ještě bych chtěla jedno, včera to bylo 19. to jsme pochovali pana Soufala Karla, tak bych chtěla dát svoji vzpomínku za celou rodinu, že nám je líto, že je prostě, že umřel a že mě strašně chybí, jak to umělovala to lepše. A kdyby to šlo, to bych udala celý život.
0: Paní Lenko, to je prostě život.
1: Já vím, ale on umřel, takže spadl z oběsi páteř.
0: Osud, asi osud, paní Lenko, prostě život je i smrt, tak to musíme brát.
1: Že vzpomíná přítelkyně Lenka.
0: Ano.
1: A celá rodina Elsnerová, jeho sestřenica a celá jeho rodina Elsnerová.
0: Dobře, tak vy na Karla vzpomínáte, pořád.
1: A vy jste zdravá.
0: Děkuji
1: a
0: moc.
1: A spokojená.
0: Děkuji.
1: A všechno další do toho života, jo?
0: Děkuji moc a vy se mějte hezky. Krásné vzpomínky. Naschledanou. A už dopis. Dnes slaví životní jubileum naše nejstarší sestra, paní Jarmila Zámečníková ze Strání. Celým srdcem ti přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu, radost ze života a úsměv na líčku. Tak, jak vždycky říkal náš tatínek. Buď zdravá, šťastná a veselá. Přání a písničku posílají sourozenci Božka, Anička, Lidka a Jožin s rodinami. A už je tady první písnička ze srdce. Takže já už zdravím do Olšan paní Aničku Zapletal. Paní Aničko, krásný večer. Právě teď přicházejí Vacerovjáci. Lásko, moja lásko.
2: Český rozhlas

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Já jsem tady měla jeden milý telefonát. Ještě volal Marek Verbík, poprosil mě o písničku. No Marek má pamatováka, to je úplně neuvěřitelné. Tak Marku, my jsme se dívali, uvidíš, až přijdeš k nám. To je název písničky totiž. Takže Marku, zahrajeme někdy. A bude to snad brzo, protože Marek říkal, že naposledy jsme tuto písničku hráli 29. ledna 2010, že si na to dobře pamatuje. Tak já ho ještě zdravím jednou, to je můj poradce a náš věrný posluchač. Tak jeho krásný večer. No ale teď už přeji krásný večer. Je to paní Anička Zapletalová z Olšan. Ano, příjemkyně předchozí písničky ze srdce. Tak dobrý večer.
2: Rád děkuju za tu písničku moc krát a chtěla bych zahrát zítra je Heleny, máme sestru Helenu do Lutina, všechno nejlepší, to přeju sestry a pak tento týden se dožívá Milenka Soldánova narozeniny, to je za rohem sousedka, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko a to jí přeji manžel Fana, pak Petra má taky její dcera svátek a Jana dcera s rodinou a Fanin ještě syn s rodinou, tak jim přejeme hlavně to zdravíčko a štěstíčko a děkuji jim za všechno, co mě pro mě dělají. A vám do rádia, všechnym hlasatelkám a hlasatelům a vám všechno děkuji za všechno, poslouchám, protože kdyby byl Laja, tak ten vám vždycky hrával, vzpomínal na vás, tam jim taky pošle ty návrh. A ještě bych řekla, paní Slabákovu pozdravujte.
1: Dobře, vyřídím.
2: Hlavně ať je zdravá a vy taky všetci buďte zdraví a hrajete, já poslouchám ráda.
1: Tak jo, děkujeme
2: tak
1: moc.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou. A tady hudební dárek jen pro radost, potěšení. Zahřátí u srdíčka, ať potěší na Slovensko ke krásnému dubu mladou paní Ellen, dlouholetou věrnou posluchačku tohoto krásného pořadu. Milá Ellen, přejeme ti krásný druhý měsíc dovolené po boku milující maminky Angely, která je také členkou klubu Českého rozhlasu Brno a Zlín a příští rok se bude přát z rozhlasu k požehnanému kulatému narozeninovému výročí. Dále píseň, ať potěší tvoji drahou polovičku Vicky na Krovinu. Všem jmenovaným i s vašimi rodinami vám přeji pevné zdraví, boží požehnání a ochranu do každého dne, bok po boku. Od srdce Věra s Pavlem. A tady čtu, dobrý den vám přeji v Českém rozhlase Brno a Zlín. Mám tři oslavence. To píše posluchač Míra Lorenz Vyškova a pokračuje. 7. srpna měla jmeniny Lada Vacková z Prahy. Je to moje známá. Včera 16. měl narozeniny 61 let pan Jaroslav Šlimar. A právě dnes má jmeniny paní Petra Králíková bez, je z Říčan a je také moje známá. Zdravím i jejího manžela Zdeňka. Všem přeji hodně zdraví, pohody v rodinách i v dalším životě. Jejich známý Míra Zvyškova to zasílá. No a já tedy zasílám další písničku ze srdce a je tentokrát pro jistou paní Marii z Vysočiny, která si tak posteskla, že nehraje vůbec smutnou milenku. No my, paní Marie, hrajeme. Smutnou milenku má v repertoáru přímo několik kapel. A pro vás teď budou hrát Božejáci.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla smutná Milenka Antonína Pelce a Viléma Sýkory pro paní Marii z Vysočiny hráli Božejáci. Paní Marie, krásný večer, doufám, že jste byla spokojena. No a za chviličku bude ta třetí písnička ze srdce, ale předtím ještě. V úterý zítra oslaví svátek paní Helenka Lakosilová z Vážan u Polešovic. A přání, naše milá, máme tě moc rádi a přejeme ti život plný slunce, lásky, zdraví a vůbec všeho pěkného. Jsi člověk s velikým srdcem a tak si zasloužíš jenom to nejlepší. Za všechno ti děkuji manžel Jan, dcera Jana, bratr a sestra s rodinou. No a k přání se připojují kamarádka Věra a Šuránkovi. Helenko, ať pro tebe rozhlas příjemně hraje a každý ušitý kroj ať udělá radost. No a dnes slaví narozeniny pan Antonín Obadal z Mirošova u Valašských Klobouk. Pro něho následující. Milý Tondo, tatínku, dědečku a pradědečku, tvým krásným 78. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a božího požehnání. Ať je každý tvůj den naplněný radostí, spokojeností a dobrou náladou. Děkujeme ti za tvé laskavé srdce, obětavost, pracovitost, životní moudrost i za pevné rodinné zázemí, které nám vždy dáváš. Písnička a ti udělá stejnou radost, jako nám dělá tvoje přítomnost. S láskou a úctou ti všechno nejlepší k narozeninám přejí manželka Štěpánka, děti s rodinami, pravnoučata Jeremiášek a Lariska pak posílají pusinku. No a už je tady třetí písnička ze srdce. Tak já zdravím v Morkovicích paní Aničku Štolfovou. Ještě jednou blahopřeji k jejím nedávným narozeninám, slavila 11. srpna. No a pro ní bude hrát Gloria, krásné Ježíš.

0: Tak to byla Gloria, písnička Zdeňka Gurského, Miloslavy Gurské, krásné je žít. No a tentokrát i Gloria hrála hlavně pro paní Aničku Štolfovou z Morkovic. Tak ještě jednou přeji krásný večer. No a mezi tím mě volala paní Marie z Vysočiny, pro kterou jsem hrála tu druhou písničku Ze srdce. Říkala mě, že to byla písnička z jejího mládí a že bože, jak ji přímo zbožňuje. Tak byla nadšená, mocně děkovala, dokonce říkala, že mě objímá, tak já vás taky na dálku, paní Marie, objímám a můžete poslouchat dál a zpříjemňovat si dnešní večer dalšími pěknými písničkami. No ale teď už si poslechneme pana Skácela. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady pan Martin z Hulína. Chtěl bych zahrát písničku pro pana Jardu, taky z Hulína. Ať si má v životě dobře a je šťastný a ať si užije dovolenou v Bulharsku.
0: No vy už jste byl na dovolené, Martine?
1: Ne. Jako v životě už ano, ale letos ještě ne.
0: Tak si užívejte alespoň krásných dnů. Teď se trochu ochladilo, tak už je to příjemnější. No ale bude písnička pro Jardu z Hulína.
1: Tak jo, díky moc.
0: Hezký večer, nashledanou. No a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes má Marta Jurkovičová z Nitry, slovenská to posluchačka. Dále má narozeniny paní Helena Mičíková z Pitína a svátek má Petra Výchová z Chropině a také paní Petra Švehová z Brna. Takže milé dámy, samozřejmě my rozhlasáci jsme nezapomněli na vaše narozeniny a svátek a přejeme vám do let příští hodně zdraví, pohody, spokojenosti, prostě mějte se moc hezky a děkujeme za to, že nás posloucháte, to nás opravdu těší. No a Broněk Uher blahopřeje k dnešním narozeninám kamarádovi a muzikantovi Jaroslavu Kadlčkovi z Dolního Němčí. Dále k svátku blahopřeje paní Petře Hanouskové, ta žije v Anglii, a také paní Petře Kolískové, která žije ve Francii, je rodačkou z Dolního Němčí. Všem přeje jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. No samozřejmě, že blahopřeji i rodinní příslušníci, prostě celé rodiny jmenovaných a také ještě i muzikanti vidím a kamarád Broněk s maminkou a rodiny Uhrova Zapletalová, takže to byla ještě Bobčíková, je tady napsána. Takže jubilanti určitě vědí, nebo oslavující určitě vědí, kdo komu blahopřeje. No ale já teď posílám písničku, hudební dárek. Hrát bude mistříňanka od mistřína Cestička.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla polka Blauslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka. No a už tady studiové maily. Tady prosím o vzpomínku na moji maminku, paní Elišku Horákovou. Narodila se 17. srpna 1922, dnes by měla 104 roku. 12. září 2019 od nás odešla na věčnost v požehnaném věku 97 let. Za vzpomínku děkuje dcera Irena Večeřová z Křenovic. Tady píše, že maminka ráda měla písničku Madonna, tak zahrají někdy, a jelikož i já, to píše paní Večeřová pořád, jsem měla 4. srpna narozeniny, tak prosím o písničku Ze srdce hádaju. Tak jo, paní Ireno, já vám přeji ještě jednou všechno nejlepší. Písničky si zapíši a jedeme dále. Prosím, zahrajte pěknou písničku pro naši dcérku, paní Petru Kvasnicovou z Rouchovan, k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přeji rodiče a sestra Pavla. A tady hudební dárek dnešnímu svátku, ať potěší moji sestřenici paní Petru do Popova ze Štítné nad Vláří. Přeji, ať se jí daří jak v osobním, rodinném i pracovním životě. K tomu pevné zdraví, radost v kruhu milující rodiny. Ti Petro přeje Věra s rodinou. PS. Píseň, ať potěší i tvoji dceru, slečnu Elišku a zbytek rodiny v Popově. Dále zdravím tvého bratra Vojtíška do Hluku s rodinkou, sestru Pavlí s rodinkou. Závěrem zdravím do Štítné nad Vláří i tvé rodiče Máňu s Vojtíškem a Strejdovi Vojtíškovi přeji pevné zdraví, boží požehnání k letošním kulatinám. Tak krásný podvečer, Petro s rodinkou. A výše jmenovaným přeje Věra s rodinou. Úplně poslední tady vidím. Velký dík, paní Jiřínko, za moji srdcovku. Moc jste mě s ní potěšila, pohladila po dušičce. Děkuji a hezký večer přeje Anička. No tak to byla jasně, to byla ta písnička Krásné je žít a krásné je žít, to my všichni víme. Ale teď si poslechneme další krásnou písničku a je to Moravská lidová V zarazicách krajní dům.

Tak to byla nádherná písnička Moravská lidová v Zarazicách krajní dům. Zpívali Miroslav Zachovalý a František Zachovalý. Doprovodil je Břeclavan. No a já tady mám pro vás pozvánku na 25. festival dechových hudeb pod Javorinu s připomínkou z tého výročí založení dechové hudby Straňanky. A kdy se koná? Teď v neděli 23. srpna ve Strání na náměstí U Zámečku. A začátek je ve 14:30. Tuto akci bude moderovat Karel Hegner a účinkují tyto dechové hudby. Bludověnka, Lieskovanka, Javorinka, Tůfaranka a Straňanka samozřejmě. No a k tanci a k poslechu budou hrát do 22, bude hrát do 22 hodin právě Tůfaranka. No ale teď vidím, přátelé, že je 18:55 a to samozřejmě znamená, že Morava krásná zem, její večerní část končí. Program, ten se nemění, takže jako obvykle následují zprávy a na pěknou notečku. Tentokrát s podtitulkem Napříč moravskými regiony. Pořad připravil Jaroslav Kreisel, slovem provází Markéta Ševčíková. No a já vám přeji pohodový večer, klidnou noc. Naschledanou ve středu se těší Jiřina Ostrá. No a zítra vás, přátelé, pozdraví Karel Hegner. Zbývá závěrečná orchestrální skladba Jsi nádherná. Ano, to je název orchestrální skladby Zdeňka Gurského v podání Glorie.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: O sdílenou dopravu na zavolání je v Rožnově pod Radhoštěm velký zájem. V Luhačovicích začali s instalací fotovoltaických elektráren na střechy městských budov. V pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Přes noc bude zataženo s ubývajícím deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Až 60 lidí denně sveze v Rožnově pod Radhoštěm sdílená doprava Airbus. Ve městě jezdí měsíc a zastavuje na 250 virtuálních zastávkách. Město chce časem omezit část autobusových linek, které platí ze svého rozpočtu.
2: Cestující si na sdílenou jízdu teprve zvykají, říká řidič Airbusu Vojtěch Strapek.
3: Jenomže oni si neuvědomí toho, že tady toto je sdílená jízda, takže vlastně oni čekají, že pojedu s něma až k tomu danému cíli. Jenomže bohužel já musím navštívit ještě jinačí cíl.
2: Za první měsíc vezl Airbus přes 1200 lidí. Takový start město nečekalo, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
4: My jsme se bavili i s poskytovatelem té služby a říkali, že je to rekordní v rámci celé České republiky, kde provozují, že takhle rychlý start neměli nikde.
2: Aktuálně sbírá radnice podněty od lidí, virtuálních zastávek tak ještě přibude. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: První etapa instalace fotovoltaiky začala v Luhačovicích na Zlínsku, a to na střeše sportovní haly Radostova, městské plovárny a na budově technických služeb. Pokračuje nezávislý starosta Marian Ležák.
5: Celkové náklady na realizaci fotovoltaických elektráren na všech třech objektech dosáhnou 3,3 milionu korun bez daně. Město zároveň počítá s tím, že vyrobená elektrická energie bude mezi všechny tři objekty sdílena. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřebě městských budov.
0: Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu, to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
6: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
7: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
6: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
8: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
6: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou.
1: Počasí.
0: Z počátku noci očekáváme ve Zlínském kraji zataženo. Ve východní a severní části regionu bude déšť postupně ubývat. Později se začne protrhávat oblačnost a jen na severu kraje se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty v noci budou kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní nehoda může komplikovat provoz na nájezdu na dálnici D55 v Otrokovicích ve směru na Hulín. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Jako každý všední den, Morava krásná zem, zprávy, počasí, zelená vlna a nyní také známá znělka pořadu, který se v rozhlasovém éteru rozezněl poprvé v lednu roku 1953. U dnešního vydání pořadu Na pěknou notečku vás srdečně vítá Markéta Ševčíková. A zcela jistě se přidává také autor Jaroslav Kneisl, který pro vás dnes vybíral hudbu. No a rovnou z Mosta do Prosta. Zpívá energický Pavel Ptáček a hraje valašská cymbálová muzika Soláň.

To byl v úvodu dnešního pořadu Valach Pavel Ptáček. A co nás čeká hudebně dále? Bude to takové celomoravské folklorní kivé, pokud si vypůjčíme slovo od vinařů. Po valašském začátku popojedeme na Dolňácko, tedy pod oblast Slovácka. S cymbálovou muzikou Kunovjan zpívala už před více než 30 lety Kamila Semlerová. A poté se vrátíme zase zpátky na sever, ale o tom až potom.

0: Český rozhlas Zlín.
1: A co je to za potvoru, že nechce dát mlíka z jedného cyplika? Tak to bylo trošku veterinární anatomie v podání cymbálové muziky Pramínky. Ta vznikla v roce 2001 pod křídly Základní umělecké školy Kopřivnice. Jejím vedoucím učitelem, mentorem a tím, který mladé muzikanty hudebně i regionálně vyprofiloval, byl Vladan Jílek. Muzika Pramínky má na svém kontě několik hudebních nosičů a celou řadu zajímavých projektů. A z podhůří Beskyd z Lašska navštivme alespoň na moment úrodnou Hanou. Zpívá tamní mužský sbor Rovina.

Chlapi z hanáckého mužského sboru Rovina vystřídali ve zpěvu členové cymbálové muziky Friška a ta je z Kyjova. Tato kapela je ve stejné generaci jako členové už dnes zmiňovaných Pramínků. Friška oslavila 20 let svého muzikantského tvoření a má nejen na svém domovském Kyjovsku už velmi zavedené jméno. Před muzikou stojí primáš David Vašulka. Naše dnešní moravské putování už se ale pomalu chýlí ke konci. No řekněte, není úžasné, že takový malý kousek na mapě světa nabízí tolik barev a podob kultury i života? Pojďme se tedy dnes rozloučit postraňansky. Cymbálová muzika Strýci z východomoravské obce Strání, která leží pod nejvyšší horou Bílých Karpat, Velkou Javořinou, je tvořena především muzikanty z rodu Bruštíků, ale také jejich přáteli z dalších slavných rodů, kterým koluje v žilách uherskobrodská, straňanská a vůbec folklorní krev. Jsem přesvědčena, že se Strýci postarají o skvělou a znělou tečku dnešní notečky. Tu pro vás připravil Jaroslav Kneisl a od mikrofonu vám pěkné pozdravení posílá Markéta Ševčíková.

0: ráno začíná stejně. Stuhlé prsty, pomalé rozcvičování a naděje, že den bude o něco méně bolestivější než ten včerejší. Revmatoidní artritída postihuje nejen tělo, ale i duši. Proč se objevuje, koho nejčastěji zasahuje a jaké možnosti dnes medicína nabízí? I na tyto otázky odpoví revmatoložka Uherskohradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Už 19. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přeháňky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
2: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
0: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
4: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti, a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů.
1: Sport.
0: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemu. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice převážně oblačno až polojasno, přeháňky ojediněle na východě republiky, zpočátku až zataženo a doznívající přeháňky, místy i bouřky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přeháňky ojediněle, postupně ale od jihozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55, vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký. Vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jet do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo?
2: Přece
1: člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
2: zvědavost.
1: Ulici.
2: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívat? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Kdo mě zastaví?
2: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
2: Jo, tak to jasný.
1: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
2: Jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
2: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogovej dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že to je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táto už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím to jako říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštvu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo, a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, ne dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
2: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
2: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
2: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
1: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
2: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějakej, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru a ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším. Tak to bylo těžký, ale cenný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete, s tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroša a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu z hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo nějak, jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec. A já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kous, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s ním v pohodě.
1: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
2: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního
1: blíž.
2: Chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste
2: ano,
1: blíž.
2: Já jsem, pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: A během toho?
2: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. Protože to jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
3: Jo? Ano,
2: jako
3: je to, Mordor.
2: Jsem, jo, tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel s podobně kravině jako já, a že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju, co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
2: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. A pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
2: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla. Smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
1: až
2: možná až moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu, té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivný sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: Na 2 životy. A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivý, že bych to tím zakřik, že to řeknu, ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme aspoň 2.

0: tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli si na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
1: To je citlivé místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy si nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
0: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
1: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jako, že musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik musí soudnej.
0: Musí mít. Zkrátka musí potom.
1: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit i, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
1: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
0: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodina.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to s platností od 1.9.
1: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice číslo 16 Strutnova Směrnová Paka zůstává neprůjezdná v obou směrech mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Narazilo osobní vozidlo do stromu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
8: Vítejte u další lidské zpovědi.
9: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin a brzy oslaví svou platinovou svatbu.
8: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
9: Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá, a přál si, aby už nikdy neodešla.
8: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, prosím. Račte.
4: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
3: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
4: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
3: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jsem chtěla jet. Nevyšlo.
4: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, tam jsem nebyl.
3: Tam bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
0: Psal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
1: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
0: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No, ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
4: Koukala na to po té praktické stránce.
3: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Ta známost opravdu nelíbila, ale holt chlapec byl vytrvalý a...
4: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
3: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení. Ve večerních hodinách, no tak při tom loučení to prostě vyšlo najevo.
4: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
4: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
5: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové. Prostě příjemné. Líbil zase mě po všech stránkách.
4: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala? Co jste v jeho očích tehdy viděla?
3: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
4: Stvrdili jste to nějak?
3: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
4: Je to tak?
5: Ano, přesně tak.
4: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
3: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No, o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
5: První taneční pár v souboru. Takže to něco říká.
4: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
5: Příjemné. Příjemné. Dívilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
3: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě porád tancuju. To mi zůstalo.
4: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
3: Tak František tenkrát ještě studoval. A já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 2:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
5: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
4: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
3: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
4: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
5: No tak teď už matně, kdy to bylo?
3: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
4: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
3: No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců, a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedlišť, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
4: Co to pro vás bylo?
5: No, dost těžké to zvládnout. Já jsem měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, bude tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
4: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
5: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
4: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
5: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodiču, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to a vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi, bylo nás tam asi kolem 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké a svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali, čili žádné vyscední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mě tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška, máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě porad přetrvává, takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: Dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
5: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
4: Vyměňte si prstýnky. A dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
5: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
3: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad, ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
5: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
4: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
3: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
5: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
3: Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
4: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si a to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
5: Pro vás to byl slib slibu, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíbit tomu druhému?
4: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
3: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, takže děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo. To ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem staré.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblikla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dostat.

0: A dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět jako to. Ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají dvouletého, tříletého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
1: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
0: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
3: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
3: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
0: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, když oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů. A oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice. Já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho. A myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
1: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
4: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezuelanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti.

0: Je teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. Deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody nebo bary, tam je pro nich.
1: Ano, bazén krásný.
0: Ne, tam bylo spousta.
1: No.
0: Pak se mě podařilo získat.
1: Příroda nádherná, nádherná.
0: Podařilo získat vstupenku na bazén, který obhospodařovali Američané, kde jsme měli volný vstup. Takže to, když tam byla rodina, tak jsem přijel v poledne na oběd domů, pobýval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 4. hodině se stavoval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
1: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
2: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
1: No, tak chybělo, chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam, ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu, zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepice a zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
2: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
1: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovili, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to bylo nějak teplákový úvod, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: Je to musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo, s nějakou ruskou společností se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: V sedě, v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
4: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
5: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
3: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
4: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
5: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, což by tam nebylo. No tak asi nůžky, nůž. No, asi tak.
3: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
4: Že jsem z nějaké té akce naší pivářské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
3: Zažili jste někdy nějaký trapas?
5: No, dá-li se to tak nazvat, trapas byl jednou na koupáku na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo, no a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
3: Záviděli.
5: No to. Já jsem šla teda na ně, já říkám, hele, a on ať se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
3: Kdo má nebo měl častěji chuť?
4: Já.
5: Já myslím, že já.
3: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
5: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no. Tak.
3: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
5: Ještě níž.
4: Na prsou.
3: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
5: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
4: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
5: On to vítá ještě i včil.
3: A to je dobře.
5: No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
5: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
3: Můžeš jako jak?
5: No tak. Já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty. A to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
3: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
4: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
5: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
4: Tak jo.
3: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
5: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
4: Teď jsme spolu
5: pořád.
4: Už delší dobu.
5: No, už delší dobu, no.
3: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
5: No tak co pak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
4: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
5: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já, i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzala.
3: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
5: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
4: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali se jeden druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
3: A je vám i teď?
4: Ano, je i teď.
3: Milujete svoji ženu?
4: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dále.
3: Jste ráda, že ho máte?
5: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
3: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
5: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
4: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byrne, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudem ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení. Upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály. Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější. Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd kvůli opravám mostu, se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytváří kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre-Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován. Ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličeji zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grán Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla. Byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček ze stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí. A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznu. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku, jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane komarcha, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice, neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám, hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám, můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magluárová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra, ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magluárová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako kalejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Tak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka.

0: ten člověk byl chudý.
1: A čím budeme jíst?
0: Dále.
2: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
3: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne, to se teda povedlo.
2: Drž hubu.
0: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
2: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
0: To je v pořádku, dal jsem mu je.
1: Monsignore.
2: Tak ho máme pustit.
0: Ovšem.
3: To jako můžu jít? Opravdu?
2: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
0: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
3: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
0: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
3: To myslíte vážně?
0: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
3: Já vám nic neslíbil.
0: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
3: Já nevím.
4: Plakal Jean Valjean upřímně?
5: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
3: Já nevím.
0: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Echt vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
6: Bonsoir, monsieur. Klaním se vám, podnik jak klíč.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou. Jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot. Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejníci, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnul Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vztyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Ta dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javera. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někdy nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak se dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná Noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně myšleno no tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?
1: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci, tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už dešník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
0: Dobře.
1: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
0: Ne, zkusme se držet už toho dnešního. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci. Třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
1: Jo,
0: a pak si říkáte, jej danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
1: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, pak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny.
0: Všechny.
1: Včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolil.
0: Dobře. Roberte, jo, zkusme si teď ano, šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někdy zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce, a to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil, utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olin z Kopřevnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno, nebo jak to nevím. Jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych si nekoupil, budu o nich mluvit, ale teďka bych, než bych pozdravil pana Roberta, a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. Řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Podlehám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým. Snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil, já prostě co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří, jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no já vám nikdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočáčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: Vy jste báječný, Oline. Já jsem protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové
1: menší. Už nějaké proběhly
0: Tak jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku větší.
1: Takže pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: Oline, k tomu tématu klimatizace se vám svářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak Benjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu energii.
1: Já mu držím palce, já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Robert, tak držím palce, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem bez vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, ne, ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili a autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
0: takže
1: byla
0: jste ale nevěděla už.
1: Koupa.
0: Aha. Při koupi jste netušila, že budou nějaké problémy, a, ne. Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne, ano. Ne. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: No a co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže
0: tak to
1: byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový, a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
0: Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
1: právě,
0: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
1: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
0: Mhm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Miladko.
1: Jo, keď mám, a Bohu se modlím, aby fungovalo. Jsem na něm závislá.
0: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Milatko, ať se vám daří.
1: Taky tak. Hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:02. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vymýšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to ucpaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, ucpe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to vyjde mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jsem taky, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká, mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez. A v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost a už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je, jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v Outru.
0: No jasně, kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Nechcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit a existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo, protože pak i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zas tak levný, to zase neříkám, ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek v tom ošťavňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plakátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj reklamy. Na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě. Protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji anebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje. Děkuji.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závist, Aleš Brychta v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovic je s námi v noční lince. Vítám vás, Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Jaručko, na rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovej, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku. Jo, to je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu. Bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zavijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícím naším svíčky na hrobě, tak abych si nesedal někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takové věci, je to reklamovaný, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali. No zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelní, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj. No a když jsem to použil, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval se, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový, jo, takže používám to, ale jenom tak mám.

0: no. Málo, takže když se to málo používá, tak to jak tak vydrží. Jo, no. Takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě je to a nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem, bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no, a stálo to dost peněz, manželka to zaplatila, já jsem to teďka už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, a ono to přišlo, manželka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
1: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní, nebo na internetu?
0: No, něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takový ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jo, to oni toho tam taky namluví, navykládají, no, a radši, jo, a radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo?
1: Dobře.
0: Aby to nebyla moja smrt, tak víte.
1: No, Františku, takže děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas. Ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové. Tak si společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu. Ano?
0: Ano, děkuji, paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
1: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřelá výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: dospívala. Hana Zagorová, maluji zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc, já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme, kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer, Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to takže zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem jí chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě by třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No v životě už za to nedostane takový peníze, jak za to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Já do mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už mám 3 roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, proč ne, ale prostě není tady taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky
0: to
1: dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz, tak si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, nějaká chvilkové pokušení. No, Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte. No,
1: já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte auto takový, tak prostě máte 2x radost. Jednou, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravíme vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy. Stíny.

0: Noční linka.
1: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas, protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy a teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše. Zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc? Haló, haló, haló. Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída. Mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle jsem měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mytí nádobí, víc jste to měla, než jste z toho něco měla. Takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše, doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dej, tím jsem je spolu to spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že byste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: jste praktická žena.
1: To, co chtějí. Ale víte, co já tohleto, já jsem si přečetla recenze, všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, pak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, to jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linku. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoděku koupila rádio DAB Plus. Jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně?
1: No, Naštěstí jsem měla vás to
0: Já jsem vás zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj mužský taky zase říká, prosím tě, co jste koupila, já vám nody, Tomáš, podívej se, fok, dá plus, já nevím co, nic. No, ani vrát. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odšťavňovačem. Ale jako na citron, jo, jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No, tak to jsem měla teda od pátku do soboty, no ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. No, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo, takže jako já jsem říkala, takovýhle výrobky, já vůbec se divím, jak věci někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, takovýhle mám já zkušenosti, no.
0: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností, no. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
1: Mějte se hezky a opravdu teda hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout, když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
0: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat
1: tam
0: další příběhy a
1: katalohalky. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška, neboli Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, Liduška, já musím odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava, tak to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší. A nevěřím, v dnešní době opravdu se nedá věřit vlastní rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, smelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt, hloupý. Třeba já jsem když si koupila mlínek na mak, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na něm mlela mak, pak se to ulomilo a mohla se mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte. No a pak ten mě vydržel potom celý život. Ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlínkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To máš.
0: No.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck, a je to asi německá firma, a jsou to podvodníci, první třídy, protože o nich psali potom mají v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte?
0: Uh-huh.
1: Tak jsem si koupila hrnce. No jenomže, koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz, 25 000, to, takže to vrátím. No, bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám a já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si tolik. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hence, nebo deky, nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky nebereme. Do dneška mě strávají měsíčně něco přes 1200, i když to by muselo být za 5 roky splacené, já nevím, 2x minimálně. Nechápu a nepochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
0: No a jak vám to vysvětlili?
1: No nějak, ta firma Bekovště, to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli, to jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano, teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, 2 nebo 3, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, jo, no co to je všechno. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zamala na ně policajti, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali? Aha. Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo. No. A tahaj z vás peníze pořád.
0: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
1: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo? Tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo? A ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
0: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný
1: no,
0: noční čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná jste někdy naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Mm-hmm. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. Takže nekupovat drahé knížky, které se jsou vlastně na poučení, maximálně knížky o umění. Ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mi velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Uh-huh. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je přece...
1: Dneska už je to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání Babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec.
0: Teda.
1: Knížek je tam spousta. No.
0: Knížka tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak no, jsou tam Walkerovy spisy. Ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek. Jo. Knížky o umění. To jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže varuju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jarošku.
0: Paní Staňka.
1: Ano, uhodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšeft. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím míň věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někde hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jarušku,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zaznám, budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jarško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznam mi nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a více nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo košík být, ano, tak by to mělo vypadat.
1: Košík mi přinese vajíčka, košík nebo rohlíky, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju, ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo. Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo. No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je jako teďkom v těch hicech. Oni to nesmí.
0: Staní, taky děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, ztratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte? Banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Nemůžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00. Tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 4:30. Posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45 hodinu. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice, kdykoliv mezi 2. a 4. hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta? Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše, přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Radio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pokopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No, ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten demonio.
7: Ten demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to zas Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrý, ale úplně slabomyslný. Prohnaný je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda, jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
7: Kristovi rány, ty ale dovede člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky di Carantaratta, no.
7: Carantaratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, počkej, tak to není, ne. Něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl.
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
6: no?
7: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: No ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock. Stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy.

Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jílmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to dvěma nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne, vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne, je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby

0: mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě, spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne. Pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči. Počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl, mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutálili je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne, chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři. A vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich. Upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: Myslím, že to musí být dědičné.